0: Řekněte oba ano.
1: Ano.
2: To se mi zdá, to pravda není.
3: Jak ty jsi krásná, pano.
4: Lidičky, věřte pohádkám.
5: Věřte i na ty boží mlejny.

vzadu na konci zahrady. Těžko by se to přehlídlo, dějí se divné záhady, někdo tam chodí na jídlo, to něco se

zkrácení o zpoždění. Vlak na starou paku bude opožděn o 10, 15, 20 let.

0: máš jenom, Marušku? Co tě hladí po růžku?
1: Radio Junior.

jsem víc než člověk, jsem král orangutan, jsem král všech králů král, jsem král orangutan. Vždyť já jsem králem opic všech, jsem v džungli prominent, jsem králem již už ne.

pěkně mi tu rať, jak kouzlit jen s tím plamenem chci všem se vyrovnat. Oh, dip, dip, dip, dip, chci být jako ty.

Rádio Junior.

0: Můžu mít doma psa?
1: Ne.
0: Můžu si jít ven hrát?
1: Ne.
0: Můžu si zapnout komp?
1: Ne.
0: Můžu dát kočce dort? Můžu jít později spát?
1: Ne.
0: Můžeš mi koupit prak?
1: Ne.
0: Můžu počmárat zeď?
1: Ne.
0: Můžem do...

0: Můžu na rande jít?
1: Ne.
0: Můžu už pivo pít?
1: Ne.
0: Na chatu na víkend?
1: Ne.
0: Ptát se, proč nesmím jet?
1: Ne.
0: Můžeš mi drobný dát?
1: Ne.
0: Přestat mě peskovat?
1: Ne.

0: Piščata, špičata.
1: Zajce, krajce, liščata, špičata.
0: Slova čtyři říkejte si vždycky refrén na čapa.
1: Zajce, krajce, liščata, špičata.
0: Slova čtyři říkejte si vždycky refrén na čapa.

0: Radio Junior.
1: Dnes ráno nevstanu z postele, dnes ráno nebudu vstávat, je mi tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky.

škrábe a jazyk má být.

mám na bělou žílu, staženou cévu a nervový

rostou kmeny stromů nežli zlíny. A proč ty stromů?

paprsky, přivírají nám bíčka. Odkud jinud rostou kmeny, stromů než zhlíčka.

0: jednoduchých otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: kdyby mě přepadal portál.
1: Já bych nosil aktovku a v ní dlouhou tak.

Nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto.
2: Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak? Jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
2: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vypadat.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Moji milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Liška polární je psovitá šelma, která bez problémů žije i v celkem nehostinných podmínkách. Zvládne extrémní teploty, minus 50 stupňů i nižší. Je na ně vybavena hustým, vícevrstvým, nepromokavým kožichem. Liška polární se vyskytuje v severních částech Evropy, Asie, Ameriky, v Grónsku a na přilehlých ostrovech arktického regionu. Jejím přirozeným prostředím je tundra, lesotundra a mořské pobřeží. V zimě se pak při hledání potravy vydává na zamrzlé moře a ledové kry. Tato polární kráska je v porovnání s liškou obecnou mnohem menší, asi poloviční. Lidé si ji spojují s nádherně bílým kožichem, ten má ale pouze v zimě. Její zimní srst je hustá, dlouhá a skládá se z několika vrstev. Spodní tvoří jemné

velice husté chlupy, které vyrůstají z pokožky téměř kolmo a tvoří takzvanou podsadu. Zadržují mezi sebou velké množství vzduchu, který je pro zvíře nejlepší tepelnou izolací. Srst lišky polární izoluje nejlépe ze všech kožichů ostatních savců. Dokonce i lední medvěd jí nemůže konkurovat. Podsada je ale příliš jemná, snadno by se poškodila. Nasákla vodou a pronikl by do ní mrazivý vítr. Proto lišku před těmito vlivy chrání takzvaná krycí srst, kterou tvoří delší chlupy dvou typů. Osiníky, které podsadu zpevňují, a pesíky, které tvoří lišce vrstvu sloužící jako naše větrovka. Tahle vrstva neprofoukne, snadno po ní stéká voda, nepromáčí se, chrání spodní vrstvu srsti před poškozením a snižuje také riziko poranění. Zimní kožich však nemá jen hřát, ale také lišku maskovat. Musí se přizpůsobit vzhledu okolního prostředí, které je v zimě zasněžené, tedy převážně bílé, proto změna zbarvení. Liška se v zimě prohání po ledových pláních dokonale krytá. Letní srst je pak krátká, méně hustá a má šedou, hnědou nebo černou barvu. Opět záleží na prostředí. Liška se potřebuje snadno skrýt mezi kameny a rostlinami. Výměně srsti se říká línání, které řídí hormony. K výměně dochází nenápadně. Stará srst postupně po jednotlivých chlupech vypadává a na místě vypadlých chlupů vyrůstá nová. Liška polární se živí lumíky, ptáky, drobnými hlodavci, vybírá ptačí hnízda a někdy se přiživuje na zbytcích kořisti ledních medvědů. V zimě pak konzumuje i ryby vyvrhnuté z moře. Polární lišky žijí většinou v trvalých párech a budují si podzemní doupata, nory, které mají mnoho východů, taková bludiště. Každé léto se k noře vracejí a rozšiřují ji. V zimě ale putují za potravou a v noci přespávají zahrabané do sněhu. Lišky polární umí štěkat podobně jako pes a štěkot používají hlavně při odhánění nepřítele od doupat a mláďat nebo při lovu. U nás je můžete vidět třeba v zoo v Brně. Vydáte se za těmito polárními kráskami? Holky a kluci, pokud chcete o psovité šelmě lišce polární někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář, budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Brum, brum, šiška, jmenu se Miška.

0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Jedna vdova měla syna, jmenoval se Per. Hezký byl, silný a urostlý, leč jakou práci by byl za matku zastal, ale nevyvedl se. Byl totiž náramně líný a tak nejraději ze všeho líhával doma na peci. Jednou z rána vdova povídá.
1: Běž, Pére, a přines mi dříví na podpal.
0: Ale Pér se jen otočil na peci na druhý bok a zabručel.
2: Noč podpalovat pec? Je ještě teplá od včerejška.
1: Vstávej, lenochu, za chvíli bude poledne.
2: Ale co bych kde dělal? Tady je mi nejlíp.
1: Musíš mi, chlapče, aspoň trochu pomáhat. Na všechno sama nestačím. Vem košík a jdi housatům na kopřivy.
2: Na kopřivy? Na co? Ať se housata napasou sami. Nač mají zobáky?
1: Dobře. Nechceš jít na kopřivy, půjdeš ke studni pro vodu.
2: Pro vodu? Nač vodu?
1: Z čeho mám vařit polévku?
2: A nemohla byste si, mámo, pro tu vodu doběhnout sama?
0: Teď toho ale měla vdova právě dost. Popadla koště a hnala Péra z pece.
1: Už ať si dole. Už ať tě vidím s vědrem na cestě ke studni. Nebo tě jich nandám, že budeš mít záda samé jelito.
2: No, no. Snad nemusí být hned tak zlé.
0: Pér dobře věděl, že jak máma popadne koště, přestává legrace. Sebral vědro a loudal se ke studni. Hékal a vzdychal, jako by to byla jeho poslední hodina.
2: Ach, je, takových kroků, ta dálka. A vědro tlačí, bože, to je život. Kdyby tak mělo vědro nožičky, to by se mi to šlo. Jenže nemá nožičky.
0: Za takové lamentace se doplouhal až ke studni. Pomaloučku spustil vědro dolů a rumpálem vytáhl i s vodou.
2: Uf, to bude moje smrt. Taková tíha. Musím si kapánek odpočinout, jinak domů živý nedojdu.
0: Sedí Pér na obrubní studny, kouká do vědra jako husa do flašky.
2: Hele, plave tam žába? Fuj!
0: Opravdu, vědrem nabrala žábu. Vystrčila hlavu z vody a povídá lidským hlasem.
1: Pěkně prosím, Pére, hoď mě zpátky do studny.
2: Ale to bych se musel sehnout.
1: Zachraň mě, nebudeš litovat. Když mě z vědra vysvobodíš, splním ti přání.
2: Jen jedno? To nestojí za námahu.
1: Tak dvě. Dvě přání ti splním. Chceš?
2: Kvůli nějakým dvěma přáním si nebudu ráchat ruce v ledové vodě.
1: Tři přání. Co říkáš? Tři přání už přece za to stojí.
2: Mně ne. Zůstaň si ve vědru. Máma tě vyleje do Kamnovce.
1: Ne, počkej. Splním ti všechna přání, která si budeš přát.
2: Na dosmrti?
1: To ne, to nejde. My žáby nejsme ani tak dlouho živi. Splním ti všechna přání, která si budeš přát po 3 roky. Ode dneška za 3 roky přestane kouzlo platit. Chceš?
2: To by šlo? Tak polez.
0: Pér vytáhl žábu z vědra, hodil ji do studny a myslel si.
2: Kdo ví, jestli mne nenapálila. Nakonec můžu to zkusit. Jenže co si mám přát? Ach je, to zas bude námaha vymýšlet si všechna možná přání. Tak třeba, ať v jedru narostou nožičky.
0: A opravdu, v tu ránu mělo Pérovo vědro nohy.
2: Hele, ono to funguje. Ať si teda vědro sebere a marš k nám do Kamnovce.
0: A vědro se dalo na pochod k jejich chalupě. Pér mašíroval za ním, ale musel vědro mírnit, aby mu stačil. Bralo to pěkně z čerstva a rovnou kolem statku bohatého sedláka Hanse. Byl to nejbohatší sedlák v zemi. Měl jedinou dceru jménem Mette. A ta byla moc hezká, ale taky trochu hubatá. Právě koukala z okna.
3: Je, mine, tamhle uhání vědro. Co je to za hloupost? Vědro a mašíruje si jako hradní stráž?
2: Žádná hloupost. To je moje vědro. Náhodou, já ty nožičky sám vymyslel.
3: No to se máš čím chlubit. Máš nápady jako miminko.
4: Nech si to, jo?
3: Jasně, jako miminko. Nepotřeboval bys ještě jedno takové miminko, aby sis měl s kým hrát?
4: Ty bys potřebovala miminko na hraní. A taky si ho přeju.
0: Per se otočil k Mete zády a loudal se za svým vědrem k domovu. Jenže, co platno, vyslovil přání a to se muselo splnit. Na druhý den ráno se Mete probudila a vedle ní spinkalo miminko. Krásný chlapeček, jako by ho vymaloval. Jenže ho nikdo nevymaloval, byl živý, opravdový, plakal a smál se a občas se taky jako opravdové miminko počúral. Bylo z toho po celém kraji veliké pozdvižení. Statkářova žena hned na Mete z hurta spustila.
5: Jak jsi přišla k miminku? Přiznej se.
3: Já nevím, maminko.
5: Nepovídej. Kde se tady najednou vzalo?
3: Ráno jsem se probudila a leželo vedle mě na polštáři.
5: Co je to za nesmysl? Kde je jeho otec?
3: Nevím. Já opravdu nevím.
5: Neví, nic neví. Nebreč. Miminko je tady, musíme se o něho postarat.
0: A tak chlapeček, kterému dali jméno Olaf, zůstal u statkáře Hanse na statku. Rostl jako z vody a Hans, jeho žena i prostořeká Mete z něho měli čím dál tím větší radost. Když se blížili jeho třetí narozeniny, rozhodla statkářka.
1: Nic platno, Mete. Zítra budou Olafovi 3 roky. Musíme mu najít tatínka.
3: Ale jak?
1: Řeknu Hansovi, aby poslal vzkaz po celém kraji, ať přijdou na statek všichni mládenci na ženění. Komu je chlapeček nejvíc podobný, to bude jeho tatínek. A toho dostaneš za muže.
3: Jen jestli mě bude chtít. A vůbec, co když nebude podobný nikomu?
1: To se teprve zítra uvidí.
0: Po celé 3 roky, které uplynuly ode dne, kdy se Pérovi zjevila žába ve vědru, ležel lenoch na peci a vymýšlel si všechna možná i nemožná přání. Tak třeba.
2: Ať mě neštípaj mouchy.
0: A mouchy ho přestaly dobat, jako když utne.
4: Ať mě koláče lítají rovnou do pusy.
0: A koláče hubky šupky přistávali sami Pérovi na jazyku jako ptáčci.
4: Ať se mi sami umíjí uši a krk. Ať nám na jabloni narostou jitrnice.
0: Tak to šlo den za dnem. Jednoho dne vzala máma zase koště a hnala Péra z pece.
2: Co zas máte, mámo? Kam mě ženete?
1: Na statek půjdeš. Statkář Hans vyhlásil, že dnes se tam mají sejít všichni mládenci z kraje, aby se vidělo, komu je malý Olaf statkářovi Mete podobný.
0: To se ví, že Pérovi se dvakrát nechtělo. Ale když mu máma pohrozila ještě jednou koštětem, slezl z pece a loudal se na statek.
3: No to jsem si mohla myslet. Lenoch Pér jako vždycky poslední. A teď si všichni pořádně prohlédněte mého chlapečka a řekněte podle pravdy, komu je nejvíc podobný.
0: Všichni koukají na moutě, chlapec jako by Pérovi z oka vypadl.
4: Že bych byl jeho tatínek? To snad ne.
3: Určitě si mi ho přičaroval. Pamatuješ, jak si mi před 3 lety přál miminko, Pére?
2: No, na něco takového si, kapánek, vzpomínám.
0: Pér se ošíval, očima kroutil a nevěděl, co s rukama. Mete se mu líbila čím dál víc. I chlapeček se mu líbil a tak povídá.
4: Ať už je to jak chce, když je chlapeček, jako by mi z oka vypadl, je můj. A ty budeš moje žena, Mete. Chtěla bys?
3: Nechtěla.
4: Proč ne?
3: Protože si lenoch nad lenochy a takového já za muže nechci.
0: Pér zesmutněl, moc by si přál, aby ho Mete měla ráda, jenže na lidskou lásku žádná kouzla a čáry neplatí, tu si musí každý zasloužit.
4: A co mám udělat, abys mě měla ráda, Mete? Jen řekni, všecko ti splním.
3: Měla bych tě ráda, kdybys přestal mít obě ručičky levé a kdyby ses dokázal postavit ke každému poctivému dílu.
4: Ach je, to je patálie.
2: Co jsi to na mne vymyslela?
0: Per dobře věděl, že dnes o polednách vyprší 3 roky, kdy se mu plnila všechna jeho přání. Za chvíli mělo na věži být 12. Zbývalo mu ještě jednou naposled si něco přát. Stál před hezkou Mete, chlapeček se na něj usmíval a Pérovi se honily hlavou nejrůznější myšlenky.
2: Mohl bych si přát pečeného čuníka, nebo statek, jako má Mete, nebo truhlici plnou zlaťáku. Ba ne.
0: Zhluboka vzdychnul a tichounce zašeptal.
2: Tak já si přeju, abych už nebyl lenoch.
0: V tu chvíli jakoby z dálky zahřmělo, přes slunce přeběhl mrak a když zmizel, Per se protáhl, rozhlédl se kolem sebe a povídá.
2: Koukám, že než si tě vezmu za ženu, Mete, čeká mě u vás na statku ještě hodně práce. Opravit střechu, vyčistit stáje. A taky musím našemu chlapečkovi vyřezat ze dřeva houpacího koně a vozíček na kolečkách. Jestli mě ovšem ještě budeš chtít za hospodáře.
0: Jak pak by Mete nechtěla? A tak byla záhy svatba. Po lenochu Pérovi jako by se slehla země. Byl z něho dobrý hospodář, s každým dílem si dovedl poradit, takže mu statkář Hans brzy odkázal celý statek. A Mete se těšila, že jejich chlapeček bude jednou právě tak šikovný a pracovitý jako jeho tatínek.

vidím, že brečíš, tak se říkám, co se asi může dít.

0: pohádkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj

0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Rádio Junior.

svatém Vítu tamto krásně žije a stýpky z celé naší galaxie převlečen za chrličtu spát, převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrličtu.

holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Ahojky, ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte u mojí dnešní pohádkové školky.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune. Copak ty se dneska tváříš nějak ustaraně?
0: Taky mám starosti.
1: A jaké, prosím tě, třeba ti můžu pomoci?
0: Třeba jo. Jsem se venku potkal s kamarády a každý z nich něco sbírá. Představ si, ty brďo, jeden auťáky, jeden transformery, holky, zase ta prťavá zvířátka nebo takový všelijaký ty věcičky, chápeš, ne?
1: Ne, tedy chápu, že tvoje kamarády baví něco sbírat, ale nechápu, proč ty máš kvůli tomu starosti.
0: No protože přece já nezbírám nic.
1: Ale vždyť nemusíš, já taky nic nezbírám.
0: Ale sbírala jsi, já si pamatuju, jak jsi mi to vyprávěla. Sbírala jsi Dčka.
1: Ne, sbírala jsem Cčka, ty popleto. To byla umělohmotná písmenka, ve tvaru písmenka C, ze kterých se dali udělat náramky a náhrdelníky a dlouhatánské řetězy a hrálo se o ně.
0: Hele, Jani, a ty víš, že je i přesně taková jedna písnička, ve které se zpívá sbírá Cčka.
1: Vím, chceš si ji pustit?
0: Jasně. Ušounova písnička.

0: Holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a já jsem právě Ušounovi říkala, že jsem dřív sbírala C-čka. Dneska je sice taky ještě někteří holky a kluci sbírají, ale už nejsou tak populární jako dřív.
1: Takže C-čka sbírat nebudu a ještě navíc nevím, co to je ten ploužák. Ušounův překlad z dospěláčtiny.
0: A co myslíš, že to je?
1: Možná kabát, co je delší než ty a tak ho ploužíš po zemi. No tak to by mohl být ploužák.
0: No, ten spíš za sebou po zemi táhneš. A proč by si někdo vůbec pořizoval takový dlouhý kabát?
1: To je pravda. No tak vlastně nevím.
0: Ploužák je velmi pomalé tancování. Hraje velmi pomalá hudba a dva lidé spolu pomalu tančí. Jen tak se pohupují a dá se i v legraci říct, že plouží.
1: Dobře. Pomalé tancování na pomalou hudbu, to je ploužák. Ale ploužák sbírat nemůžu, tak co budu sbírat?
0: Vždyť můžeš sbírat skoro cokoliv. Stačí si něco vymyslet.
1: Jo. A co by ses vymyslela ty, kdybys mohla začít znovu něco sbírat?
0: Třeba koloběžky.
1: Co prosím?
0: No koloběžky.
1: Proč zrovna koloběžky?
0: A proč ne? Mohla bych potom třeba i být královna koloběžka první, jako v naší další písničce.
2: Ušounova písnička.
3: Napadla mě běh.

0: řekne to podrážkou.
1: Kdo neumí řídit,
0: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
1: Setkáme-li se s poruchou,
0: dojdeme k cíli porukou.
1: Setkáme-li se s bahnem,
0: okamžitě zahnem.

0: a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které právě dohrála písnička, která mě přesvědčila, že jsem si vybrala dobře. Budu sbírat koloběžky.
1: Aj, už i Jana zase něco sbírá a já pořád nemůžu vymyslet, co budu sbírat já.
0: Neblázni, Ušoune, vždyť ono tě to určitě brzy napadne, tak tu nefňukej a pojď si se mnou a s kamarády radši zacvičit s koloběžkou.
1: Ušounovo cvičení.
0: Tak, holky a kluci, máte svoji jako koloběžku a jste připraveni vyrazit?
1: Dobře, no, i když ještě nevím, co budu sbírat, jsem připraven.
0: Tak, rukama držíme řidítka před sebou, jako stojíme na jedné noze a tou druhou se jako odrážíme od země.
1: Perfektně, a teď si nohy vyměníme, stojíme jako na koloběžce druhou nohou a odrážíme se tou, která nejdřív stála. Jo, je to jasný.
0: A jedem!
1: Jedem! Výborně, protože jsme dojeli do cíle.
0: Postavíme se na obě nohy, lehce se rozkročíme a pokládáme řidítka na zem a narovnáme se a položíme řidítka ještě jednou na druhou stranu.
1: A do třetice všeho dobrého ještě jednou.
0: Skvěle jsme si zacvičili, viď, Ušoune?
1: Jo, to ano, ale já pořád nevím, co bych měl sbírat.
0: Někteří lidi třeba sbírají staré věci, protože je to taková vzpomínka na to, co používali naše prababičky a pradědečkové.
1: No, to se nezdá jako špatný nápad. To mě láká. Rozmyslím si to a zatím
0: si pustíme písničku, která se jmenuje Staré věci.
2: Raz, dva, tři.
3: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy, proč by to vadilo? Hlavní je,

0: holky a kluci, posloucháte moji pohádkovou školku.
1: A Ušoun už si asi vybral, co bude sbírat.
0: Ale vůbec ne. Staré věci sbírat nebudu, protože ani žádnou starou věc nemám. A na půdě se sám bojím.
1: Nejlepší by bylo, kdybys sbíral něco, co máš rád. Jako třeba já mám ráda koloběžky.
0: Ale já mám rád spoustu věcí.
1: Dobře, takže dám ti jednu otázku. Co by sis nezapomněl vzít sebou na každou výpravu?
0: Proč se ptáš? Vždyť víš, že plyšáka, myšáka, fešáka.
1: Tak co kdybys třeba sbíral plyšáky?
0: A? No to by možná mohlo být ono.
1: A hele, to je mi náhodička. Zrovna tu na nás čeká plyšová pohádka.
0: Ušounova pohádka.
2: Plyšová pohádka. Byl jednou jeden malý kluk jménem Mireček. Bylo to pěkné kvítko. Jeho rodiče mu dávali spousty hraček, ale on všechno, co dostal, vždycky hned zničil. Nejhůř to odnášela plyšová zvířátka. Byla špinavá od omáčky, měla utržená ouška, vypíchané oči nebo rozpáraná břicha. Jenže jednou v noci všechna zvířátka z ničeho nic ožila a chtěla si hrát. Problém byl v tom, že když teď byla živá, neměla si s čím hrát. Chvíli se rozhlížela po dětském pokoji, až si nakonec všimla Mirečka spícího v posteli a světe div se. Ten byl teď naopak plyšový. Plyšáci se shromáždili kolem něj a rozhodli se, že právě on bude jejich hračka. Mireček má hlad, musíme ho nakrmit, prohlásila opička a hned ze spíže přinesla sklenici jahodového džemu. Pokusila se Mirečkovi otevřít pusu, ale nešlo to. A tak ho tou sladkou červenou hmotou celého pomatlala. Musíme Mirečkovi vyčistit ouška, přidal se zajíček. Načež mu začal lomcovat uchem a trochu mu ho natrhl. Mireček je nemocný. Musíme ho operovat, prohlásil oslík a šermoval u toho nůžkami. A tygr chlapce šťouchnul tuškou do oka, prý aby mu vyšetřil zrak. Bůh ví, jak by to celé dopadlo, kdyby zrovna nezačalo svítat. V té chvíli všechna zvířátka zase splyšovatěla a Mireček už najednou plyšový nebyl. Líně se protáhl a v tom zjistil, jak je zřízený a rozječel se na celé kolo. Hned k němu přiběhla maminka a snažila se ho utišit. Pak dorazil i tatínek. Ten se ale při pohledu na syna zamračil. To už přestává všechno, zahrmoval. Tohle tomu klukovi nebudeme trpět. A popadl Mirečka za ucho, zrovna za to natržené. Takže to strašně bolelo. Na okamžik se zdálo, že se hnědý medvídek pohozený pod stolem zlomyslně ušklíbl. Ale to samozřejmě bylo jen zdání. Byl přece plyšový.
1: Ušoune,
0: já vím, Jani, přesně vím, co chceš říct. Ušoune, musíš se ke své plyšové sbírce chovat daleko líp než ten Mireček, jeden Mireček.
1: A tentokrát si to vážně trefil. Chtěla jsem říct přesně to samé.
0: Jo, jsme už dvojka sehraná, no?
1: Ano, to jsme. A zkusíme, jak moc jsme sehraní.
0: Proč ne?
1: Tak, teď oba najednou řekneme, co bude teď.
0: Dobře, 3, 2, 1.
1: Ušounova hádanka.
0: Já se ponechal na tobě.
1: A dneska bude zase
0: zvuková. Ušounova hádanka.
1: A je tady...

0: Je, to už jsem někde slyšel.
1: Ještě nevíš? Tak já ti poradím, Ušoune. Je hrozně moc roztomilý a viděl jsi ho určitě.
0: No to jsme tedy poradila. Roztomilých zvířátek je hrozně moc.
1: Ano, holky a kluci, máte pravdu. Ale ještě chvíli počkejte na Ušouna.
0: Já vím, já už to vím. Je to delfín.
1: Výborně.
0: A víš, na co se těším?
1: Až se půjdeme na delfína podívat do zoo?
0: No to taky, ale taky se těším, až budu mít delfína ve své plyšosbírce.
1: A víš, na co se těším já?
0: Vím. Až se za malou chvíli spolu zaspíváme. A bude to holka modrooká a pozor, Jani, jenomže ty tak krásně zpíváš, že když do toho já ještě něco melu, tak to vůbec není tak pěkné. Tak já bych tě poprosil, abys holku modrookou zaspívala jenom ty sama a já budu napínat svoje ušiska spolu s klukama a s holkama a s holkama a s klukama, jo? Jo? Ušounovo zpívání.

0: holky a kluci, posloucháte moji pohádkovou školku.
1: Bek Terese už on rozhodl, že bude sbírat plyšáky, ale to rozhodování mu teda dost trvalo.
0: No, zase tak dlouho ne.
1: Pak jste, holky a kluci, perfektně uhádli delfína. Pustili jsme si bezva písničky, poučnou pohádku a právě před chvílí jsme si pěkně zaspívali.
0: A pozor, budeme se pomalu loučit.
1: A víte co, holky a kluci?
0: I když už jsme sehraná dvojka, tak teď nevím, co chce Jana říct. Počkám si, jako vy.
1: Jestli máte nějakou sbírku, vyfoťte nám ji a pošlete.
0: Nevadí, jestli je zatím na začátku jako ta moje. Mám jen dva plyšáky, jenom dva, jo? Ale budu trpělivý a hodný a určitě se mi sbírka brzy zvětší.
1: Stačí, když rodiče nebo paní učitelka vaši sbírku vyfotí mobilem a pošlou na ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Pokud nevíte, co to je, to nevadí, dospělí už to vědí a ten obrázek nám pěkně pošlou. A my zase na oplátku někomu z vás, sběratelů,

publikum, dámy a pánové, poslechněte si příběh, který je neuvěřitelný, ale přesto se udál ve Zlámané Lhotě.

0: také Karla byla smělá, do čendy se tu zahleděla.
1: Roh, roh, roh, roh, roh, roh.
0: Mik, mik, mik.
1: Kví, kví, kví, kví, kví.
0: Mé a mé.
1: To je přece věda, je. Yeah.

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbynu.
0: Děti z Bulerbynu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Rádio Junior.
1: Naše malá Agáta je od pondělka churavá, maminka jí vaří čaje a pan

probacila, nepříjemná novinka. Ta krivinka byla malá.

líbat si vzhůru bradou, což určitě ocení i pan doktor s dobrou radou, co se týká pocení.

0: Nikdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Následuje písnička Kozel.

0: s Janou Richterovou.
1: Dobré ráno, krásné ráno, tedy spíš krásné dopoledne. Je přesně 10 hodin a je 30. července. Od mikrofonu Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová. Máme tady další ranní restart. Možná se budeme trošičku věnovat cestám na sever a vyrazíme třeba někam do Arktidy, alespoň v našem povídání, ale hlavně pojedeme na vandr. Proběhneme si zoologické zahrady po České republice, ne všechny, ale alespoň některé, a třeba bude i reportáž o zatmění slunce, které nás čeká 12. srpna. Tak já si myslím, že máme před sebou nabitou hodinku, budou zajímavosti, reportáže a hlavně písničky, takže začínáme. Od mikrofonu vám ještě jednou krásné dopoledne přeje Jana Richterová. Přátelé, je tady ranní restart a vám všem přeju krásné poslouchání a krásný celý den.

Posloucháte ranní restart a já mám pro vás první reportáž, přátelé. Byli jste někdy trampovat? Víte, co to znamená? To znamená vzít si pohodlné boty, pohodlné oblečení. Na záda batoh s tím, co potřebujete třeba na jeden, dva či tři dny a vyrazit někam do přírody. Někdo to třeba takhle má se skautským oddílem, někdo s pionýrským oddílem a někdo třeba chodí s rodiči nebo s prarodiči. K populární české aktivitě se desítky let každé léto vrací i skupina přátel z Jihlavy a letos poprvé si dospěláci sebou berou děti a vnoučata. Za chvíli se za nimi vydáme na perón městského nádraží, odkud s krosnami na zádech a v zeleném oblečení vyrážejí. Kde budou spát, co budou jíst a čím se budou bavit, to si poslechneme hnedka po písničce.

0: Holky, kluci, kamarádi, už je to tady. V raním restartu přichází čas na slíbenou reportáž. Už jsem vám prozradila, co to je trampování, neboli tramping. To je to, když lidé chodí do přírody, mají pohodlné boty, aby ušli hodně kilometrů, mají na zádech batoh, krosnu nebo takzvanou usárnu s tím, co potřebují, aby mohli někde přespat a být tiše v přírodě, a hlavně mají oblečení, ve kterém splynou se zelení kolem. I po více než 100 letech existence je v Česku zájem o tramping. Například Česká tábornická unie eviduje kolem 6 000 členů. Tradice vandrování do přírody jenom se základní výbavou pro přežití se navíc v jednotlivých skupinách často předává z generace na generaci.
1: Čau.
2: Tomu říkám vandrák správně, ahoj.
1: Hele, mám tady jízdenky s hmístenkou.
3: Krásná práce, krásná.
4: Celoživotní trampové Jan a Jiří s krosnami na zádech se zdraví na nástupišti jihlavského městského nádraží. Všichni jsou oblečeni do zelené, maskáčové nebo hnědé barvy. Jiřího navíc doprovází dcera Zuzana, pro kterou jde o premiérový vandr. Pod celotou v přírodě bude spát poprvé.
5: Troje halenky a svetry. Já jsem to rozhodně chtěla jako ve větším, jo, pojmu to oblečení. Taťka mi řekl, že je rozumný vzít si fakt třeba dva kusy oblečení.
1: Určitě tam máš nůž, příbor, má tam hrníček, má tam placatici s něčím
5: spacák,
1: dobrým.
5: Spacák, karimatku, nafukovací dokonce, jo, už jsme pokročili.
4: K výpravě se připojí i nejmladší rodinná generace.
1: Poprvé přijedou vnoučata, dovezou je rodiče přímo na místečko v lese, tam si je vyzvedneme a dál budou pokračovat s náma starýma vandrákama.
3: Já mám tady vnučku Ninku, loni s náma byla poprvé, moc se jí to líbilo, takže letos dědo, já chci jet znova, vemeš mě sebou, tak jsem byl rád, že se jí líbí v přírodě a už jsem moc těší.
4: Kolik vás bude?
1: Tak letos nás má být 19, že přijedou někteří kamarádi odpoledne, přivezou kytaru.
4: Cílovou destinací je les v České Kanadě poblíž Matějovce, který vlastní jejich kamarád. Zdržet se chtějí 4 dny.
1: Hrát karty, Mariáš a Žážínko, budeme hrát různé společenské hry vandrácké, třeba městečko Palermo.
3: A nazdar Bliku a nazdar Tiku.
1: A budeme samozřejmě spolu mluvit v hádankách nebo v citátech z filmů.
3: Ještě jsem chtěl říct, že se tam sejdeme lidi z různých profesí, jakoby profesí, jo, a jak jsme jednou v zeleným, tak jsme si všichni rovni a nikdo se tam nepovyšuje, to je taky na tom to hezký, jo, na tom vandru, že je tam doktor s obyčejným zedníkem třeba.
6: Tak ahoj!
4: Historie trampingu v Česku sahá do roku 1918, kdy podle dostupných zdrojů vznikla u Vltavy první osada. Postupně pak po celé zemi přibylo dalších více než 5 000 trampských míst, osad a tábořišť. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
7: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.

Kamarádi, posloucháte ranní restart dneska s Janou Richterovou a já bych jenom chtěla připomenout, že celý týden, vlastně celé léto se na rádiu Junior line s jedním tématem a to je Expedice Sever. V pondělí jsme si povídali o tom, jak vzniká polární záře. Byl tady astrofyzik Václav Pavlík a vy si můžete jeho povídání připomenout třeba na webu radiojunior.cz, protože Klub Rádia Junior si můžete zpětně pustit kdykoliv chcete. Takže v pondělí večer jsme si povídali o polární záři, ale také o černých dírách. V úterý tady byla Ludmila Hana Houfková, která vyprávěla o své vědecké expedici na Špicberky a samozřejmě nejenom o tom, taky jsme si probrali to, jak vypadají buňky, co dělají, jestli se to v nich všechno hýbe. Bylo to velmi zajímavé povídání. Tak to byl Klub Rádia Junior v úterý večer. Ve středu to jsme se nevydávali úplně na sever, ale to jsme si povídali v Klubu Rádia Junior od 19 hodin o koních a o tom, jak se dá léčit dušička, když pracujete s koňmi. Ve čtvrtek, to je dnes, si budeme povídat s Gabrielou a Sofií Filipy o hereckém táboře. No a zítra už nás Jirka Kohout s Denisou Kimlovou vezmou do světa sportu. V každém případě, když se podíváte na web radiojunior.cz, kliknete na obrázek Expedice Sever, tak najdete všechno, co potřebujete k chladivému létu. Bude tam Pipi Punčochatá, děti z Bulerbinu a hlavně si můžete najít spoustu informací třeba o severských zemích. Věnovali jsme se Norsku, byl taky finský, dánský nebo islandský týden. Tento týden jsme si povídali o Arktidě, což tedy není ani kontinent, ani nějaký stát, ale je to země plná ledových ker a o tom jsme si taky povídali. A v dalších prázdninových týdnech navštívíme Švédsko, Aljašku, Kanadu, ale i další země. Takže na Rádiu Junior pořád máte co poslouchat, ale hlavně, když se mrknete na náš web, tak si tam můžete najít spoustu informací navíc.

0: Ahoj holky a kluci.
1: Prázdniny se blíží a opět jsme pro vás připravili letní speciály se vším všudy.
0: Kamže se letos vydáme?
1: Tady je malá nápověda.
0: Celé prázdniny budeme poznávat nejrůznější severské země.
1: Švédsko, Finsko, Norsko, Island,
0: Dánsko, Kanada, Aljaška a další.
1: Severu se dotknou i pravidelné pořady Rádia Junior.
0: Hitparáda bude hrát ty největší severské pecky.
1: Žili byli zapátrá do historie tamních osobností.
0: Ze zvídavce se třeba dozvíte, jak vznikají vločky.
1: Nudit se nebudete ani u Trenduj nebo Všudy kuku.
0: A k tomu všemu jsme si pro vás připravili dva výrazné tituly od Astrid Lindgrenové.
1: V červenci repríza Pipi dlouhé punčochy.
0: No a v srpnu zcela nová četba legendárních Dětí z Bulerbinu, tentokrát v podání herečky Báry Hrzánové.
1: Vaše Rádio Junior.
0: Více na webu radiojunior.cz.

Kamarádi, v ranním restartu se za chviličku vydáme společně s vědci za pozorováním jednoho velmi významného nebeského jevu. Vědecký tým z Brna totiž vyrazí za úplným zatměním slunce. Vydá se na Island a do Španělska. Kdy přesně to bude a co tam budou vědci dělat, to se dozvíme v reportáži, protože zatmění slunce nastane už za pár dní. Já vám prozradím rovnou, že to bude 12. srpna, ale u nás v České republice to zatmění slunce nebude úplné, i když já si myslím, že to bude dechberoucí podívaná. Kousíček slunce ještě pořád uvidíme, ale vědci se vydají tam, kde to zatmění bude úplné. Víc si poslechneme za chviličku. Hey!

0: A už je to tady. Holky a kluci, posloucháte ranní restart a před námi je slíbená reportáž. Brněnští vědci se znovu vydávají za jedním z nejvzácnějších nebeských úkazů. Tým z Vysokého učení technického, který už více než 20 let cestuje po světě za úplnými zatměními slunce, letos zamíří na Island a do Španělska. Právě odtud budou vědci 12. srpna při úplném zatmění pořizovat snímky sluneční koróny, které pomáhají vědcům zkoumat slunce i sluneční vítr.
1: Záznam expedice vědců z VUT. Spojené státy, rok 2024. Měsíc právě zakryl slunce a tým pořizuje snímky sluneční koróny. Letos, 12. srpna, je čeká další výprava, říká vedoucí týmu Miloslav Druckmiller.
2: Oficiální expedice je to 16.
1: Výprava se rozdělí na 5 stanovišť, 2 na Islandu a 3 ve Španělsku.
2: Úplné zatmění je unikátní v tom, že ono extrémním způsobem sníží rozptýlené světlo v zemské atmosféře a tím umožní pozorovat tu sluneční koronu.
1: Přibližně 2 minuty úplného zatmění dají vědcům jedinečnou možnost nahlédnout do oblasti, která je jinak skrytá v oslnivém světle slunce.
2: To je tam jemná plazmatická obálka kolem slunce, která je normálně nepozorovatelná ze země bez úplného zatmění.
1: Výprava s sebou veze desítky speciálně upravených přístrojů.
2: Jsou to v podstatě amatérské astronomické kamery, no a pak jsou tam úzkopásmové filtry, ovšem ten jeden filtr stojí $8,000 a musí být vyroben speciálně pro nás.
1: Většina techniky vznikla přímo v Brně. Jednu z kamerových soustav mi ukazuje Václav Široký z FSI VUT a studentského fotoklubu Technika.
3: To, co vidíte, je astronomická kamera s objektivem, objektiv 300 mm, na jehož konci je úzkopásmový filtr.
1: Podobné snímky pomáhají vědcům sledovat, jak se slunce chová a proměňuje. Doplňuje Sage Nayalaniya ve Konstantino z Havajské univerzity.
4: Za posledních 20 let jsme vytvořili rozsáhlý archiv snímků zatmění slunce. Díky němu můžeme sledovat, jak se slunce v čase mění, z čeho se skládá, jak je horké a jak ovlivňuje okolní vesmír.
1: Úplné zatmění v Česku neuvidíme, částečné ale ano. Začne 12. srpna přibližně v 19 hodin a 19 minut a měsíc zakryje asi 85% slunečního kotouče. I tehdy bude ale nutné si chránit zrak, upozorňuje Druckmiller.
2: Dívat se očima do slunce je extrémně nebezpečné. To je snad jediná věc, že bych lidi varoval, když se chcou na to částečně zatmění dívat, tak si pořídit brýle, které jsou fakt na to vhodné.
1: Vědecký tým opustí Českou republiku mezi 5. a 6. srpnem. Snímky z minulých zatmění lze najít na webu solarwindsherpas.com. Z Brna Marek Hensl, Český rozhlas.
5: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Posloucháte ranní restart. Holky a kluci jsou prázdniny a taky se blíží víkend, takže myslím si, že je ten správný čas, abychom si třeba řekli nějaké hezké tipy, kam se vydat na výlet. No a my jsme si tady tento týden vlastně moc nepopovídali třeba o zoologických zahradách, i když do nějaké jsme se už taky vydali. Pojďme se teďka podívat do Olomouce. Zubří stádo v olomoucké zoo na Svatém Kopečku se letos rozrostlo o dvě mláďata. To první se narodilo už v květnu a toho druhého se v zoologické zahradě v Olomouci dočkali před pár dny, teď v červenci. A prý je to pro zubří mláďata velmi pozdní termín a je to docela neobvyklé, když se malý zubr narodí takhle v létě. Rok 2026 je pro chov zubrů v Olomouci významný také díky úpravám výběhu. Na začátku června tam přibyl nový seník s krmelcem, takže zvířátka se můžou krmit přímo ve výběhu a oceňují to především návštěvníci, protože zubři se teď ve výběhu zdržují mnohem častěji a lidé je mohou krásně vidět. Zoologická zahrada Olomouc začala zubry chovat v roce 1973, pak tam zubři zase chvíli nebyli a od roku 2013 tam zubří stádo opět je a od té doby se tam narodilo už 21 mláďat. Na podzim by měl stádo posílit taky nový chovný samec ze zoo Buzolengo v severní Itálii, ke kterému budou připojeny mladé olomoucké samice. Naopak nejstarší zvířata budou z chovu postupně vyřazena, protože je nutné udržovat správný počet zubrů kvůli velikosti výběhu, aby se tam zkrátka všichni vešli. Zubr evropský byl ve volné přírodě vyhuben na počátku 20. století, takže je skvělé, že zubři bydlí v zoo na Svatém Kopečku v Olomouci.

Přátelé, v dnešním ranním restartu pokračujeme po výletech mezi zoologickými zahradami a teď se pojďme vydat do Plzně. Západočeské město Plzeň má nádhernou zoologickou zahradu a vy si třeba během nějaké té návštěvy můžete prohlédnout mimo jiné první mláďata africké mangusty liščí, která jsou narozená po obnovení jejich chovu. Mláďátka obývají venkovní výběh nedaleko portrétu Josefa Wagnera u pavilonu afrických savců. A jak vypadá taková mangusta liščí? No, trošičku jako lištička a zároveň má takový čumáček trošku jako veverka. Je to prostě malá, ale velmi rychlá, čilá šelmička, která žije v oblastech jižní Afriky. Obývá bezlesou africkou krajinu v jižní Africe, v Angole, v Botswaně, v Namibii a v Zimbabwe. Je příbuzná s cibetkou a s kočkou, ale taky trošičku s hyenou. Má ráda hmyz, tím se živí a miluje termity, kobylky, cvrčky, brouky, ale také menší druhy savců a ptáků, plazů či obojživelníků a dokonce i občas zblajzne nějakého toho bezobratlého živočicha pavoukovce. Váží tak půl až 3/4 kilogramu a délka těla se pohybuje v rozmezí 25 až 46 centimetrů. Prostě je malá, ale milá. Mangustu liščí v současné době najdete v několika českých zoologických zahradách, například v Zoo Praha, v Safari parku ve Dvoře Králové a v Zoo Olomouc a samozřejmě také v Plzni.

Milí kamarádi, posloucháte ranní restart a já tady mám pro vás další zajímavost ze světa zoologických zahrad po celé České republice. Vydáme se do Zoo Ostrava, kde se po 11 letech narodilo mládě žirafy. Hurá! Omlazení chovné skupiny žiraf Rothschildových v ostravské zoo přineslo své ovoce a předminulý týden se tam narodilo žirafí mládě. A po dlouhých 11 letech mládě je samec, čili žirafí kluk, a zatím zůstává se svou maminkou v zázemí pavilonu Africká zvířata. Postupně se ale začíná seznamovat i s venkovním prostorem a brzy se připojí k ostatním žirafám. Návštěvníci mají možnost zahlednout matku s mládětem z vyhlídky, případně když se projedou Safari Expressem. A představte si, že v takové zoologické zahradě nejsou jenom zvířátka, ale že se tam třeba může objevit skleník. Tropický skleník, který je v ostravské zoo, právě teďka nabízel velmi zajímavou podívanou. Kvete tam leknín trpasličí, nejmenší leknín na světě. Tenhle mimořádně vzácný druh je endemitem jihozápadní Rwandy, to znamená, že neroste nikde jinde na zemi. Chybělo přitom málo a z planety Země by zcela zmizel. Díky úspěšnému pěstování v botanických zahradách se jej ale podařilo zachránit a před několika lety byl dokonce znovu objeven na dvou lokalitách ve volné přírodě. V kontrastu s nejmenším leknínem světa můžou lidé v areálu zoo vidět i další lekníny s podstatně většími listy i květy. Ve skleníkovém areálu je to vzácný leknín bílý, což je zástupce české nebo evropské flory, a lekníny s nápadně velkými květy rostou v jezírkách kolem voliéry šimpanzů. Tam se jedná o kultivary, ale určitě, jestli se rádi díváte na vodní rostliny, nezapomeňte v Zoo Ostrava navštívit i skleníky.

Tak miláčkové, milí posluchači, holky a kluci, všichni, kdo máte právě naladěné Radio Junior, ranní restart je pomalu, ale jistě u konce. Já si ale myslím, že je pořád co poslouchat na Radio Junior, protože v další hodině tady pro vás budou písničky. Ve 13 hodin vás čeká velká pohádka a tu si určitě nenechte ujít, protože bude krásná a bude mít název Barbara. Bude to pohádka o jedné milé velrybě, která se narodila u pobřeží Kalifornie a zažila plno dobrodružství. A co myslíte, potká při svých cestách pod hladinou i lásku? To se dozvíte chvilku po obědě. Ve 2 hodiny odpoledne už je nová pohádková školka a pak od 5 hodin si zase budeme povídat v klubu Rádia Junior. Tam budou písničky, bude vzkazovna, takže můžete psát na adresu vzkazovna@rozhlas.cz, jakou písničku byste si přáli slyšet, a nebo nám potom třeba 6:30 a 6:45 můžete i zavolat na číslo 800 199 199. A pořád mám na vás prosbičku, pište anebo volejte, jak prožíváte prázdniny, koho jste potkali, co se vám stalo, co vás rozveselilo, co vás vyděsilo a na co se třeba těšíte v další části prázdnin. Budu moc ráda, když mi napíšete, zavoláte a zapojíte se do našeho vysílání. V 19 hodin nás potom čekají naši hosté. Bude tady herečka Gabriela Filipy a její dcera, taky herečka a tanečnice Sofie Filipy. Budeme si povídat o hereckém táboře, o tom, jak se nacvičuje choreografie, jak se učí herectví a jak se třeba vymýšlí divadelní představení. Takže máme se pořád na co těšit a já doufám, že strávíte krásný den a třeba i s Rádiem Junior. Teď už vám všechno dobré přeje Jana Richterová.

0: Cože? Hit paráda Rádia Junior taky jede na prázdniny.
1: Ano, ano, už je to tak.
0: Ale nebojte se. O pořádnou dávku skvělé muziky v létě rozhodně nepřijdete.
1: Místo hit parády pro vás Klára Nováková chystá Star parádu, ve které taky zamíříme na sever za největšími megahity Švédska, Norska, Finska, Dánska a spousty dalších zemí severu, včetně Kanady.
0: Těšte se na fun facts o legendární švédské skupině ABBA, dvojnásobné vítězce Eurovize Loreen nebo tiktokovém bangru Lush Life od švédky Zari Larsson.
1: V Norsku nás přivítají slavná dvojčata Markus a Martinus, bláznivé bratrské duo Ylvis, DJ Kygo a Alan Walker, který skládá muziku i pro počítačové hry.
0: Nebudou chybět ani soundtracky ze slavných filmů, jako je Ledové království, Angry Birds nebo Trollové.
1: Nechte se překvapit skvělou muzikou severu, hlasujte pro své favority a soutěžte se Star Prádou Rádia Junior o superceny.
0: Hudební expedice Sever startuje v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5 odpoledne nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

Jednou. A po druhé. A teď všichni. A kdo se to pláká? A tamhle vzadu. No to je dost.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.

0: Rádio Junior.
1: Já zvedám level, já jdu nahoru a ty jdeš středem. Už baby nebudu ti říkat nic předem. Co budeš dělat s tím svým anonymním jedem? No tak pojď, spolu odjedem. Já furt nerozumím tomu, co povídáš. Říkáš věci, všemu tomu přispíváš. I kdybych chtěla si, tak stejně mě neohlídáš. Myslíš si,

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.
2: Vzpomínám na to, co bylo, na všechno to, co se mi do paměti vrylo, proto píšu dál, co teď v hlavě mám, fortissimo.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Varvara, tak se jmenuje následující pohádka o jediné milé velrybě, která se narodila u pobřeží Kalifornie a zažila plno dobrodružství. Co myslíte? Potká při svých cestách pod hladinou i lásku? Pohádku Varvara napsala Marka Míková. Režie se v roce 2019 ujala Apolena Novotná. Účinkují Dušan Sitek, Tereza Dočkalová, Barbora Munzarová a další.

0: kolik bych toho mohlo vyprávět. Jen jestli ještě někdo slyší. Jen jestli ještě někdo rozumí. Jsem tady odedávna. Někdy divoké a jindy šplouchám mírně. Místy hluboké a pak jak pěna na mělčině. Rechtám a houpu, řvu a zpívám. Příliv a odliv nikdy neumdlívám. Bublavý smích i slané slzy. Co koho těšilo i co ho mrzí. Všechno to v sobě mám. Všechno to schovávám. A těm, kdo slyší, těm to vyspívám.
1: Sardinky! Sardinky! Hejbejte se z místa na místo! Pozor, teď!
2: To nemá cenu, zase jsem to nestihla.
3: Nefňukej a mrskej sebou, ploutvičko. Scházelo ti už jen maličko.
1: Tak hrajem.
3: Jo,
1: jdem na to. Sardinky, hejbejte se z místa na místo, pozor teď.
2: Počkejte. Nestihla. Neposmívejte se, jsem ještě malá.
3: Malá a pomalá, jak mořský šnek.
2: To nemá cenu. Už s váma nehraju.
0: Neboj, já ti pomůžu. Já tě to naučím. Zašplouchám, zabublám a trochu tě postrčím.
1: Sardinky, hejbejte se z místa na místo, pozor teď! Já to stihla!
0: Tak vidíš, a tvářila ses jak holý neštěstí.
4: Co se tady rozvaluješ? Tohle je moje místo, koukej odsud zmizet!
5: Já jsem tlustší a jsem silnější, tak pozor!
4: A já mám na to jiný názor. Na tomhle kameni lehávám já, ty tlusťo!
5: Tak mi neříkej, nebo tě kousnu!
4: No tohle, zmiz odsud!
5: Ty odsud zmiz, nebo tě plácnu ploutví přes čumák!
0: Tak už dost. Kdo to má poslouchat? Vejdete se tam oba.
5: Teď už se posouvám.
4: Se sem krásně vejdem. Oba.
0: Tak se mi to líbí.
4: A nelechte, ty lachtane.
5: Ty nelechtej, lachtanice. Ať zas nezačne strkanice.
0: Já vám schladím hlavy. Pěkně vás ošplíchnu.
4: Lachtane, ať se i nic nestane.
6: Jauvajs, pusť tu rybu, tu jsem ulovil já.
4: Možná ulovil, ale teď pustil.
6: Sebral mi rybu a ještě se chechtá. Racek jeden chechtavý. Co pak se tohle smí? Ještě mě štíp do nohy. Tak to je teda ubohý.
0: Pojď sem. Sedni si tu na chvíli. Já ti to ošplíchnu. Tak co? Lepší?
6: A co ta ryba?
0: Voda jí vzala.
6: A co ta voda?
0: Ryby jí vypily.
6: A co ty ryby?
0: Racci je snědli.
6: A co ti racci?
0: Dávno uletěli. A ty už taky let.
1: Vyťte ho! Ukazuju na něho!
7: Je to šralok! Je to rváč!
1: Už je slyšet rybí
7: pomoc, rybí!
1: Utíkejme! Je to šralok!
0: Vy zas naděláte sardinky. To není žralok. To je velryba přece.
8: Velryba?
9: Velká ryba?
8: Velryba. Obryba.
1: To je psina!
0: počkat. Ticho! Někde se rodí mládě. Á, tamhle to je. Velryba rodí mláďátko. Jsem tady. Jsem kolem tebe, neboj se.
4: Hučí mi v hlavě.
0: To je dobře, že hučí. Uhýčkám tě. Pohladím tě. Pomůžu ti.
4: Je mi tak divně.
0: To bývá vždycky, když se rodí mládě. Zaber a pomoz mu ven.
4: Nějak sebou ve mně hází.
0: Já mu domluvím. Už brzy přijdeš na svět, mláďátko velrybí. Přitiskni ploutvičky k sobě a čekej. Za chvíli mě uvidíš. Za chvíli mě ucítíš. Jsem slané a studené.
4: Tak a teď už to asi bude. Pomoc!
0: A je venku. No, to se podívejme. Je to velrybí holka.
4: Jaká je? Mokrá.
0: Mokrá.
4: Vykulená.
7: Veliká.
0: Je krásná. A jak se bude jmenovat?
7: Sardelice.
4: Latanice.
5: Latanice.
4: Nebo krecavice. Kde pak? Přece Varvara.
0: Varvara narodila. Vysoukala se s mámy ocasem napřed, jak už to velryby dělají. Máma ji hned čumákem začala tlačit nahoru na hladinu, aby se poprvé nadechla.
8: Mami, co to je?
4: Takhle chutná vzduch.
8: A to kolem nás?
4: To je mořská voda. A ta je slaná.
0: Jsem slané, jak pak by ne? Myslíš si, že moře je sladké?
4: Tak popluj za mnou. No popluj, Varvaro.
0: Od té chvíle dělá všechno jako máma. Když máma plula doprava, Varvara plula taky doprava.
8: Zatáčím do pravíčka. Máš mě za ocasem, mami.
4: Výborně.
0: Když máma zahnula doleva, Varvara taky zabočila doleva.
8: Držím se tě, mami. Zahýbám do levíčka.
0: Když máma vyskočila nad hladinu, Varvara sebou taky mrskla a vyletěla vzhůru.
8: Já letím. Palečku, to je svět, to je nádhera. Dala jsem si placák.
4: Ale?
8: Jak to, že je ta voda tak tvrdá?
4: No to musíš zkoušet víckrát.
8: Tak jo. Jo, letím! Alois, už zas. Už nemůžu.
4: Musíš něco polknout, ať máš sílu.
8: Polknout? Mm-hmm. A co?
4: No přece mlíčko.
8: Vážně? Mm-hmm. A kde?
4: No na mém bříšku přece. Tak, jen se napij. Mm-hmm.
8: Vystřikujete jako gejzír. To je dobré.
0: A Varvara pila a rostla jako z vody. Cítilo jsem, jak jsou všechna mořská zvířata zvědavá, jak to velrybí mládě vypadá. To víte, ve mně toho je. Co vám budu povídat?
10: Já jsem krabí máma a tohleto je můj synek. Velice nás Varvaro těší.
7: Moc hezka. A to se klepítky hned tleská.
8: Děkuji.
11: Já jsem kladivoun obecný. Ploutev líbám.
12: A já se zas vesele usmívám, protože jste trochu legrační.
11: Jak jsem narost, tak jsem narost.
13: Má místo hlavy kladivo. A já jsem Racek Chechtavý. A tohle je moje žena. A tamhle brácha. Hned za ním ségra. Tamhle je táta, vedle maminka, po ní je bratranec a za ním sestřenka.
12: Vás je. A čemu se všichni tak chechtáte?
13: Čemu? No přece všemu.
4: Ty, Varvaro, si plejtvákovec šedý.
8: Cože jsem?
14: plejtvákovec šedý. Nikoho se nemusíš bát. My plejtvákovci žádné nepřátele v moři nemáme. Jen teď, dokud jsi malinkatá, buď opatrná. Dávej si pozor na kosatky a na ostatní dravé ryby, protože by ti mohly ublížit. Ale až vyrosteš, nikdo si na tebe netroufne. Varvaro!
0: Jenže to už Varvara neslyšela. Spatřila totiž v dálce zvláštní stvoření, které jí moc zajímalo.
8: Panečku, co to je?
15: Vítej v Baja California, Varvaro.
8: A ty jsi kdo?
15: Zkus to uhodnout.
8: Kladivoun nejsi? Lachtán nejsi? Tak co jsi?
15: Já jsem rybouš sloní. Nebojíš se mě?
8: Ne.
15: Mám frďák tak obrovský, že se mě ledas kdo bojí.
8: Opravdu veliký frňák, ale mně se líbí.
15: Vážně? Teda to je od tebe moc milé. Máš babu?
8: Já? Jakou babu? Já žádnou nemám. Já mám jenom mámu. A je pryč. Pro pana krále nejsem já moc u břehu.
0: No, to tedy jsi.
8: Kde je máma? Neztratila já jsem se.
0: Už asi ano.
8: Mami, mami, kde jsi? No ti pic, to jsem tomu dala. Co teď? Kudy?
0: Neblázni.
8: Kudy?
0: Zastav se na chvíli.
8: Kudy?
0: No, tudy přece.
8: Kudy?
0: Tudy. Chtělo se mi trochu nasměrovat, jenže Varvara mě vůbec neposlouchala. Točila se dokola a byla vyděšená.
14: Ztracená. Barbara je ztracená.
0: Jen klid. Popostrčím tě správným směrem, ty velrybý mládě.
14: Já se bojím.

0: To jsem já? To je můj hlas? Já zpívám takhle hluboko? Co pak je to normální? U velryby, co je holka?
1: U plejtvákovce šedého je to úplně normální. Divilo bych se, kdybys zpívala jinak.

0: Miláčko, pojď se napít, ať máš sílu. A příště se drž u mě. To by mohlo dopadnout moc špatně. Co pak si neslyšela moře? Musíš se naučit rozeznávat jeho hlas.
1: A jak?
0: No, musíš se na chvíli zastavit. Tak. A poslouchat, dokud v tom šumění neuslyšíš hlas přece.
1: Aha, no tak to já už ho mami asi slyšela. Mm-hmm. Jenomže jsem nevěděla, že je to moře. Mm-hmm. Moře, milé moře. Říkáš něco? Cože? Mami neříká nic. Moře? Moře? Vidíš ty barvy na nebi?
2: To je duha, Varvaro.
1: Mami, moře říkalo, že je to duha. Já jsem ho slyšela. To je krásná, ta duha. Viď moře?
2: Je krásná, Varvaro. Dívej se, brzy zmizí.
1: Zas na mě mluvilo, mami, zas. Je, mami, co to dělá?
0: Saju ze dna, zkus to taky.
1: Takhle.
0: No ano, ale dej pozor, ať nespolkneš plechovku nebo něco horšího. Staješ moc divoce.
1: Plechovku? Co to je?
0: Plechovka je taková krabička.
1: Krabička od kraba?
0: Ale kde pak? Krabička kovová, je v ní ledacos, ale mě jen vždycky ležela dlouho v žaludku a tlačila. Nikdy se neotevřela. To víš, lidi toho vyhodí.
1: Lidi? Co to je?
0: No, lidi jsou lidi. Někteří nás je pozorují a mají z nás radost, ale jiní nás loví. Na maso a na tuk. Těm se říká velrybáři a na ty si musíme dávat pozor, víš?
1: Aha. Mami? Mhm. Mně je dobře.
3: To jsem sám rád.
0: Ale...
1: Je tu nějaká ryba? Vypadá jako ty, mami. Ale je obrovská. Mami.
3: Pořád jenom mami. A tati nic.
1: Tati, ty jsi můj tati.
0: Ale jak to?
1: Tati?
3: Zavři si pusinku na foukáči, nebo spolkneš mořského ježka.
1: Cože? Já a ježka? Ježka bych nespolkla, krabici taky ne, ani tuleně.
3: No tak to jsi mě uklidnila.
1: Tati, ty vůbec nevíš, co já všechno umím.
3: Ano, co už všechno umí moje holka?
1: Nejradši skáču nad hladinu.
3: Aha. To máš po mně. Jestli chceš, vyhodím tě do vzduchu.
1: Ale by...
3: Vyhodím tě vysoko, to bude škoda. No, když ještě, tak i ještě! A potom ještě!
0: Matrně!
3: A ještě!
1: Ještě, tak ještě!
0: Barbaro!
3: Ještě! Ještě! A potom dost. Přišel jsem se rozloučit.
1: Rozloučit? Ne. A proč, tati?
3: Už je čas. Musím na sever.
1: Ale jak to?
0: No.
1: Vy jsme se teprve poznali. Co pak ty nepopluješ s námi?
3: Pluju jinudy, víš?
1: Mami, řekni něco.
0: No, u plejtákovců to tak prostě je. To se nedá nic dělat. Dej na sebe pozor.
1: Tati.
3: Zase se uvidíme. Zima přejde rychle. Žádný strach.

0: očumáčkovali se a pak spolu viseli na místě s ocasy dolů a hlavami vzhůru. Varvara byla uprostřed a máma s tátou ji objímali ploutvemi. Varvara si přála, aby to nikdy neskončilo.
1: Musíme taky vyrazit, Varvaro. Napij se pořádně.
2: A kam? Vždyť je tady tak krásně.
1: Je na čase vydat se na sever. Začíná tady být moc teplo. Potravy je málo a ty už si dost velká. Neboj se, taky něco uplaveš.
2: A co ostatní ryby? A tuleni? A krabíci? A medúzy? Ty tu zůstanou? Já nikam nejdu. Já si to chci hrát.
0: Ale děti malá popleto. Všechny velryby už ve mně plují na sever. Jste mezi posledními.
2: Vážně.

0: rozvážně táhli na sever. Plavali těsně vedle sebe. Hodiny a hodiny, dny a noci, máma a vedle ní Varvara. Funěli a stříkali gejzíry, pak práskli ocasem, ponořili se do mne a vynořili se až daleko. Cestou potkávali výletní lodě plné lidí.
1: Varvaro, už dost, buď opatrná.
2: Ale mami, já se jim tak líbí.
1: No dobře, ale to je jenom tady, v zátoce Monterey. Tady se smějí a mávají nám, ale ne všichni lidi jsou takoví.
0: S Varvarou to nebylo lehké. Nevydržela na jednom místě. Všechno jí zajímalo a do všeho strkala čuma.
3: Plaveme. Skáčeme, skáčeme, skáčeme, plaveme, plaveme, plaveme.

0: rychlí. To jsou závodníci.
1: Barbaro, vrať se.
2: Vrať se.
0: Poslyšte, co jste zač?
3: No přece delfíni i velrybo.
0: Vy krásně skáčete. Hele, já už to taky umím.
3: Tak ukáž.
0: Tamhle je loď. Lidi.
2: Barbaro, vrať se za mámou.
0: Ti budou jásat, až mě uvidí, jak umím skákat.
4: Chlapi, tamhle je ryba.
5: Počkejte, až připojem.
6: Je to ještě blá.

0: až nebude slyšet hluk motoru, pak se můžeš nadechnout.
1: Moře, ty jsi červené. Mami! Mami! Kde jsi?
0: Máma je pryč, Varvaro.
1: Cože?
0: Už se nevrátí. Horem nahoru. Rybářská loď už odplula. Můžeš se nadechnout, Varvaro.
1: Já nechci.
0: Ale co pak je to za řeči? Musíš. Nevydržíš bez kyslíku.
1: Nechci. Nechci se nadechnout. Už nikdy.
0: Co je to za hlouposti?
1: Já chci mámu.
0: Máma je pryč. Ulovili ji. Už ji neuvidíš, Varvaro. Nikdy. Ale na nebi je duha. Podívej. Krásná, barevná duha.
1: Nechci ji vidět.
0: Nepovídej. Duhu máš přece ráda. A to slunce. Právě zapadá a koupe se ve mně. Honem vystrč hlavu nad hladinu. Vypadá jako červený balón.
1: Vážně?
0: Tak co tomu říkáš?
1: Já... nevím.
0: Pojď po houpu tě, utěším tě. Neboj se, má milá, čas všechno urovná. Čas, čas plyne jako voda. Zahojí, uzdraví.

0: Potom Varvara usnula. Skonejšilo se mi. To vím jen já, že i velryby někdy pláčou. Na druhý den ji probudilo stádo velryb, které proplouvalo kolem.
1: Pro pána. To jsou plitvákovci, jako já. A kolik jich je? Tamhle jsou i mámy s mláďaty. Halo?
2: Halo? Můžu se přidat k vám?
3: Popluj s námi.
4: Je nás dost.
3: A jestli si sama můžeme ti pomoct, budeš mít spoustu nových tet a možná tě některá z nás pozve na oběd.
1: Tak jo.
5: Jak ti říkají?
1: Varvara.
5: Já jsem Oldena. A kde máš mámu, Varvaro? Nemáš.
1: Nemám.
5: To se stává. Já zas přišla o mládě. Nevěř hlavu. Bude zas dobře.
0: A Varvara se k ním přidala. Čas od času se ještě zajíkla a popotáhla, ale Oldena do ní vždycky lehce šťouhla čumákem a plulo se dál. Nebyla sama. Já jsem bylo čím dál studenější, no to víte, blížili jsme se na Aljašku. Taky se na mě objevovaly kry.
6: Tady se nedá skákat nad hladinu.
5: No dá, ale musíš se dobře podívat, abys nenarazila.
4: Bang, bang, práskneš se o hladinu a poplaveš břichem vzhůru.
6: Bang, bang,
2: bang, bang,
5: bang, bang. Tady zůstaneme. Tady je žrádla dost.
3: Panečku, to jsou lohutky. Jako loni.
4: Jako předloni.
6: Chutná to jinak, než tam dole na jihu.
4: Tady na severu jsou trochu jiné laskominy.
1: Jam. Už nemůžu. Je to jsem se nacpala.
5: Teď můžeme odpočívat.

0: pozor! Velryby! Blíží se bouře. Co pak nevidíte, jak se houpu a nadouvám?
1: Cože?
2: Cože?
1: Cože?
2: Všechny ke dnu. Už v dálce hřmí. Neslyšeli jste?
0: Je to sněhová bouře. Jedna z největších. Mám vlny 8 metrů. Mám vlny 10 metrů. Mám vlny 12 metrů.
3: Se mnou to hází. Se mnou se to mele. Já se ke dnu jen tak nedostanu. Já se zase ztratím. Já už to vím. Odeno? Kde jste kdo? Já se bojím.
0: Vítr? 120 kilometrů v hodině. 130 kilometrů v hodině. 140. A sníh. Padá hustě sníh. Tolik sněhu.
3: Ježkovi brýle. Mě to unáší. Pomoc! Už jsem u dna.
1: Jouvajs. Au, do čeho jsem tu narazila?
4: Hromy, blesky, mořský tresky.
1: To jsem se lekla. Co jsi zač?
4: Já tu nejsem. Nejsem...
3: Nejsi ty velryba?
4: Já jsem velrybák.
3: Velrybák? A máš strach jako já? Já myslela, že chlapi se nebojí ničeho.
4: Jenže tohle je největší bouřka, jakou jsem kdy viděl. Ale to neznamená, že se bojím.
3: To byla rána. Já jsem ještě žádnou bouřku nezažila.
4: Já spoustu.
3: Vážně?
4: Totiž vlastně tohle je druhá.
3: To je hrůza. Jak se dá taková bouřka přežít?
4: Já ji zaspal. Posledně.
3: Cože jsi? Tak to zkusíme?
4: Zkusíme. Dobrou.
3: Jo. Tobě taky dobrou.
1: Hele, poslyš, jak ti vlastně říkají?
4: Don. A tobě?
3: Varvara.
0: Pak usnuli a já kolem nich kroužil a mumlalo jsem Varvara Don. Varvara Don. Jako u kolébavku.
2: Kde jste kdo? Bouře je pryč. Hlaste se mi.
5: Tady.
2: Tu jsem.
5: Tady.
2: A co Varvara? Kde pak ta zůstala?
5: Varvaru. Varvaru.
6: Tady jsem. Neviděli jste někde Dona?
7: Kde pak Don?
2: To byl hrom. Asi se ti něco zdálo, mladá dámo.
5: Jdem se krmit.
7: Musíme si užít.
8: Než zas přijde čas, plout na zpátek zas.
0: Varvara se ještě chvíli rozhlížela po Donovi, ale brzy na něj zapomněla. Živěla se s ostatními a velrybí čas plynul jako obvykle tady na severu. Varvaře to uteklo rychle. Všechno bylo nové a všechno se jí líbilo. Mořské vidry, běluji, narvalové, tuleni, mroži. Se všemi se spřátelila a se všemi si hrála. Až přišel den, kdy velryby zneklidněly. Šťouchali do sebe čumáky a věděli, že zas musí na jich.
9: Je čas
0: rodit mláďata, hledat velrybí muže, každá jak chce a jak může. Je čas.
2: Za mnou, sestry, slyšíte moře? Je čas.

0: kde si u Monterey na kalifornském pobřeží potkala zvláštní stvoření. Bylo zkroucené jako paragraf a takové trochu nešťastné. Byl to malý delfín. Moc plavat nemohl. Pořád se točil dokola.
1: Jsi nemocný?
2: Nechali mě tu, že plavu pomalu.
1: No klidně plav se mnou, jestli chceš.
2: Tak jo.
1: Opravdu plaveš dost pomalu.
2: Mám křivý ploutvičky a špatný ocásek.
1: To nevadí. Všechno tě naučím. Chceš?
2: Chci.
3: Varvaro, ty s námi dál nepopluješ?
1: Popluju. Jen se tu chviličku pozdržím.
3: Už nemůžeme čekat. Tak nás dohoň, Varvaro.
1: Sbohem, Oldeno.
0: Bylo jí ho líto. Byl tak slaboučký a opuštěný, jako ona sama.
1: Až vyrosteš a zesílíš, tak se uzdravíš. Dokážeš všechno, neboj se. Všechno ti ukážu.
2: Tak jo.
1: Nechceš si zahrát na schovávanou?
2: Co to je?
1: No, to je. Zavřeš oči a počítáš dost. A já se ti mezi tím schovám. No a ty mě pak budeš hledat, jo?
2: Aha. 10, 20, 30.
0: Varvara se musela ponořit až ke dnu, aby jí delfínek hned nenašel. A tam na ní vykouklo oko.
1: Co jsi zač?
3: Já tady čekám.
1: Čekáš? A na co?
3: Na děti.
1: Na děti? Co pak přijdou?
3: Vždycky se někdo zastaví a vypráví, víš?
1: Mm-hmm. A ty jsi velryba?
3: Jsem taková stará, prastará velrybí babička, víš? Tak jen povídej, dítě, povídej, co jsi mi přišla říct.

0: rady, našla svoje proudy, neboj se, život je dost dlouhý, život je dost dlouhý.
1: Barbaro, kde jsi byla?
2: U babičky, bydlí tam dole na dně, můžeš se za ní někdy stavit, je moc hodná.
1: Na dně je babička?
2: Taková stařička. Chyť si mě, chyť si mě. Musíš trénovat.
1: Počkej na mě.
2: No tak poplav.
1: Nemůžu tak rychle.
2: Pojď, zaber, Delfínku, zaber.
3: A čas běžel tak rychle, jak vlna za vlnou, pořád dál a dál, každý den znovu, nahoru, dolů. A Delfínek rostl a sílil a Varvara z toho měla radost.
4: Ha, ha, ha, hi, hi, hi, takhle skáčou velryby.
1: Ha, ha, ha, hi, hi, hi, a takhle zase delfín.
3: A pak se velryby konečně zase začaly vracet zpátky na sever. Varvara je zdravila a velryby volali na ni, že se měli nádherně a že našli své milé a že to bylo roztomilé a ať pluje s nimi zase na sever do té zimy.
5: Pluj za námi, pluj za námi.
6: Ahoj, ahoj, popluj s námi, Varvaro. Tady už brzo nebude nic k jídlu.
7: Oldeno, ach Oldeno, tak ráda bych s vámi plula, jenže mám tady kamaráda, delfínka, je strašně slaboučký.

0: ti něco musím říct. Zítra se rozloučíme, víš?
1: Jak to?
0: Musíš na tu Aljašku, říkala to babička. Říkala, že bys neměla co jíst, že se o mě postará. Počkám to na tebe do příště. Zvládnu to.
1: Vážně?
0: Jistě, má tu babičku.
1: Tak dobře. Tak já popluju, už mě to tam táhne, víš? Ale příští rok se zase potkáme. Platí?
0: Platí.
1: Tak jo.
2: Tak se rozloučili. Unášelo jsem Varvaru pěkně rychle, aby dohnala ostatní velryby. Pospěš si, Varvaro. Nezdržuj se. Vědělo jsem, že když je sama, může se lecos přihodit. A taky, že ano. V hlubokém příkopu, když už skoro opouštěla zátoku Monterey, ji z ničeho nic obklíčili kosatky. Ty potvory černobílé. Klidně si na ní troufli.
3: Kam tak sama?
4: A holka.
5: To se nebojíš?
3: Trochu se pohrajem, co říkáš?
6: Hele, nechte mě. Nevšímejte si mě, jo?
5: Prej, nechte mě.
4: Prej, nevšímejte si mě. Jenže nám se zrovna chce si tě všímat.
6: Pomoc? Kde jste kdo? Já mám strach.
3: Nikoho se nedovolám. Všichni už dávno odpluli.
4: Jsi tu sama.
6: Ne.
4: Sama mezi kosatkama.
6: Au!
4: Pustujte!
5: Trapi mě!
4: Nahrejte jí taky sem. Nechte
5: mi sem.
6: Asi
5: si
6: taky hryznou.
7: Co ti páchá?
8: Varvaro!
1: Co jí chcete?
7: Někdo obtěžuje naši mladou dámu.
1: Už jsme tady.
7: Už jsme tu.
5: Nic, my tu jen tak proplouváme.
9: O nic nejde.
5: Vůbec o nic.
7: O nic, vážně. A co ta pokousaná velryba?
1: To máš.
7: Máš vyřiť, mámě, že tě špatně vychovala. Uč, ať jste pryč, my kosatky!
1: Nebo uvidíte ten mazec!
6: Jo, jo.
10: Děkuju.
11: Panečku, ty máš hlas.
12: Bylo tě slyšet přes celý záliv.
7: Na nic jsme nečekali a hnali za tebou. Uf, to bylo ofous. Jsi pěkně pokousaná, můžeš plout.
12: Jo, jsem v pořádku.
7: No, potvory.
12: To nestojí za řeč, sestřičky.
7: Tak tedy na sever a všechny pospolu.
2: A tak pluli na sever, pořád dál a dál, a já Varvaře omývalo rány a bylo jsem čím dál chladnější, až se nakonec bylo ledové, jako led, a velryby konečně dopluli do cíle.
7: Tak zase zpátky. Nevíte, co je tu nového?
12: Na Čukotce prý uhynulo 9 sester. 9 velryb zůstaly ležet na břehu, tedy jejich mrtvá těla.
7: Hrůza!
12: Neměli na sobě žádné zranění.
13: Co se jim stalo? Něco spolkli? Byli nemocné?
2: Je tolik smutných věcí ve mně. Radci povídají, že za to můžou lidi. A možná je to tak. Nalíjí do mě nejrůznější jedy, nahážou odpadky a plastové láhve a myslí, že to ve mně zmizí. Jenže to já prostě nedokážu. Všechno to ve mně zůstane. A pak je pro celý mořský svět zlé. A čas běžel. Den za dnem, nádech, výdech. Velryby se na mém dně krmily a vyskakovaly nad hladinu, ale jen opatrně, aby nenarazili do ledu. 4 měsíce uběhly jako nic.
7: Velryby.
8: Copak?
12: Copak?
7: Co se děje?
9: Poplujeme zpátky. Už je čas.
12: Už zase?

0: Zase se mě pohánělo. Honili se, postrkovali a zpívali své písně. Nebo ve mě plavali zvolna a tiše. Nakonec se zas ocitli u pobřeží Monterey.
1: Na jich?
2: Na jich?
3: Na jich?
1: Plavete na jich?
3: Plavete na jich?
4: Varvaro, Varvaro, ty jsi tady? Já se zblázním z hostí.
5: A nechceš spíš říct radostí?
4: Asi ti dám pusu do nosu.
5: Delfínku, co jsi dělal celou tu dobu?
4: Mám spoustu kamarádů. Pelikánů, kormoránů, tuleně a racků.
5: Teda, a co babička?
4: Babička je hluboko, povídá mi všecko.
5: Je, tak se o tebe starala. Ty nosatá rybo.
0: Delfínek Varvaru kousek cesty doprovodil. Po chvíli ale začal skákat ve vlnách, co za sebou nechávala jedna malá loďka, a Varvara plula dál na jih. Byla noc, když doplula. Zpomalila, nasála vodu a vystříkla ji. Byla doma. Cítila to až do morku kostí. Tady. Tady to bylo. Tady se narodila. Najednou si vzpomněla na mámu. Ale už to nebolelo. Cítila se šťastná.
4: Sardinky! Sardinky! Hejbejte se z místa na místo, pozor teď!
5: Co se tady rozvaluješ, ty lachtané? To je moje místo!
6: Byl jsem tu první, tak pozor!
1: Tu jsem ulovil já.
7: Ulovil, ale teď pustil.
5: Hola, hola, zas jsem doma. Já, Varvara.
8: Hromy, blesky, mořský tresky.
5: Fuj, to jsem se lekla.
8: Neznáme my se od něku.
5: To bys mi musel připomenout.
8: Já jsem... Nejsem.
5: Jo, to jsi ty.
8: A ty jsi ta, co zaspala bouřku.
5: Já, že jí zaspala, ty jsi zaspal.
8: Nezaspal.
5: Zaspal, protože se zbál.
8: Nebál.
5: Bál.
8: Nebál.
5: Bál.
8: Tak bál. Ale ty víc.
5: Protože jsem tak strašnou bouřku ještě nezažila.
8: Já to věděl, Varvaro.
5: Co? Done.
8: Že se zas potkáme. Jsi moc krásná.
5: A ty jsi strašně vyrostl. Jsi můj velrybý muž.
8: A ty máš jen na velrybí.

0: ztrácely se mi. Vyskakovali nad hladinu tak vysoko, až jsem se o ně začínalo bát. Trvalo to dlouho. A pak se najednou všechno uklidnilo. Plavali bok po boku a já vědělo, že už nejsou dva, že jsou tři, že Barbara má někoho v bříšku a že ten někdo je maličký jako kapka a že v ní poroste a za rok z něj bude velrybátko.
1: Barbaro, je to pravda?
2: Je.
0: Takové to bylo léto. Jenže já bylo čím dál teplejší a teplejší. A to velryby nerady. Byl čas vydat se zase na sever. A to velrybátko?
3: Mami, ten krabík mi vylezl na čumák a lechtá to.
4: Jen ho nech, ať si u tebe udělá domeček. Podle těch krabích cestiček tě každý pozná, Duňo.
3: I táta mě pozná.
4: Táta si tě nesplete, ty popleto.
5: Duňo, kde jsem schovaný?
3: Já tě nevidím.
4: No tak hledej.
3: Tady.
4: Sama voda.
3: Tak tady. Oh,
4: přihořívá.
3: Tak kde?
5: Hoří!
3: Je, mám tě.
0: Tolik bych toho mohlo vyprávět.
4: Duňo.
0: Jen jestli ještě někdo slyší. Jen jestli ještě někdo rozumí. Před dávnými a dávnými časy

0: Ahojky, ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte u mojí dnešní pohádkové školky.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj ušoune. Copak ty se dneska tváříš nějak ustaraně?
0: Taky mám starosti.
1: A jaké, prosím tě, třeba ti můžu pomoci?
0: Třeba jo. Jsem se venku potkal s kamarády a každý z nich něco sbírá. Představ si, ty brďo, jeden auťáky, jeden transformery, holky, zase ta prťavá zvířátka nebo takový všelijaký ty věcičky, chápeš, ne?
1: Ne, tedy chápu, že tvoje kamarády baví něco sbírat, ale nechápu, proč ty máš kvůli tomu starosti.
0: No protože přece já nezbírám nic.
1: Ale vždyť nemusíš, já taky nic nezbírám.
0: Ale sbírala jsi, já si pamatuju, jak jsi mi to vyprávěla. Sbírala jsi Dčka.
1: Ne, sbírala jsem Cčka, ty popleto. To byla umělohmotná písmenka, ve tvaru písmenka C, ze kterých se daly udělat náramky a náhrdelníky a dlouhatánské řetězy a hrálo se o ně.
0: Hele, Jani, a ty víš, že je i přesně taková jedna písnička, ve které se zpívá sbírá Cčka.
1: Vím, chceš si ji pustit?
0: Jasně. Ušounova písnička.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a já jsem právě Ušounovi říkala, že jsem dřív sbírala C-čka. Dneska je sice taky ještě někteří holky a kluci sbírají, ale už nejsou tak populární jako dřív.
1: Takže C-čka sbírat nebudu. A ještě navíc nevím, co to je ten ploužák. Ušounův překlad z dospěláčtiny.
0: A co myslíš, že to je?
1: Možná kabát, co je delší než ty, a tak ho ploužíš po zemi. No, tak to by mohl být ploužák.
0: No, ten spíš za sebou po zemi táhneš. A proč by si někdo vůbec pořizoval takový dlouhý kabát?
1: To je pravda. No, tak vlastně nevím.
0: Ploužák je velmi pomalé tancování. Hraje velmi pomalá hudba a dva lidé spolu pomalu tančí. Jen tak se pohupují a dá se i v legraci říct, že plouží.
1: Dobře. Pomalé tancování na pomalou hudbu, to je ploužák. Ale ploužák sbírat nemůžu, tak co budu sbírat?
0: Vždyť můžeš sbírat skoro cokoliv, stačí si něco vymyslet.
1: Jo, a co by ses vymyslela ty, kdybys mohla začít znovu něco sbírat?
0: Třeba koloběžky.
1: Co prosím?
0: No koloběžky.
1: Proč zrovna koloběžky?
0: A proč ne? Mohla bych potom třeba i být královna koloběžka první, jako v naší další písničce.
2: Ušounova písnička. Napadla

0: ubrzdíme to podrážkou.
1: Kdo neumí řídit,
0: dá si odstan hlinitý.
2: Dá si odstan hlinitý.
1: Setkáme-li se s poruchou,
0: dojdeme k cíli porukou.
1: Setkáme-li se s bahnem,
0: okamžitě zahneme.

0: holky a kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku, ve které právě dohrála písnička, která mě přesvědčila, že jsem si vybrala dobře. Budu sbírat koloběžky.
1: Aj, už i Jana zase něco sbírá a já pořád nemůžu vymyslet, co budu sbírat já.
0: Neblázni, Ušoune, vždyť ono tě to určitě brzy napadne, tak tu nefňukej a pojď si se mnou a s kamarády radši zacvičit s koloběžkou.
1: Ušounovo cvičení.
0: Tak, holky a kluci, máte svoji jako koloběžku a jste připraveni vyrazit?
1: Dobře, no, i když ještě nevím, co budu sbírat, jsem připraven.
0: Tak, rukama držíme řidítka před sebou, jako stojíme na jedné noze a tou druhou se jako odrážíme od země.
1: Perfektně, a teď si nohy vyměníme, stojíme jako na koloběžce druhou nohou a odrážíme se tou, která nejdřív stála. Jo, je to jasný.
0: A jedem!
1: Jedem! Výborně, protože jsme dojeli do cíle.
0: Postavíme se na obě nohy, lehce se rozkročíme a pokládáme řidítka na zem a narovnáme se a položíme řidítka ještě jednou na druhou stranu.
1: A do třetice všeho dobrého ještě jednou.
0: Skvěle jsme si zacvičili, viď, Ušoune?
1: Jo, to ano, ale já pořád nevím, co bych měl sbírat.
0: Někteří lidi třeba sbírají staré věci, protože je to taková vzpomínka na to, co používali naše prababičky a pradědečkové.
1: No, to se nezdá jako špatný nápad, to mě láká. Rozmyslím si to a zatím
0: si pustíme písničku, která se jmenuje Staré věci.
2: Raz, dva, tři a...
3: Mám staré rádio, to mi říká staré zprávy, proč by to vadilo? Hlavní je, že ho to baví. Mám starou babičku, taky říká staré zprávy, taky ji necpeme, každý měsíc.

0: holky a kluci, posloucháte moji pohádkovou školku.
1: A Ušoun už si asi vybral, co bude sbírat.
0: Ale vůbec ne. Staré věci sbírat nebudu, protože ani žádnou starou věc nemám. A na půdě se sám bojím.
1: Nejlepší by bylo, kdyby jsi sbíral něco, co máš rád. Jako třeba já mám ráda koloběžky.
0: Ale já mám rád spoustu věcí.
1: Dobře, takže dám ti jednu otázku. Co by sis nezapomněl vzít sebou na každou výpravu?
0: Proč se ptáš? Vždyť víš, že plyšáka, myšáka, fešáka.
1: Tak co kdybys třeba sbíral plyšáky?
0: A? No to by možná mohlo být ono.
1: A hele, to je mi náhodička. Zrovna tu na nás čeká plyšová pohádka.
0: Ušounova pohádka.
2: Plyšová pohádka. Byl jednou jeden malý kluk jménem Mireček. Bylo to pěkné kvítko. Jeho rodiče mu dávali spousty hraček, ale on všechno, co dostal, vždycky hned zničil. Nejhůř to odnášela plyšová zvířátka. Byla špinavá od omáčky, měla utržená ouška, vypíchané oči nebo rozpáraná břicha. Jenže jednou v noci všechna zvířátka z ničeho nic ožila a chtěla si hrát. Problém byl v tom, že když teď byla živá, neměla si s čím hrát. Chvíli se rozhlížela po dětském pokoji, až si nakonec všimla Mirečka spícího v posteli a světe div se. Ten byl teď naopak plyšový. Plyšáci se shromáždili kolem něj a rozhodli se, že právě on bude jejich hračka. Mireček má hlad, musíme ho nakrmit, prohlásila opička a hned ze spíže přinesla sklenici jahodového džemu. Pokusila se Mirečkovi otevřít pusu, ale nešlo to. A tak ho tou sladkou červenou hmotou celého pomatlala. Musíme Mirečkovi vyčistit ouška, přidal se zajíček. Načež mu začal lomcovat uchem a trochu mu ho natrhl. Mireček je nemocný. Musíme ho operovat, prohlásil oslík a šermoval u toho nůžkami. A tygr chlapce štouchnul tuškou do oka, prý aby mu vyšetřil zrak. Bůh ví, jak by to celé dopadlo, kdyby zrovna nezačalo svítat. V té chvíli všechna zvířátka zase splyšovatěla a Mireček už najednou plyšový nebyl. Líně se protáhl a v tom zjistil, jak je zřízený. A rozječel se na celé kolo. Hned k němu přiběhla maminka a snažila se ho utišit. Pak dorazil i tatínek. Ten se ale při pohledu na syna zamračil. To už přestává všechno, zahrmoval. Tohle tomu klukovi nebudeme trpět. A popadl Mirečka za ucho, zrovna za to natržené. Takže to strašně bolelo. Na okamžik se zdálo, že se hnědý medvídek pohozený pod stolem zlomyslně ušklíbl. Ale to samozřejmě bylo jen zdání. Byl přece plyšový.
1: Ušoune,
0: já vím, Jani, přesně vím, co chceš říct. Ušoune, musíš se ke své plyšové sbírce chovat daleko líp než ten Mireček, jeden Mireček.
1: A tentokrát si to vážně trefil. Chtěla jsem říct přesně to samé.
0: Jo, jsme už dvojka sehraná, no?
1: Ano, to jsme. A zkusíme, jak moc jsme sehraní.
0: Proč ne?
1: Tak, teď oba najednou řekneme, co bude teď.
0: Dobře, 3, 2, 1.
1: Ušounova hádanka.
0: nechal na tobě.
1: A dneska bude zase zvuková.
0: Ušounova hádanka.
1: A je tady...

0: Je, to už jsem někde slyšel.
1: Ještě nevíš? Tak já ti poradím, Ušoune. Je hrozně moc roztomilý a viděl jsi ho určitě.
0: No to jsi mi tedy poradila. Roztomilých zvířátek je hrozně moc.
1: Ano, holky a kluci, máte pravdu. Ale ještě chvíli počkejte na Ušouna.
0: Já vím, já už to vím. Je to delfín.
1: Výborně.
0: A víš, na co se těším?
1: Až se půjdeme na delfína podívat do zoo?
0: No to taky, ale taky se těším, až budu mít delfína ve své plyšosbírce.
1: A víš, na co se těším já?
0: Vím. Až si za malou chvíli spolu zaspíváme. A bude to holka modrooká a pozor, Jani, jenomže ty tak krásně zpíváš, že když do toho já ještě něco melu, tak to vůbec není tak pěkné. Tak já bych tě poprosil, abys holku modrookou zaspívala jenom ty sama a já budu napínat svoje ušiska spolu s klukama a s holkama a s holkama a s klukama, jo? Ušounovo zpívání.

0: tam.
1: Holky a kluci, posloucháte moji pohádkovou školku.
2: Ve které se Ušoun rozhodl, že bude sbírat plyšáky, ale to rozhodování mu teda dost trvalo.
1: No, zase tak dlouho ne.
2: Pak jste, holky a kluci, perfektně uhádli delfína. Pustili jsme si bezva písničky, poučnou pohádku a právě před chvílí jsme si pěkně zaspívali.
1: A pozor, budeme se pomalu loučit.
2: A víte co, holky a kluci?
1: I když už jsme sehraná dvojka, tak teď nevím, co chce Jana říct. Počkám si, jako vy.
2: Jestli máte nějakou sbírku, vyfoťte nám ji a pošlete.
1: Nevadí, jestli je zatím na začátku jako ta moje. Mám jen dva plyšáky, jenom dva, jo? Ale budu trpělivý a hodný a určitě se mi sbírka brzy zvětší.
2: Stačí, když rodiče nebo paní učitelka vaši sbírku vyfotí mobilem a pošlou na ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: Pokud nevíte, co to je, to nevadí, dospělí už to vědí a ten obrázek nám pěkně pošlou. A my zase na oplátku někomu z vás, sběratelů, pošleme dárek.
2: A teď už ahoj, holky, ahoj, kluci, mějte se krásně.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Ružoun
2: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A dneska si na závěr dáme písničku od Natálky Němcové o plyšácích.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Hodně štěstí, zdraví, přejem Hájajovi. Hodně štěstí.
2: Počkej, počkej, počkej. A kolik už mu vlastně je?
1: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
1: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hájaju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
1: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně, tak domluveno.
1: Jupi! Aha.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Bábkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Rádio Junior.
1: Co si myslíš o těch věcech, co si jednu z nich právě chystám udělat, po všech těch nikam nevedoucích kecech, co se vedou, je to poslední, co chci, aby se styděla za mě a za to gesto, jak říkají, i přesto, že o nás nevědí nic, ale vůbec nic, jenom se domnívají a soudí, tak aby svěděla.

Vezme si věci a pojď, čekám pod schodem. Vezme si věci a pojď, neřeš furt, co máma. Vezme si věci a pojď, tohle je mezi náma. Tohle je lásko jenom naše. Jako když zamkli jsme se spolu v pokojíčku a smáli se jako malí našim.

0: Je! Skřítek Hajaja pro vás právě vykouzlil nové pohádky.
1: To bylo dobré kouzlo tohleto.
2: Koukám, že pohádek je 10 a Rádio Junior je bude vysílat od 10. srpna, vždycky v 19.50.
0: Je to tak, jmenuje se Pankrác a kouzelná zahrada.
2: A je to o malé holčičce Báře, o Rokli a taky o neobyčejném zahradníkovi.
0: A víte, co je ještě lepší? Že vám všechny tyhle pohádky bude vyprávět Miroslav Táborský.
1: Jú, tak to je pecka.
0: Nového Hajaju Pankrác a kouzelná zahrada najdete od 10. srpna taky na webu radiojunior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se vám pohádky líbily.

0: this autumn.
1: Klub Rádia Junior.
2: Krásné odpoledne, holky a kluci, je tady 30. července, je další prázdninový horký letní den a teď už je 17 hodin a tak začíná Klub Rádia Junior. Dneska vás ze studia Českého rozhlasu zdraví Jana Richterová. V téhleté hodince nás čekají zprávy. Pak si můžeme pustit vzkazovnu, takže vás prosím, už teď mi pište na adresu vzkazovna@rozhlas.cz, jakou byste chtěli zahrát písničku. Staňte se našimi hudebními dramaturgy a v 17:30 budete moci i zavolat. Číslo je 800 199 199. Mezitím si taky pustíme reportáž. Bude to o tom, jak se děti seznamují s farmací a vůbec co to je. Pak si taky pustíme reportáž o tom, jak lidé s ADHD vnímají čas. Ono se o ADHD říká, že je to porucha, ale co když je to výhoda? Co to trošičku obrátit? V každém případě teď začínáme zajímavostmi.
1: Rádio Junior.
3: Minutové zprávy.
2: Českém středohoří je mimořádně bohaté a rozmanité, co se týče rostlinných i živočišných druhů. Ochránci přírody tam objevili hotový motýlí ráj. Na stepním kopci Oblík, poblíž Loun, bylo potvrzeno 884 druhů motýlů. Na Rané pak 827 a na nedalekém písečném vrchu poletuje 1085 druhů motýlů. Tahle čísla nezahrnují jen nápadné velké denní motýly, ale počítá i noční můry nebo drobné motýlky, které lidé často zamění za mušky. Pražská zoologická zahrada dnes připravila ledním medvědům zhruba 3 tuny ledu k ochlazení kvůli tropickým teplotám. Ledové kostky zvířatům neslouží jen ke snížení teploty, ale také jako zábava a rozptýlení, takzvaný enrichment. Do ledu jim chovatelé ukryli pamlsky v podobě smražených sépí, které medvědi hledali a žrali. Ve výběhu také je plastový bazének naplněný vodou s ledem, kde si medvědi užívají. A jaké je počasí? To všichni vidíme. Dneska máme tropické teploty až 37 stupňů Celsia. Bedru jako pes, mouchy padají teplem, takže buďte ve stínu a nezapomeňte se dostatečně napít. Zítra bude podobně a dokonce prý o stupínek tepleji.

Holky, kluci, kamarádi, jak jsem vám už před chviličkou říkala, za chviličku si pustíme reportáž, jak se dětem dá vysvětlit, co to je lék, co to je příbalový leták u léku a třeba jak se chránit před bacily. Tak tomuhle se věnuje nový interaktivní workshop, který seznamuje předškoláky, ale i školáky se světem farmacie a s bezpečným užíváním léčiv, protože léků je všude kolem nás spousta. Užívají je dospěláci, ale také děti a spousta lidí bez léků vůbec nemůže žít. Takže jak si tohleto všechno srovnat v hlavě, to si řekneme v reportáži už za chviličku.

0: Posloucháte odpolední klub Rádia Junior. Holky a kluci, chcete se seznámit s tím, co to je farmacie? No, farmacie to je vlastně celá věda o lécích a o tom, co se jak léčí pomocí bylinek, léků a různých chemických sloučenin. Nové interaktivní workshopy pomáhají dětem lépe porozumět lékům, prevenci nemocí i práci farmaceutů. Projekt nazvaný Lékárnice maminky vymysleli sami lékárnice. Teď objíždějí školky a mimo prázdniny i školy po celém Česku. Program přizpůsobují věku dětí, když jdou za nejmenšími, tak mluví tak, aby tomu nejmenší prťata rozuměli, no a ve školách samozřejmě se mluví úplně jinak. Nejmenší se znamují s bylinkami a bacily a ty starší třeba s příbalovými informacemi nebo s tím, jak se léčiva vyvíjejí.
1: Je zelenina zdravá?
2: Jo!
1: Hele, a co takhle jako jí slízátko?
2: Jo!
1: Prskat na sebe bacily? Čokoládu.
3: Je to vlastně taková hra. Děti tu ve třídě nesedí v lavicích, ale v kroužku na koberci. Překřikují se, odpovídají na otázky a přitom se dozvídají, jak pečovat o své zdraví. Právě na hry, pokusy a praktické úkoly místo klasického výkladu sází lékárnice Kateřina Dillingerová. A to jak u předškoláků, tak během školního roku i u školáků.
1: Můžeme si říkat tu básničku, znáte ze školky?
2: No.
1: To jsou ruce, to jsou dlaně. Mýdlo s vodou patří na ně.
2: Jo, to znám.
1: A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo.
3: Místo memorování si děti bacily a léky prohlížejí, modelují a zkoušejí s nimi nejrůznější pokusy. Právě vlastní zkušenost je podle lékárnic nejlepším způsobem, jak se děti zásady prevence naučí a zapamatují.
4: Viry můžou vypadat jako spojený kamínky.
1: Super. Co třeba kýchání, jak máme správně kýchat?
4: Takhle do ruky.
5: Nebo do kapesníku.
1: Nebo do kapesníku, super. A co třeba do dlaně?
2: Ne.
3: Do projektu své žáky před časem zapojila i učitelka základní školy Písnice Olga Kretíková.
6: Pokud je výuka jenom frontální a jenom jim budeme něco říkat, tak druhý den už o tom nic nebudou vědět, ale když si vzpomenou třeba i za rok, jak modelovali koronavirus z modelíny, tak budou vědět to, co jde.
3: Projekt Lékárnice maminky vznikl jako iniciativa samotných lékárnic. Chtějí dětem ukázat, že jejich práce není jen vydávání krabiček s léky. Do projektu se zatím zapojilo 12 lékárnic z různých koutů Česka. Navštívili už tak 12 škol a školek, kde připravili workshopy pro víc než 300 žáků. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: 75.
1: Ты хочешь сама себя делать?
0: Я видео снимаю.
1: А, Рожка, скажи что-нибудь.
2: Ну, я ничего не могу сказать.
3: Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Klub Rádia Junior. Máme 17 hodin a 17 minut a když chvíli počkáme, tak se na displeji objeví i 17, jakože 17 sekund. Já mám čísla ráda, takže už teď bude 17 hodin, 17 minut a teď 17 sekund. K ničemu to vůbec není. Jenom mi to vždycky udělá radost, co vám. Ale udělali byste mi taky radost, kdybyste si napsali o písničku, protože za chviličku budeme otevírat vzkazovnu, přátelé. Takže adresa je vzkazovna@rozhlas.cz. Napište mi, jakou písničku byste chtěli slyšet. A nebo si budete moci za necelou čtvrt hodinku zavolat. Číslo je 800 199 199. A i kdybyste si nepřáli žádnou konkrétní písničku, tak by bylo strašně fajn, kdybyste se zapojili do našeho dnešního Radio Juniorského vysílání. A třeba mi prozradili, jak trávíte prázdniny, co už jste zažili, co ještě zažijete, kdo vám udělal radost, kdo vás naštval. Můžete mi říct úplně všechno. Jestli vám teda nevadí, že to řeknete do vysílání, ale taky proč by to mělo vadit? Protože třeba to pomůže někomu dalšímu, kdo uslyší, že třeba i někdo další zrovna má rýmu a sedí doma. A nebo třeba nás poslouchá někdo, kdo má zlomanou nohu a zrovna sedí doma, tak ho třeba potěší, že to máte taky tak. Ať už je to jak chce, podělte se s vašimi radostmi, starostmi. Jsme tady pro vás a budeme vám hrát písničky na přání.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: štěstí jménem Amélie, ale teď už se budu věnovat tomu, co nám poslala Hanička. Dobrý den, já bych prosila písničku Lá, lá, láska od Lollipops, Hana. Tak milá Hani, já si myslím, že můžeme rovnou spustit vzkazovnu, protože dneska se nám tady hromadí přáníčka a já jsem moc šťastná. Přátelé, pište nám další svoje písničková přání. Můžete nám i zavolat, číslo je 800 199 199 a klidně mi třeba i napište nebo zavolejte, jak se máte, co děláte, je vám teplo. Mně tady je akorát ve studiu Rádia Junior, tak třeba taky sedíte někde ve stínu a jste úplně v pohodě.
1: Vzkazovna Rádia Junior.

Tak to bylo pro Hani, byli to Lollipops a Lála láska. A teď už hrajeme pro Emilku. Ahoj, milé rádio, ahoj Jani, zahrajte nám prosím písničku Michala Horáka Plány jdou. A bude to pro celou naši rodinu, jedeme na výlet a budeme vás poslouchat v autě. Děkujeme. Tak ať vám plány jdou a my si naše plány pouštíme díky Michalovi Horákovi přímo na Rádiu Junior.

0: Vítěznou.
1: Píseň Vítěznou nám teďka zpíval Michal Horák a pěvecký sbor ze základní školy v Říčanech, patrně. A teď už tady máme další vzkazovnové přání. Ahoj Jani, chtěli bychom zahrát písničku Kosmická raketa, mamka Martina a kluk Lumík. Tak já vám písničku ráda pouštím. Raketa už přilétá.

chytíme my teďka v naší mailové schránce, tak já právě chytím Matyáše, který nám napsal: dobrý den, já bych chtěl písničku Slunce v duši. Matyáš. Tak milý Matyáši, písnička je připravená, bude nám zpívat skupina Nightwalk.

se dívám a blikla nám tady telefonní linka, ale zase nic. Zase to někdo položil, ale dívám se do mailíku. Dobrý den, můžete prosím pustit My dva. Zita píše. Tak milá Zito, já to zkusím najít. Nevím, kdo to zpívá. My dva. No tak vyskočili mi tady dva, tedy jedna písnička od Botoxu, tak doufám, že je to to správné, My dva, a že to bude ta super písnička, která tě právě teďka potěší. Já to ještě zkontroluji, jestli je tady nějací další zpěváci, kteří by mohli zpívat My dva, ale vypadá to, že Botox je ta správná kapela. Jdeme na to, Zito.

Přátelé, no, Zita mi napsala, to není ono, ale budeš mi muset, Zituško, napsat, kdo tu písničku zpívá, protože tahle byla taky za mě teda dobrá. A mám tady ještě pro Marušku. Zahrajte mi, prosím, Léto lásky, kde zpívá Slza a další zpěváci. Děkujeme. Tak já jsem našla Léto lásky a vím, že tahle písnička, to je ta správná.

přátelé, já si tady potom ještě se Zitou napíšu, kdo zpívá tu správnou písničku, protože to, co si mi Zituško napsala, tak tu já tady nemůžu najít. Našla jsem tady my dva od Leny a od Marpa, tak nevím, jestli je to správné, ale v tuto chvilku ještě hrajeme Pavla Caltu a písničku Doteky a budeme to hrát pro Kristýnu.

taky, kluci kamarádi, tak teď tady máme poslední vzkazovnovou písničku a bude to od Nightcore My dva Roditu. Takže jdeme na to.

0: ukazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Tak holky a kluci, kdybyste chtěli nějakou inspiraci na další písničky, protože další vzkazovna bude zase za 20 minut, tak teďka pustíme upoutávku na Star Parádu, kterou vám přináší Klárka Nováková.
2: Ahoj holky, ahoj kluci, jak si užíváte prázdniny? Doufám, že naprosto skvěle. Hit Paráda Rádia Junior taky, protože si odjela na dovču. Místo ní se ale už v sobotu 4. července můžete těšit v 9 ráno na Star Parádu, ve které taky zamíříme na sever. A tentokrát vám budu pouštět ty nejvymazlenější a nejvychlazenější norské hity. Možná vás naprosto překvapí, kolik se jich tam urodilo. Z našeho vysílání asi znáte Markuse a Martinuse, nebo zpěvačku Emu, což je jejich ségra, těchto slavných dvojčat. Ale máme tam i spoustu dalších super songů a zpěváků a taky autorů elektronické muziky, jako je třeba Alan Walker. Ten skládá písničky i pro počítačové hry, třeba Death Stranding. Možná ale budete znát i DJ Kygo, nebo tiktokové megahity We Fell in Love in October od Girl in Red, nebo třeba od Aurory Runaway. A tím to nekončí, třeba Alexander Rybak je taky nor a do toho i houslista a složil naprosto úžasný song Fairy Tale. Můžu vám říct, že těch písniček je fakt hodně a že jsem naprosto nadšená, protože jsem netušila, že Norsko má takovéhle parádní pecky. Tak si naší Star Parádu rozhodně pusťte. Běží klasicky v čase, kdy běží Hit Paráda, takže v sobotu v 9 ráno, o víkendu v 5. Moc se těším, až si to všechno poslechnete a až mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz napíšete, který song se vám líbí úplně nejvíc a proč. Vyhrát za to můžete super ceny. Více informací najdeš na webu radiojunior.cz ve Star Parádě. Tak ahoj, loučí se Klárka Nováková a příště bude Finsko po Norsku, ale až za týden. Tak čau.
3: Hit Paráda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci. Máme tady další hodinku klubu Rádia Junior. Je čtvrtek 30. července, blíží se teprve polovina prázdnin, takže před námi je spousta nádherných letních volných dnů. Je 18 hodin a to znamená, že si dáme zprávy. Pak bude slíbená reportáž o tom, jak lidé s ADHD výhodou, ne poruchou, výhodou měří čas nebo vnímají čas. Pak bude zvídavec a hlavně pak bude vzkazovna, takže už tady mám opět další vzkazovnová přání, z čehož mám dneska obrovskou radost. No a pak bude četba na pokračování a bude to četba Lauro, ty si ale číslo, dneska už pátá část, čili předposlední z celého seriálu. Takže jdeme na to, máme tady zajímavosti.
2: Minutové zprávy.
1: České středohoří je mimořádně bohaté a rozmanité, co se týče rostlinných a živočišných druhů. Ochránci přírody tam objevili hotový motýlí ráj. Na stepním kopci Oblík na Lounsku bylo potvrzeno 884 druhů motýlů. Na Rané poblíž Loun pak 827 a na nedalekém písečném vrchu poletuje 1085 druhů motýlů. Čísla nezahrnují jenom nápadné velké barevné denní motýly, ale i noční můry nebo drobné motýlky, které lidé často zaměňují za mušky. Pražská zoologická zahrada dnes připravila ledním medvědům zhruba 3 tuny ledu k ochlazení kvůli tropickým teplotám. Ledové kostky zvířatům neslouží jen ke snížení teploty, ale také jako zápava a rozptýlení, takzvaný enrichment. Do ledu jim chovatelé ukryli pamlsky v podobě zmražených sépií, které medvědi hledali a žrali. Ve výběhu také mají plastový bazének naplněný vodou s ledem. A jaké je počasí? Dnes máme tropické teploty až 37 stupňů Celsia, vedro jako pes, mouchy padají teplem. Takže buďte ve stínu a nezapomeňte se dostatečně napít. I zítra nás čeká horký letní den s teplotami kolem 38 stupňů.

0: Přátelé, a je tady slíbená reportáž. Já jsem vám říkala, že podle mě je taková vlastně ADHD není porucha, ale je to výhoda, protože člověk, který má diagnostikovanou ADHD, tak vlastně zvládá spoustu věcí najednou. Tím, že je rozostřený a nesoustředěný, tak možná, že je to třeba výhoda. Znáte někoho s ADHD? A nebo třeba máte sami diagnostikovanou ADHD, tak já si říkám, že teďka bychom si mohli pustit jednu takovou malou reportáž, kde se vědci zabývají tím, jak děti, které mají ADHD, vnímají čas. Vědci a odborníci to sice berou jako nevýhodu, takové ADHD, ale já si myslím, že to úplná nevýhoda není. A potom, víte co, já vám pak najdu písničku, která se ADHD jmenuje. Tu mám ráda.
1: Jsi připravená?
2: Jo.
1: Tak 3, 2, 1. Můžeš.
2: Další řády, kluci.
3: Připomíná to obyčejnou hru s obrázky. Ve skutečnosti ale vědkyně Kateřina Derflová z Národního ústavu duševního zdraví nejdřív ověřuje, jak se 9letá Lucka zvládá soustředit i pod časovým presem.
1: Teďka jsem Lucce administrovala úlohu zaměřenou na selektivní pozornost.
3: Po papírovém testu přichází úkol na počítači.
1: Tady v tom úkole budeš potřebovat co nejrychleji reagovat a stisknout tady to tlačítko Enter, ještě to nestiskávej. Ve chvíli, kdy se ti objeví na obrazovce modrý kruh. To je opět zaměřené na pozornost, ale také na reakční čas a na takzvané potlačení odpovědi, inhibici, což jsou přesně domény, ve kterých mívají ADHD děti v obtíže.
3: V dalším úkole zase Lucka sleduje, jak dlouho je na počítači zobrazený obrázek a pak se snaží stejně dlouhý čas sama zopakovat.
1: Krátké časové úseky v rámci intervalového časování tyto děti vnímají méně přesně, často udávají nějaké extrémní odpovědi.
3: Právě odlišné vnímání času podle Kateřiny Derflové souvisí i s tím, proč lidé s ADHD ztrácejí pojem o čase nebo mívají potíže s jeho plánováním. S ADHD ale často nejde jen o vnímání času. Obtíže se můžou během dne promítat i do schopnosti udržet pozornost. Své o tom ví i Lucčin tatínek Ladislav.
4: Z těch 5-6 hodin, první 2 hodiny se soustředí skvěle a pak už jí ta pozornost začíná utíkat. A tu 5-6 hodinu třeba už vůbec není schopná tu pozornost ukočírovat.
3: Stejně jako 9letá Lucka pomáhají vědcům hledat odpověď i další děti. Do studie se jich zatím zapojilo kolem 50. Výzkumníci ale stále hledají další děti s ADHD i zdravé dobrovolníky ve věku od 7 do 12 let. Přihlásit se můžou na webu Národního ústavu duševního zdraví. Karolína Burdová, Český rozhlas.

0: Přátelé, vypadá to, že se nám teďka roztrhl pytel s písničkami, tak doufám, že to všechno stihneme. Tohle bylo ADHD, které se krásně hodilo k reportáži o tom, jak děti z ADHD vnímají čas a jak to vědci měří. Tak ať už máte nebo nemáte ADHD, poslechněte si Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Zvídavec Evy Sinkovičové.
2: Moji milí zvídavci, vítejte u dalšího dílu. Pojďme se rychle něco nového dozvědět. Liška polární je psovitá šelma, která bez problémů žije i v celkem nehostinných podmínkách. Zvládne extrémní teploty, minus 50 stupňů i nižší. Je na ně vybavena hustým, vícevrstvým, nepromokavým kožichem. Liška polární se vyskytuje v severních částech Evropy, Asie, Ameriky, v Grónsku a na přilehlých ostrovech arktického regionu. Jejím přirozeným prostředím je tundra, lesotundra a mořské pobřeží. V zimě se pak při hledání potravy vydává na zamrzlé moře a ledové kry. Tato polární kráska je v porovnání s liškou obecnou mnohem menší, asi poloviční. Lidé si ji spojují s nádherně bílým kožichem, ten má ale pouze v zimě. Její zimní srst je hustá, dlouhá a skládá se z několika vrstev. Spodní tvoří jemné, velice husté chlupy, které vyrůstají z pokožky téměř kolmo a tvoří takzvanou podsadu. Zadržují mezi sebou velké množství vzduchu, který je pro zvíře nejlepší tepelnou izolací. Srst lišky polární izoluje nejlépe ze všech kožichů ostatních savců. Dokonce i lední medvěd jí nemůže konkurovat. Podsada je ale příliš jemná, snadno by se poškodila. Nasákla vodou a pronikl by do ní mrazivý vítr. Proto lišku před těmito vlivy chrání takzvaná krycí srst, kterou tvoří delší chlupy dvou typů. Osiníky, které podsadu zpevňují, a pesíky, které tvoří lišce vrstvu sloužící jako naše větrovka. Tahle vrstva neprofoukne, snadno po ní stéká voda, nepromáčí se, chrání spodní vrstvu srsti před poškozením a snižuje také riziko poranění. Zimní kožich však nemá jen hřát, ale také lišku maskovat. Musí se přizpůsobit vzhledu okolního prostředí, které je v zimě zasněžené, tedy převážně bílé, proto změna zbarvení. Liška se v zimě prohání po ledových pláních dokonale krytá. Letní srst je pak krátká, méně hustá a má šedou, hnědou nebo černou barvu. Opět záleží na prostředí. Liška se potřebuje snadno skrýt mezi kameny a rostlinami. Výměně srsti se říká línání, které řídí hormony. K výměně dochází nenápadně. Stará srst postupně po jednotlivých chlupech vypadává a na místě vypadlých chlupů vyrůstá nová. Liška polární se živí lumíky, ptáky, drobnými hlodavci, vybírá ptačí hnízda a někdy se přiživuje na zbytcích kořisti ledních medvědů. V zimě pak konzumuje i ryby vyvrhnuté z moře. Polární lišky žijí většinou v trvalých párech a budují si podzemní doupata, nory, které mají mnoho východů, taková bludiště. Každé léto se k noře vracejí a rozšiřují ji. V zimě ale putují za potravou a v noci přespávají zahrabané do sněhu. Lišky polární umí štěkat podobně jako pes a štěkot používají hlavně při odhánění nepřítele od doupat a mláďat nebo při lovu. U nás je můžete vidět třeba v zoo v Brně. Vydáte se za těmito polárními kráskami? Holky a kluci, pokud chcete o psovité šelmě lišce polární někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!
3: Zovna Rádia Junior.
0: Přátelé, abychom to nezdržovali, je vás hodně. Kdybychom to nestihli do čerby na pokračování, budeme pokračovat i potom. Tak, dobrý den, to jsem zase já, Hana. Moje sestřenice by si moc přála, aby v Rádio Junior byla písnička Lollipops, škola od Lollipops. Jdeme na to.

Nové přání. Matyáš napsal, že by chtěl, že potřebuje slyšet písničku Mňam Mňam Bobík. No tak tu tady bohužel nemáme, ale máme tady pro Matyáše ze světa oslů vybranou písničku Chňapík. Matyáš to odsouhlasil, takže jdeme na Chňapíka. Doufám, že si to užiješ, Matyáši.

Dobrý den, chtěli bychom nechat zahrát písničku Není nutno od Zdeňka Svěráka našim dětem Eliáškovi a Zorince za to, jak krásně zvládají dlouhou cestu autem domů z dovolené. Taky díky vašim pořadům a pohádkám všem cestovatelům přejeme šťastný návrat domů. Děkujeme moc. S pozdravem Barbora Palová. Milí Palovi, milá Barboro, děkujeme za tohleto přáníčko a děkujeme, že nás posloucháte. Není nutno, aby bylo přímo veselo, tak to si teďka zaspíváme.

Jani, moc ráda bych si přála nechat zahrát písničku Jahody mražený pro mě. Děkuji, Zorinka. Milá Zorinko, tohle je super písnička a strašně dlouho jsem ji neslyšela. Já budu poslouchat taky.

kamarádi, a já si tak ještě říkám, jestli tady najdu úplně poslední písničku, kterou můžeme teďka pustit, protože už nám utíká čas, tak asi nemůžeme. To zvířat tady sice máme, ale písničku, kterou chce Adam, tak tu asi bohužel nemůžu pustit, protože ta tady není. Takže tlustýho chlapečka tady nepustíme, ale můžeme pustit třeba je to nejhorší, je, když něco děláte v presu. Tohle to je totiž naprosto příšerná věc, když máte hrozně málo času. Takže, tak já nevím, tak třeba lamy a větrolamy posíláme Adamovi. Nic jiného jsem tady teďka narychlo.

0: Vzkazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Tak miláčkové, další vzkazovna tady bude zase zítra odpoledne a potom v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, pátek. To tady zase budu já, ale dneska už musíme končit, protože je přesně 18 hodin a 30 minut a to znamená, že je tady...
2: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A je tady předposlední, čili pátá část šestidílného seriálu Lauro, ty jsi ale číslo. Tak krásný poslech.

0: Táta chtěl kluka. Táta chtěl kluka a narodila jsem se já, Laura. Holka jako poleno. Ale táta je nakonec rád. Kde jaký kluk prihraje fotbal hůř než já? No není divu, když se mu závodně věnuju už 6 let. Jenže teď mám starosti. Mít ve 13 tolik starostí je pěkně nespravedlivý. Tak za prvé. Táta má cukrovku a musí mu píchat inzulín. Za druhý. V oddíle máme holku, říkáme jí Veleráďa. A ta si taky píchá inzulín. Vím o tom jen já a slíbila jsem, že to nikomu neřeknu, aby Veleráďa mohla dál normálně trénovat. Další starosti mi dělá sestra Tamara. A pak taky to, že jsem zamilovaná do Dalibora. Prostě toho mám až nad hlavu. Pořád se něco děje. Ve škole se s Daliborem moc nebavíme. Jednak není čas a pak jsou z toho řeči. Scházíme se na betonovém plácku za naším domem. Táta včera přišel domů úplně vyřízenej, povzdychl si Dalibor. Před časem měl v evidenci kluka, hokejistu, odmala děsnej talent. Pak přešel k jinému lékaři, ale teď, když už nevěděl kudy kam, znova vyhledal mýho tátu. Jenže už bylo pozdě. A bylo mu teprve 18. On umřel? Zeptala jsem se polekaně. Jo, v podstatě se předávkoval. A tvůj táta nevěděl, že ten kluk bere drogy? Nevěděl. Ale on nebral drogy. Aspoň ne ty klasický, jako pervitin, heroin, marihuánu a tak. Píchal si anabolický steroidy. Takže zakázaný dopingový látky, hlesla jsem. Kvůli hokeji? Jo. Vůbec se na to nepřišlo, protože antidopingové zkoušky se dělají jen u vrcholových sportovců. Musel to brát několik let a pak prý mu selhaly játra. To je strašný, otřásla jsem se. A to o tom vůbec nikdo nevěděl. V tom jejich mužstvu jich to bralo prý víc. Prý o tom snad měl vědět i trenér. Dostane padáka a ty kluci budou mít s hokejem taky na čas utrum. Ale ten kluk umřel. Blbouni. Byli tam 2, který to prý odmítli brát. Jenže nic neřekli. Táta říkal, že kdyby se to provalilo dřív, tak toho kluka třeba mohl ještě zachránit. Jenže oni se báli. Kluku, že je zřežou a trenéra, že je vyhodí. A to si píchal jehlou? Zeptala jsem se rozrušeně. Jehlou? Děsný, co? Tohle já bych nemohl, ani kdyby mi nabízeli vítězství na olympiádě. Ale tablety bych taky nebral. Od táty toho o steroidech vím dost na to, abych měl z těchhle věcí nahnáno. Člověka to může úplně zničit. Jedna holka od nás si taky pořád něco píchá, hlesla jsem. Já vím, už jsme o tom spolu mluvili, kývnul Dalibor. Ale říkala si, že je diabetička a bere inzulin. Ona to tvrdí, ale co když? Zděšení mi úplně vyschlo v krku. Zkus s ní opatrně promluvit. To nejde, jenom bych ji poplašila. Už tak je v poslední době strašně nedůtklivá. Tak něco naznač trenérovi. Vždyť mu to nemusíš hned naservírovat po lopatě, ne? Jenže to ji zradím, vzdychla jsem. Jestli to, co si píchá, není inzulín, tak ji možná zachráníš. Nevím, co mám dělat. Nejlepší by bylo nedělat nic. Jenže i to je vlastně rozhodnutí. A co když se ukáže, že bylo špatné? Táta seděl v kuchyni na židli a se soustředěným výrazem si nabodával ruku. No vidíš, jak ti to jde, když chceš, pochválila Tamara jeho snažení. Hele, nebuď na tatínka drzá, ano? Vyjela na ní mamka s ústy plnými špendlíků. A vůbec, osvobodila si rty. Taky bych ti ráda řekla, že ti to jde, když chceš. Myslím ve škole. Jenže ty nechceš, viď? tobě je úplně jedno, že budeš celý život sedět někde v dílně u stroje a den co den sešívat nohavice montérek. Že je ti to jedno? Není mi to jedno, zahuhlala Tamara. Proč zrovna nohavice montérek, mami? Zeptala jsem se udiveně. Tak kapci na zástěry, pasovky do sukní, nebo límce do sak, co já vím. Není to snad jedno? Chci tím jenom říct, že bude muset dřít na něčem, co vymyslí někdo jiný. Nečekej, že tě za šicím strojem někdo objeví jako slibný návrhářský talent, holčičko. No a co? Odsekla Tamara uraženě. Milan stejně říkal, že na návrhářku je mě škoda. Tvrdí, že bych se líp uplatnila jako modelka. Tak modelka, říkal Milan, hlesla mamka konsternovaně. Tamaro, ty v té hlavě snad máš ještě míň, než jsem si myslela. Ještě mi řekni, že si ty přijímačky na průmyslovku snad neudělala schválně. Milanův brácha mě přihlásí na konkurs, abyste věděli, prohlásila Tamara sebevědomě. A taky do soutěže fitness center o nejkrásnější nohy. Slyšíš to? Obrátila se mámka na tátu tak prudce, div si úlekem nevypíchl použitou jehlou oko. Ona žádnou školu nepotřebuje. Ona si přihlásí nohy do soutěže a bude si myslet, že má vystaráno. Ale nech ji, bránil táta Tamaru. Vždyť má ty nohy doopravdy hezký. Po mamince, dodal škádlivě. Vůbec má všechno hezký po mamince. S vámi není rozumná řeč, řekla mamka a šla si do ložnice zatelefonovat vrbě Daně. Však ona si tu maturitu nějak udělá, uvidíš, křiknul za ní táta. A co ty, Lauríne, ještě pořád chceš být tou sportovní lékařkou, co? Jasně, čím dál tím víc. Myslím, tati, že nemáš ani tušení, jak moc jsou sportovní doktoři důležití, fakt? Tamařino nadšení pro soutěže krásy dlouho nevydrželo. Začala být divná. Jakoby jí nic nezajímalo. Čokolád v našich tajných úkrytech se skoro nedotkne a dokonce i toho svalovce Schwarzeneggera sundala ze zdi. Taky mi připadá, jako by snad zošklivěla nebo co. Tváře má plný pupínků a rysy v obličeji jí nějak podivně zhrubly. Skoro jako by byla kluk a v prsou je o hodně hubenější. V noci jsem zaslechla, jak brečí do polštáře, ale když jsem jí šla pohladit po hlavě, najednou dělala, že spí. Kvůli těm neudělaným přijímačkám na střední školu to asi nebude. Že by bylo něco s Milanem? Ráno vypadala, že ji přejel párník. A v koupelně byla tak dlouho, že jsem kvůli ní málem přišla pozdě do školy. Odpoledne po tréninku si s ní budu muset vážně promluvit. Tamara odpoledne nebyla doma, že prý je v posilovně. Přišla v 7 a s králičíma očima se bez večeře prosmykla do pokojíku. Je ti něco tam, čo? Zeptala jsem se opatrně. Místo odpovědi zavrtala hlavu pod polštář a křečovitě trhala rameny. No tak, Tami, řekni mi, co se stalo. Křečovité trhání ramen zesílilo a po chvíli se spod polštáře vysunula ségřina rozčepířená hlava. Já ti to nemůžu říct, Lauro. Ono je to tak hrozný, že to nemůžu říct vůbec nikomu. Řekni mi to. Společně něco vymyslíme. Víš, jako tenkrát, když jsem míčem rozbila tu druhou broušenou vázu od babičky a tebe napadlo zatelefonovat to babičce do Kladna. Ona pak přijela a s mamkou všechno urovnala sama. Ani jsem tenkrát nebyla byta, pamatuješ? Něco vymyslíme. A naši tě taky nezřežou, uvidíš. Tohle je mnohem horší než nějaká rozbitá váza, rozbrečela se mi Tamara za krkem. Tohle je úplně nejhorší, co se mohlo stát. Víc jsem ten večer s Tamary nedostala. Jen jsme spolu usnuli ve vzácném sesterském obětí na Tamařině posteli. Tak ráda bych jí nějak pomohla, jenže... Je těžký něco vědět a nic neříct.
1: Ale stejně tak těžký je nevědět nic a proto nedokázat pomoci. Za pár dní z Tamary konečně vylezlo, že má strach, že je těhotná. Pomohl nám Dalibor, no spíš jeho táta. Zavedl Tamaru k nějakému svému kolegovi, co léčí jenom ženský. A ten zjistil, že Tamara vůbec těhotná není. Ani trochu. Lauro, já jsem šťastná jako celý bleší trh, fakt. Jásala a vypadalo to, že se za chvíli vznese. Jenomže tak jednoduchý to taky nebylo. Takže ty bereš drogy, křičela doma na Tamaru máma, když to všechno prasklo. V některých, zvláště pak nezletilých případech, doktoři lékařské tajemství prostě nedodržují. Neberu žádný drogy, bránila se Tamara. A co to teda je za svinstvo, který bere zdravá holka, až ji to úplně zruší měsíčky? Podívej, co to s tvým tělem všechno udělalo. Tady to máš, obrátila se mamka na tátu. To bylo pořád řečí, jen i pozd do té posilovny. Buď ráda, že holka netrajdá po diskotékách. Tam by tak akorát přišla k nějakým drogám. A k čemu přišla tady?
0: Ale Helenko, začal táta. Však ono se to nějak...
1: Neříkej mi Helenko, vřískla máma. A samo se nic neto, nespraví. To jen ty si myslíš, že jde všechno samo. Já jsem na to sama. Nehádejte se! Zakřičela jsem na mámu, jak nejsilněji to šlo. Já nechci, abyste se takhle hádali.
0: Máma se otočila a bylo vidět, jak obtížně poliká. Celá se chvěla a mě jí v té chvíli bylo strašně líto.
1: Dostala jsem vztek na Tamaru a ty její pitomí pilulky, po kterých se jí sádlo mělo měnit na svaly. A na přiblblýho Milana, na tátu a jeho nemoc, které sám od sebe nedokáže vzdorovat leda s čokoládou v ruce. A taky na sebe, že v tom všem lítám a nikomu přitom nepomůžu. A rozbrečela jsem se. Lauro, nebréč, ozvala se najednou máma. A tak, jak to umí, jen ona mě vzala kolem krku. Však mi to všechno nějak zvládnem, uvidíš. Tamaře je 16. Ach jo. To až mně bude 16.

0: Máte mladšího sourozence?
1: Který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Junior.
1: Krásný podvečer, holky a kluci, začíná další hodina Klubu Rádia Junior. Od mikrofonu vás i v ní vítá Jana Richterová. A už tady nejsem sama. Už jste možná viděli na naší kameře, že jsme tady se rozrostli. Je tady jedna černá hlava, to je ta moje, pak je tady jedna blondětá hlava a jedna hnědá hlava, tedy myslím vlasy, holky. A už se tady i trošku tančilo na znělku Klubu Rádia Junior, takže já už tady vítám svoje dva usměvavé hosty. Já neříkám hostky. Když tak hostenky, když jste holky. To je vymyšlené slovo, moje vymyšlené slovo. Takže je tady Gabriela Filipi. Ahoj, Gabi.
2: Ahoj, ahoj děti, ahoj, ano.
1: A je tady Sofie Filipi, ahoj.
3: Ahoj.
1: Takže děkujeme. Když se jmenujete stejně, tak jste matka a dcera. Říkám to dobře, že jo?
2: Je to tak.
3: Oficiálně určitě ano. Ale už jsme asi už jsme dospěli do nejlepšího přátelství skrze celý náš život, výchovu a takže teď to tak je, no.
1: Ale to je skvělá věc, protože třeba někdy si holčičky myslí, až vyrostu, tak se odstěhuju, protože mě mamka štve. I když ty naše posluchačky ještě asi v téhle fázi nejsou. Prošla jsi, Sofie, taky něčím takovým?
3: Prošla. Já jsem nebyla úplně jednoduchá na výchovu v mém dospívání.
1: To já taky ne.
3: Takže o to víc pak si vážíme rodičů, že to s náma zvládli, že jo? Ale fakt jako na druhou stranu se vždycky domů rád vracíš. Ale myslím si, že ta fáze toho takzvaného vzdoru je strašně důležitá pro nás i jako pro děti, aby jsme se stali víc sami sebou a pro rodiče, aby jim bylo míň líto, že se stáváme dospělejma.
1: To je pravda, vidí to stejně Gábina taky?
2: Já si myslím, že je nejtěžší úloha pro rodiče jednoho dne děti vypustit ze hnízda. A na to se chystáme celou dobu. Takže když někdy ty naše děti zlobí, tak nám vlastně pomáhají proto, aby jsme jim jednou dokázali otevřít dveře a říct, a teď běž do světa s buchtama nebo bez.
1: Podle toho, jak moc zlobí. Buď ti upeču buchty, a nebo ne. Půjdeš o hladu. Ale to je vlastně krásný výsledek, který takhle nastane, když ta fáze proběhne mírumilovně a pak si maminka s dcerou najdou k sobě cestu a stanou se vlastně i kamarádkami, přítelkyněmi. A pozor, u vás dvou je to ještě lepší. Vy jste i spolupracovnice. Je to tak?
2: Ano, my jsme začali spolu spolupracovat už když bylo Sofii 5 let, protože tehdy jsem točila film pro Českou televizi a byla jsem požádána, jestli bych nechtěla vzít jako svou dceru moji opravdovou tady Sofii. A tehdy Sofie poprvé hrála, byla to taková scéna ve vlaku, celý den jsme točili, dalo by se říct, že pro dětského herce je to náročné. Ale Sofie měla čím dál víc šťastnější oči a na konci dne řekla, a já už nechci dělat nic jiného, než hrát a točit.
1: A tak se stalo. Vystudovala jsi konzervatoř.
3: Ano.
1: A je z tebe herečka.
3: Také. Mm-hmm. Byla ta cesta byla taková divoká, protože rodiče přemýšleli, kam tedy se mnou, protože ne vždy jsem byla ve škole úplně šťastná a taneční konzervatoře jsou už od 5. třídy. Takže já už jsem v té době teda v podstatě na skoro plný úvazek natáčela, ale nastoupila jsem na taneční konzervatoř a potom jsem jako na střední školu, tedy po 9. třídě, přešla na muzikálovou konzervatoř a tam už máte to všechno, že už je to herectví, tanec i zpěv a tam jsem tedy studovala dál.
1: Tančila si tady při znělce Klubu Rádia Junior, jak zpíváš, to si poslechneme taky, ale vy jste tedy obě herečky a možná, Gábi, ty si hrála i v nějakých pohádkách, třeba bychom mohli holkám a klukům připomenout, v jakých pohádkách si hrála.
2: Moc ráda, dokonce jsem se teď uvědomila, když mě navštívili zcela překvapivě skauti z Pardubic na mé chalupě.
1: To si za chvilku musíme povyprávět.
2: A začali se mě ptát, v jakých pohádkách jsem hrála. A já jsem říkala, tak jsem hrála o Mirtové paně. Byla jsem Mirtovou panou. Anička s lískovými oříšky, kde jsem byla královna víl. A nebo Hvězda života, kde jsem byla zlá Elvíra. Nebo jak se Matěj učil čarodějem. A dál, a dál, a dál, protože jsem natočila opravdu spoustu pohádek. A teď se těším na to, že přijde role nějaké královny A nejlépe, když budu opět matkou princezny Sofie.
1: To by bylo hezké. A Sofie, ty jsi i filmová herečka, nebo jsi častěji na jevišti?
3: Teď je to poslední roky jeviště. Miluju to. Miluju představení, které právě děláme spolu. A asi myslím si, že život většinou nám tak jako vyvažuje, jako když si představíte váhy. A já vlastně, jak už máma říkala, tak já jsem pak od svých 9 let vlastně do 20 strávila v jednom z nekonečných seriálů, kde jsem vlastně skoro každý den natáčela. Nejenom tam, i v jiných projektech.
1: A v jakým nekonečným seriálu? Můžeme to říct?
3: Můžeme to říct. Ordinace v Růžové zahradě. A byla jsem zlobivá vnučka. Ale víte hlavně proč? Protože na mě rodiče měli málo času a já jsem se tím v té roli říkala o pozornost. A ten důvod, proč jsem vlastně tenkrát začala dělat hudbu, hlavně repovat v těch 13, 14, byl ten důvod, že jsem si přála, aby diváci a lidi mě znali jako Sofii. Jako, že
1: ne jako tu postavu. Říct,
3: přesně tak.
1: A dařilo se tohleto, protože já vím, že třeba když tohle teďka bude jméno, které znají jenom dospělí, naši posluchači, děti asi ne. Třeba pan Kopecký, který hrál v jednoho primáře kdysi dávno v nemocnici na kraji města, ten celý život říkal, že mu na ulici lidé svěřují svoje zdravotní trable a chtějí po něm, aby je vyléčil. Ale není to jenom on. Spousta herců, kteří hráli třeba doktory, tak se s tímhle potýkali. Potýkala se s něčím taky?
3: Vtipný ještě k tomu je, že to bylo před dobou sociálních sítí, takže tam ta interakce s lidma vlastně byla ještě mnohem větší, takže ať už to byla tramvaj nebo metro. Jednou jsem měla poměrně vážný rozhovor, kdy za mnou přišla starší dáma, pravděpodobně už babička, která byla velice nespokojená s tím, jak se jako Klára chovám ke svému dědečkovi, panu Kanizovi. Jak je možné, že jsem tak nevychovaná, když on mě tak miluje a udělal by pro mě všechno? Jestli to tedy napravím, když mi to teď řekla. A opravdu nebyla šance jí vysvětlit, že to není Sofie, ale napsaná role. Takže ano, taky jsem se s tím setkávala a myslím si, že o to větší pak byla ta touha k tomu psaní těch autorských věcí, no.
1: Aby ses ukázala, jaký jsi člověk. No a když se podívám na mamku, ta se teďka jenom usmívá, ale taky ses s tím setkávala. Říkali ti, že jsi princezna, nebo že jsi zrovna udělala chybu jako třeba Mirtová pana.
2: Ono to může být pro herce velmi přínosné, když dostane takovou roli jako třeba Libuška Šafranková, kdy dostala Popelku a už navždy zůstane pro náš národ nádhernou Popelkou. A tak si diváci zapamatujou toho herce. Ale samozřejmě to může být i proti, když jste stavěný do rolí, které jsou negativní a záporné, ale já vlastně paradoxně musím říct si, že mě si možná diváci hodně pamatují a zase to budou spíš už rodiče a možná i prarodiče našich posluchačů, že jsem se stala v roce 89 Miss. A ona to byla úplně první Miss po 20 letech totalitního režimu a tak to byla obrovská událost v naší republice a tak je to taková legrace, že já přijíždím do různých měst a hraju, přijíždím s divadlem, přijíždím s naším léčivým divadlem a diváci si třeba chodí pro podpisy a říkají, já jsem vám tehdy v tom 89. roce tak fanděla a vy jste pořád stejná. A tak já jí moc děkuju, vím, že jsem třeba jemně dvakrát i víc, ale je to od nich moc milé, protože to fandění tam vlastně zůstává navždy.
1: To je krásné, takže ty jsi navěky královna krásy.
2: Ano, děkuji vám. Přijímám.
1: A to je ale hezká věc. No, ty už to tady trošičku zmínila, máte léčivé divadlo, ty jsi ho založila, hrajete tam spolu a taky pořádáte kemp pro děti, které chtějí tančit, hrát, zpívat. K tomu všemu se dneska dostaneme a vlastně jsem teďka jmenovala Samé dobré věci a tak se jmenuje i písnička, kterou zpívá Tomáš Klus a Suve.

0: Holky a kluci, samé dobré věci, tak se jmenovala písnička, kterou zpíval Tomáš Klus a Suve. Hosty dnešního klubu Rádia Junior jsou máma a dcera Gabriela Filipi a Sofie Filipi. No a když jsme tady poslouchali tu písničku, tak se vlastně úplně přirozeně můžeme dostat k vaší další práci, kromě toho, že obě dvě hrajete a obě dvě se věnujete herectví i třeba jako takové terapii, dalo by se říct. Prostě léčíte sami sebe tím, že stojíte na jevišti, ale léčíte i ostatní. Takže já teďka nevím, jestli se dostaneme nejdřív do divadla, anebo k Tomáši Klusovi, který byl u vás na kempu, kde se věnujete dětem a herectví. Takže pojďme se odrazit od toho Tomáše Kluse.
1: No tak pokud se odrazíme od Tomáše, tak Tomáš byl u nás úplně všude.
0: I vlastně v léčivém divadle.
1: I v divadle několikrát.
0: Tak jdeme do divadla.
1: A i na kempu, o kterém budeme hovořit. A Tomáš je bezvadný kluk a skvělý zpěvák a má nádhernou rodinu, ženu, děti, které taky byly u nás na táboře, takže jsme hodně propojeni a máme se rádi. A to, co je na tom hezké, že si myslím, že ta naše cesta je společná v tom, že chceme lidem ukazovat, že svět může být hezký a že to, co do toho světa dáme, tak to se nám taky vrací. A nejenom tím, co řekneme, ale také tím třeba, na co pomyslíme, anebo to, co uděláme. A to je nádherný bumerang v tom světě a pro mě je to vlastně takový úplně základní princip života. Vůbec by mi jinak nedával smysl, kdyby jsem neměla v něm tady ty základní předpoklady. A já jsem vlastně před 15 lety měla takovou myšlenku, že bych chtěla hrát divadelní hry, které by měly právě nějaké takové poselství, že by lidé z divadla odešli, že by se nejenom smáli, ale z toho my máme vždycky obrovskou radost, když se diváci smějí.
2: A smějou se hodně.
1: Hodně. Ale že třeba si odnesou i něco navíc, takové třeba nějaké zamyšlení nebo probuzení se třeba do něčeho nového v jejich životě, třeba že zjistí, že se dají situace v rodině vyřešit a tak. No a tak vznikly různé divadelní hry a vlastně Sofie, už když byla malá, tak ona opravdu byla narozená, aby byla na jeviště. Ona se vždycky na jevišti cítila líp než kdekoliv jinde. A tak ona se mnou odmala už začala jezdit a nejdřív mě tam pomáhala prodávat vstupenky v divadle a vlastně vždycky, kdekoliv se mi nechala, tak ona prostě tím zákulisím mi prostě vlezla na jeviště a tančila a bavila diváky.
0: A to jí zůstalo.
1: Teď spolu máme několik divadelních her a ta největší komedie, která se jmenuje Terapie rodinou, je tak trochu o nás. Ona opravdu, my se tam jmenujeme Gabriela, Sofie, naši kolegové muští herci se tam taky jmenují jako oni. A myslím si, že to nejhezčí, co tam mezi námi probíhá, právě ten náš opravdový vztah. A taky to těžké dospívání, které tady už trošičku bylo pošimráno a zmíněno, protože Sofie byla kluk. My jsme na to asi přišli, že já jsem si totiž myslela, že nosím v bříšku kluka. A já jsem si to jako maminka nenechala říct.
3: Takže si za to může trošičku sama maminka.
1: No a ona prostě, Sofinka, byla opravdu takovej kluk ulice a měla samý kluky kamarády a nebylo to jednoduchý. A tak jsme prostě vymýšleli s jejím tatínkem různé metody, jak tady tu holčičku trošičku sklidnit. A tady o těch různých metodách i hrajeme v léčivém divadle, když tam máme scény spolu jako máma s dcerou, ale já ještě teda u toho bych možná zmínila jednu věc, to, co jsem si uvědomila na Sofii jako performerce. Ona má obrovský nadání, ano, hraje, zpívá to všechno, ale ona když tančí, tak ona ty diváky vtahuje do takového zvláštního magického světa a ty diváci ani neví, co se to s nimi děje, ale jako kdyby se zvedli z toho sedadla a ty jejich duše tančí se Sofií a je to vždycky úplně výjimečné a mimořádné. Takhle jsem chtěla pochválit Sofii, když můžu být třeba i jako divák a dívat se na to, když ona tančí.
0: To je hezké. Takže ty si vlastně, ty hraješ tělem.
2: Jo. Mm-hmm. Jo.
0: A máš pocit, že to léčí i tebe, nebo jenom diváky?
3: To je hezká otázka. Určitě je to vzájemná výměna. Myslím si, že je to celkově u umění, když jako umělci něco tvoříme, tak stejně jakož to dáváme, tak z toho přirozeně získáváme zpět. Proto si myslím, že i když třeba umělec tvoří, tak by si měl uvědomit tu svou zodpovědnost za to, co vlastně tvoří, protože to se pak, jsme takový zrcadla si všichni navzájem, když si to tak řekneme pohádkově. A takže pro mě to bytí na tom jevišti je obrovský léčivý, ale zároveň mě baví to, že vím, že protože zároveň jsme všichni z energie, tak jako funguje Wi-Fi, tak stejně tak si to přenášíme my mezi sebou, aby třeba se ten počítač přepojil. Takže mě baví ta hra, že třeba tím, že se někdo kouká na to, jak tančím, zpívám nebo hraju, tak vlastně za prvý to třeba může fakt on prožívat skrze mě, pokud se třeba stydí nebo nemůže, nechce v tu chvíli, ale taky, že sobě třeba tak jako dovolí si prožívat. Mm-hmm. Protože ono to umění, který vlastně dělá ten život jako zábavný a hezký, není vždy snadný sám do sebe jako pustit.
0: Teď bych tě možná poprosila o radu, protože nás poslouchá spousta holčiček, spousta kluků a třeba někdy mají chuť si zatancovat nebo třeba použít svoje tělo úplně novým způsobem. A třeba je mi to trošku hloupé. Tak co takhle se třeba teďka ocitnout někde, kde nás nikdo nevidí? Co se dá udělat?
3: Důležitý je si uvědomit, že žijeme ve světě, kdy se často lidé cítí trapně. I my sami. A většinou je to úplně zbytečný. A co já jsem se naučila a trvalo mi to dlouho, je dovolit si být trapná. Protože ono vlastně to není trapný, to je jenom to, jak my jsme se na věci naučili koukat. Takže obzvlášť, když máme třeba tu možnost být sami, tak třeba to je úplně snadný. Jo, když na sebe koukáte do zrcadla, tak na sebe dělejte ksichty.
0: Buďte trapní.
3: Přesně, vyplázněte jazyk, smějte se, zamračte se. Pak se taky můžete fakt podívat sami sobě do očí, protože to je něco, co je nám všem přirozený a dělá nám to moc dobře a ne úplně, je to už běžný, koukat se navzájem lidem do očí, tak to můžete zkusit do zrcadla. A k tomu pohybu jako takovému, ať už vám hraje hudba nebo ne, prostě začněte skákat. Můžete mávat rukama, padat na zem, na ní se prostě kutálet. Vlastně všechno, co by zdánlivě mohlo nedávat smysl, je většinou to nejlepší, co my si v tu chvíli můžeme užít a dovolit.
0: Tančit, jako kdyby tě nikdo neviděl.
3: Přesně tak.
0: Mm-hmm. A co, když náhodou tě někdo uvidí a řekne, jsi trapná?
3: Hele, většinou, když někdo něco takového potřebuje říct, tak je to jeho vlastní strach. Takže je dobrý to vlastně poslat zpátky a nenechat se odradit v tom být sama sebou.
0: Jak se to posílá zpátky? Tak počkej, zkusíme si to. Jsi trapná. Strašně trapná.
3: Víte, co mi teď došlo? Vy na to ani nemusíte nic říct.
0: Jenom takhle se podívat.
3: Můžete jenom podívat nebo usmát.
0: Úplně mě začaly mrazit záda, protože když na to nic neřekneš, já vím, že to byla teďka jenom hra, ale když na to vlastně nic neřekneš, jenom se takhle upřeně podíváš, tak ono se to jako vrátí zpátky.
1: Mě teda napadla ještě další věc, ale to už je takový odvážný krok, že takového člověka jí třeba obejmout nebo pohladit. A protože Sofie má pravdu v tom, že když někdo má potřebu zaútočit, tak ona je tam opravdu většinou jeho trápení. A to trápení možná se takhle může dostat ven, nebo může takový člověk zjistit, že na té druhé straně je třeba někdo, kdo ho může mít rád, nebo kdo ho může pochopit.
3: A ještě je důležitý říct, že ne vždy někdo, kdo nám řekne něco, co nám ublíží, to v jádru myslí špatně. Ale často i ti dospěláci kolem nás, třeba to někdy někdo řekl jim a oni se začali bát být sami sebou. A proto, když to vidí, tak ta první reakce je, že vy byste taky měli přestat. Ale přitom vy můžete být ty, který to změní.
0: Uhum. A když třeba někdy přijde nějaká spolužačka nebo spolužák, hele, ty jsi trapná, tak mu to vlastně můžeme říct, jo, jsem. A dělá mi to dobře.
2: Zkus to taky.
0: Zkus to taky, baví nás to. My si teďka dáme zase písničku a potom ta další písnička, ta bude zvláštní, ale to vám prozradíme až za chviličku. Holky a kluci, mými hosty jsou dneska Gabriela Filipi a Sofie Filipi, máma a dcera, herečky a performerky, které spolu stojí na jevišti.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior a my jsme si tady teďka při písničce tak jako ve smíchu říkali, jakou bychom vám mohli dát otázku, protože já tady mám kouzelný atlas putování časem od Veroniky Válkové, to je ten jeden ze slavných příběhů o Báře, která se vždycky vcucne díky knižce někam do historie a tohle je díl Břetislav a Jitka. A myslím si, že jeden z vás by to mohl získat. To ještě nevíme kdo, ale napište nám na adresu radiojunior@rozhlas.cz, jestli někdy tančíte, když jste sami. A jestli jste si někdy cítili trapně. A třeba i co jste udělali. A nebo nám jenom napište, jestli tančíte, jestli si zpíváte, když vás nikdo nevidí. A jestli blbnete, když vás nikdo nevidí. A jestli jste si třeba zkusili udělat kotrmelec na místě, kde by to nikdo nečekal.
1: Na to já bych teda s dovolením hned navázala, ano. Protože my jsme zrovna se Sofií a s mojí maminkou byli na procházce na zámku ve Žďáru nad Sázavou a tam je takový hezký trávník a já teď nevím, od koho,
2: jako koberec.
1: Od koho to vzešlo, ale nám s mojí maminkou došlo, že jsme dlouho nedělali kotrmelce. A...
2: Takže na zámku tři generace, to znamená dcera, maminka a babička.
1: Jsme se pustili do kotrmelců, všude kolem chodili lidé a my tři jsme dělali kotrmelce.
0: To je
1: a bylo
0: super.
1: To neskutečně zábavné a i zjišťující, že kotrmelce pořád všechny tři generace zvládneme.
0: I tvoje maminka.
1: Ano, i moje maminka.
0: To je ale super. To je super. My jsme takhle dělali tři generace most.
1: Jo,
0: to bylo
1: jo,
0: taky fajn.
1: Jo, jo, jo. To je úžasný.
0: No, možná od tohohle bychom se mohli odpíchnout k vašemu kempu, který děláte teď o prázdninách. Mm. Už to probíhá, nebo bude to probíhat, nebo to proběhlo. Povězte mi, která se toho chopí?
1: Začínáme v pondělí. Hned teď v pondělí. A já jsem si uvědomila, že my jsme obě dvě takové, že se trošičku rozhodujeme na poslední chvíli. A že přitahujeme i hodně rodičů, protože teď nám volají rodiče,

0: podobách a tomu vyučuje Sofie se svým týmem přátel, profesionálních tanečníků a o tom bude určitě hovořit víc ona. Já s tvojí kolegyní Zorou Jandovou.
1: Ano, bývalou šéfredaktorkou Rádia Junior a zakladatelkou.
0: Ano, s Nelou Boudovou, také se Zořinou dcerou Ester Mertovou a jejím partnerem Gabrielem Kulíškem, všechno herci, tak my učíme herectví.
2: A také muzikál.
0: Ano, a také rozdíl mezi divadelním a filmovým herectvím. A také se věnujeme arteterapii a různým hrám, které nás rozvíjí a které jsou vždycky velmi, velmi krásné v tom, že se tam navážou obrovská přátelství mezi námi a to i mezi velkými dětmi. Ono by se mohlo zdát, že ten náš tábor je třeba jenom pro menší děti, ale my ten tábor máme od 6 let až do 25.
1: To jsem se právě chtěla zeptat. Mně by se to totiž taky líbilo, ale takže já už jsem na to přerostla teda.
0: Ty máš duši 18-leté, takže ty určitě můžeš přijít.
1: Já bych mohla.
2: Ano, ano.
1: Ale, takže holky a kluci, kteří nás teďka poslouchají a jestli je baví tancování, zpívání, láká je třeba i herectví a nebo hraní s těmihle všemi různými věcmi, zabývání se třeba i svojí dušičkou, tak se můžou přihlásit. Ale kde najdou všechny informace? Máte nějaké webové stránky?
2: Naše jméno je Multi Art Camp. Pokud už máte sociální sítě, tak nás najdete i na Instagramu, i na Facebooku.
1: To kde můžou najít rodiče.
2: Přesně, tam se můžete podívat i na spoustu videí a fotek a jak se tak říká, načichat to všechno, co tam děláme. Protože my jsme opravdu, a já to neříkám, protože jsem to vymyslela, ale protože je to fakt něco neuvěřitelného. My jsme prostě dali dohromady tady ty všechny umělecké věci. Hele, to je sen. Představte si školu, kde si vlastně jenom hrajete, ale přitom se učíte fakt husté věci. A není to jenom o tom, že pak třeba budete umět nějaký taneční kroky, nebo že budete umět něco zahrát, nebo protože tam máme taky sporty, je
0: to
2: tam i fotbal.
0: A ten učí Pavel Karoch, což je Sofin tatínek, můj manžel.
2: Což je bývalý profesionální fotbalový hráč. Taky se tam můžete těšit na jiný sportovní aktivity, třeba co hodně baví, ale nejenom kluky, tak je to parkour, taky akrobacie. Tak tady ty všechny věci, které se můžou zdát, že jsou nám k něčemu jenom pro tu danou věc, nám ale vlastně dávají obrovskou svobodu pro náš život. Protože třeba takový herectví, a znáte to, když po vás třeba paní učitelka chce, abyste mluvili ve škole před celou třídou a jste z toho nervózní, je to nepříjemný, já to znám.
1: Zase jsme u toho pocitu trapnosti.
2: Ano, ano, tak tady vám zaručuju, že vás třeba moje máma naučí, jak s tím pracovat, aby to pro vás vlastně byla hra a ta trapnost například, nebo stud, už nebylo něco, co vás děsí, ale možná výzva, jak si hrát.
1: Nebyl by alespoň malilinkatý tip, Kábinko, jak se necítit trapně, když člověk stojí před celou třídou a má něco říkat a fakt je mu tam jako divně.
0: Tak si můžete představit, že v té celé třídě nejsou vaši spolužáci, ale že jsou to třeba malé kočičky nebo králíci, že to je třída, kterou jste zakouzlili prostě v zoologickou zahradu a najednou se vůbec nebudete stydět říkat králíkům nebo kočičkám to, co tam máte sdělit a případně, pokud vás zlobí i paní učitelka trošku, tak si můžete představit,
2: že je třeba žirafa.
0: Já jsem se letala, co řekneš, ale i taky nějaké zvířátko a ona je to skutečně psychologická hra o tom, že se najednou člověk zabalí do takového svého prostoru, ve kterém se cítí bezpečně.
2: Bublina.
0: A je pro něj potom snažší třeba sdělit nějaký ten úkol před tabulí.
1: To je docela dobrý fígl a já věřím, že teďka třeba nás poslouchají nejenom děti, ale třeba i jejich rodiče. A až půjde zítra, je pracovní den, až půjde tatínek na nějakou prezentaci třeba, tak si představí všechny ty spolupracovníky jako kočičky. A třeba se tam rozesměje, ale může se člověk třeba i smát trošku nebo udělat nějaký vtípek, když takhle před někým mluví?
0: Já si myslím, že to je vždycky ta nejlepší cesta, že člověk i prozradí svoji lehkou nesmělost nebo to, že má strach, klidně říct, já mám strach, protože najednou prostě se všema, oni všichni mají strach, nebo když tam řekne nějaký humor a všichni se zasmějou, tak najednou prostě už má ty svoje posluchače v kapse, protože je pobavil, ale myslím si, že to nejhezčí je vlastně být takový, jaký je a být upřímný.
1: Nebát se být sám sebou a když se to někomu nelíbí, máš na to právo. Já jsem se taky chtěla zeptat, jak se tvoří taková choreografie, protože vím, že na táborech se velmi často děti naučí právě pod tvým vedením, Sofie, tančit, ale necháme si to na za chviličku, za 3 minutky, protože musíme stihnout pustit písničku. Můžeš ji představit?
2: Děti, to je moje písnička, jmenuje se Hlubina. A ta písnička vznikla proto, že společně s mým kamarádem Adamem Vopičkou jsme se rozhodli napsat do slov a stvořit hudbu k něčemu, co možná každý někdy asi trošku zažijeme, a to, že třeba je pro nás něco těžký, jsme unavený, hledáme cesty a vlastně ta písnička je o tom, že v tom nikdy nejsme sami. Stejně jak řekla máma, oni se vždycky všichni trošku bojí. Je to tak, všichni máme totiž všechny emoce. A myslím si, že i o tom je ta písnička. Řekla bys ještě něco ty, mami?
0: Já myslím,
2: protože máma Hlubinu miluje.
0: Než o ní povídat, radši si ji poslechněme.
1: A tím můžeme milovat všichni.

0: Holky a kluci, posloucháte Klub Rádia Junior. Mými hosty jsou Sofie Filipy a Gabriela Filipy. A teď jste možná slyšeli, jak si šeptem zpívali tuhle tu písničku, protože tu zpívala právě Sofie. Ta písnička byla krásná. Já si myslím, že si ji můžeme nechat na Rádiu Junior. Pojďme se ještě vrátit k té choreografii, která se třeba tvoří na kempu, multi-art kempu. A jakže byly ty webové stránky?
1: Webovky máme www.multidancecamp.cz, ale na sociálních sítích nás najdete pod multi-art kemp.
0: Tak, to je pro rodiče informace. A od pondělí začínáte jeden turnus, od dalšího pondělí další turnus, takže pořád ještě šance je, jestli holky a kluci rádi tančíte, zpíváte, chcete se třeba věnovat herectví, anebo si to jen tak chcete vyzkoušet, máte to rádi, tak šup na webové stránky a teď mi řekni, jak se dělá choreografie.
1: Ještě, promiň, si mi tak hezky nahrála. I když třeba není vaše touha být zrovna tanečníkem nebo herečkou, tak jestli fakt chcete zažít léto, na který nezapomenete, nabitý energií, se skvělejma lidma, kde prostě zažijete zážitky jako z filmu, když koukáte na ty filmy a říkáte si, wow, to je fakt možný, tak u nás ano. Třeba ty choreografie. Já jsem zrovna velmi specifická. Kromě mne tam učí moji taneční kolegové třeba z konzervatoří nebo i strýťáci, protože u nás se můžete těšit jak na hip-hop, což je celkově street dance, dance hall, fusion house, tak ale taky na contemporary, jazz. Balet je krásný, všichni jsme ho studovali, ale tím vás zrovna tam trápit nebudeme.
0: Protože by si vám zapíchly špičky do trávy.
1: Přesně. A taky někdy improvizujeme, čehož se taky nemusíte bát. To je právě taky jedna ze skvělých technik, jak se osvobodit v tom běžném životě. A jak já tvořím choreografie? Teď mě trošku mrzí, že tady nemám někoho z děcek, protože já miluju to, jak to popisují oni. Je to velmi specifické, často měním věci na poslední chvíli, pak se vymlouvám na to, že tím všechny připravuju na život, protože život je neustálá změna. Ale ono to tak někdy je, někdy je to stejný s tvořením písniček, někdy až na konci nebo těsně předtím, než to jde ven, vidíte, že tohle by šlo ještě udělat jinak nebo líp. A já miluju slova, miluju silný beaty, což znamená ta instrumentální část té hudby. A tak mě baví vlastně kombinovat to, že v nějakých momentech se tancuje na slova, v nějakých momentech se naslouchá tomu, co tam třeba dělá kytara nebo buben. A vždycky z toho vzniká nějaký příběh. Tak teď se nevyděste, já vám zkusím přeříkat jednu osmičku, to znamená 8 dob nějaký choreografie, kterou jsme třeba dělali. Tak, představ si, že stojíš na vrcholku hory a máš křídla. A právě teď zvedáš hlavu vzhůru, tvé ruce, které jsou těmi křídly, vzlítají. A protože ses proto právě teď rozhodl nebo rozhodla, tak v tom vzduchu začneš kopat, jako kdyby si byla ve vodě a chtěla bys tam udělat kotrmelec. Ale pozor, protože žijeme ve světě plném fantazie, tak se z tvých rukou najednou stává had. A ten útočí do obou stran. A protože už vidí, že ale nemusí útočit do žádné strany, protože to byl jenom omyl a on se prostě bál, tak se z tebe najednou stává hodná kočička, která si pobrouká do všech stran. Ale pozor, protože být kočičkou není vždycky jenom zábavný, tak teď z tebe divoký tygr. A ukaž to nejenom tělem, ale i v tváři.
2: Tak já musím říct, že do této doby věřím, žádný choreograf nepopisoval svoji choreografii tímto způsobem. A to si mě teda připomněla ještě jednu velmi důležitou věc, kterou na táboře děláme. A myslím si, že to je velmi výjimečné. A je to především v rukou Sofiiných. A to, že na závěr dne se u nás medituje. A Sofie vede relaxace právě nejenom hlasem, ale i uvolněním celého těla. A přestože třeba pro některé děti je to poprvé, procházet takovou vedenou meditací, tak potom, když už ten tábor skončí, tak prosí svoje rodiče, že už prostě takové meditace chtějí pořád. Večer na spaní, nebo když ráno vstávají a stane se to takovou jejich součástí a zjistí, že mají třeba takového pomocníka pro život, ve kterém se dokáží pěkně uvolnit. A ještě teda, jestli můžu říct jednu věc, která si myslím, že je u nás velmi specifická, protože nás tam učí hodně profesionálních hereček a herců, což na běžných táborech nebývá, tak si děti s náma mohou vyzkoušet právě nejenom divadelní, ale i filmové herectví. A my je vlastně připravujeme i na castingy. Jaké to je na castingu, když se chceme jít ucházet o nějakou roli nebo reklamu. Učíme, jak se představit, jak zvládnout nějakou tu etídu, která je zadáním pro to, aby tu postavu, tu roli nebo tu reklamu dostali. A právě pracujeme i s tím, aby se pak v tomto prostředí cítili bezpečně a svobodně.
3: Mm-hmm. Já bych na to měla asi 1000 dalších otázek, jenomže nám utíká čas a to je veličina, kterou zatím ohýbat úplně neumíme. A je to velká škoda. Takže holky, mám tady 7 mailů. Tak mě řekněte, které číslo se vám líbí. Tak která se toho ujme?
2: Sofie? Trojka.
3: Trojka. Takže 1, 2, 3. A je tady. Ahoj, já dělám kotrmelce ráda a dělám je i doma, i když mi to mamka zakazuje, protože se bojí, abych něco neschodila. A občas se cítím trapně ve škole, když mám něco říkat před ostatními. Mějte se hezky, Anička.
4: Aničko, příště si je představ jako zvířátka, dobře?
3: Tak, kočičky. Čili já Aničce gratuluju.
2: Také.
3: A Anička dostane tuhletu krásnou knížku, jenom nám prosím, Aničko, pošli svoji adresu. Ostatní nám vlastně taky, když jsem se teďka tady do toho dívala, tak asi většina dětí má pocit, že je to trapné, když má něco říkat před větší skupinou lidí. Tak představit si je jako kočičky.
2: Třeba.
3: Takže jenom zopakujeme, máme minutku a půl, webové stránky.
2: Multi Art Camp. A nebo Multi Dance Camp, ale ono tam přes Multi Art Camp dojdete také. Mm-hmm. A takové máme i sociální sítě. Protože naše děti, vy taky už jste, jsou to ty americký slova, to všechno je daný dohromady. Takže Multi Art jako umění a Camp. Takhle nás najdete a v pondělí se na vás na všechny těšíme a pustíme se do toho.
3: Takže jeden turnus teďka v pondělí, další turnus další pondělí, to je 10.
2: A potom možná ještě jedna věc, že Sofie má přes celý rok svoji taneční školu.
1: Které říkáme Multi Art School, kde nejenom tancujeme a právě se tam věnujeme všemu, stejně jako na kempu. Tak pokud byste chtěli se dozvědět víc, tak taky informace najdete třeba na mých sociálních sítích.
3: No vida, a třeba si tam budou moci naši posluchači poslechnout nějakou hezkou písničku.
1: Ano.
3: Až tam bude. Holky, já vám moc děkuju, že jste si udělali čas, že jste přišli se ochladit k nám do studia, protože venku je velké teplo. A ať se vám všechno ohromně daří. Přeju podle té písničky na začátku samé dobré věci. Dneska mými hosty byla Gabriela Filipi a Sofie Filipi. Ahoj.
2: Ahoj a děkujeme za pozvání a mějte se krásně a když je vám horko, tak si představte, že sedíte v lednici.
3: A to vám přeje i Jana Richterová. Dobrou noc.
5: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Mám tu pro vás už 4. příhodu ze seriálu Velké putování malé slepice. Pro neskušenou pelišku je cesta neznámým lesem pořádně těžká. A tak se nedivte, že ji v jednu chvíli napadne, jestli jí v kleci v drůbežárně nebylo líp. Naštěstí ji slyší sova a srneček a přesvědčí ji o opaku. Dnešní pohádka se jmenuje Chladná voda z jezírka bude dobrá napírka. Honem do postýlek, ať můžeme začít.

0: Dobrý večer, děti. Uprostřed hlubokého lesa najde čarovné jezírko jen ten, kdo o něm ví. Cestu k němu znají všechna zvířata, která mají svá doupata, nory a pelíšky mezi stromy a ptáci, kteří hnízdí v korunách. Ztracenou malou slepici Pelišku k jezírku přivedla noční sova. Zachránila ji před divočáky, když slípka zabloudila cestou zpět do kurníku.
1: Vždyť je to jenom voda a navíc ještě strašně studená,
0: kvokala nespokojeně slepice a točila hlavou ze strany na stranu. Stála na okraji, žluté nožky ponořené sotva z poloviny.
2: No, Peliško, jen aby ses nedivila,
0: houkla trochu dotčeně sova pálená. Po nočních starostech o tohoto ztraceného tvora byla unavená a raději by se viděla na větvi vzrostlého dubu, kde měla svou skrýž před denním světlem, než aby poslouchala stesky opeřence, který zatím neví, kam patří. Když jsem bydlela v kurníku, měli jsme tam vodu v miskách a můj chlapec Filip mi ve výběhu vytvořil bazének s vlažnou vodou, stěžovala si dál Peliška.
2: No, tak nekvokej a napochoduj do větší hloubky, abys měla ponořená i záda, jinak ti jezdírko nepomůže,
0: domlouvala jí moudrá sova.
1: Brr, studí! I v té drůbežárně, kde jsem předtím pobývala, nám vodu ohřívali. Nebylo to tam nic moc, ale voda byla teplejší,
0: pokračovala dál nevděčná slepice.
2: Nestěžuj si pořád, ještě včera bys dala nevím co za to, abys mohla stát v léčivém jezírku.
0: Houkla na ní sova a otevřela zobák do široka. Unavená byla opravdu pořádně a oči si jí sami zavíraly.
1: Sovo, a když jsi tak moudrá, koho tahle voda vyléčila?
0: Nedala se slepice umlčet.
2: Když se ti tu nelíbí, proč nejdeš zpět do drůbežárny nebo do kurníku?
0: Dopálila se sova pálená.
2: Léta a léta se v jezírku louhovaly všemožné bylinky a každé zvířátko ví, jakou má díky tomu voda čarovnou moc.
1: Však se do kurníku vrátím, ale pro jistotu se ještě předtím ošplouchnu. Třeba mi naroste peří. Nechci už poslouchat kdáky ostatních slepic o tom, jak komicky vypadám,
0: štěbetala Peliška.
1: No tak řekni mi, komu ta voda už pomohla?
2: Ale to je nadlouho, já jsem unavená, dělala jsem hodně práce, pamatuješ?
0: Zívla sova a usnula. Už jí bylo jedno, že nesedí na svém dubu, spánek ji přemohl.
1: Došly ti argumenty, co?
0: Uchechtla se slepice a rozhodla se vrátit na břeh. Už byla skoro na souši, ale drápem zavadila o kámen na dně a než vykřikla knák, cachtala se v ledové vodě, ponořená až po krk.
1: Mám na sobě husí kůži, je mi zima, vytáhněte mě někdo.
0: Kdákala splna hrdla, ale sova neodpovídala.
1: Topím se, můj život končí,
0: naříkala a lkala na celý tichý les. Zobák rychle otvírala a zavírala, jako by nemohla popadnout dech. A najednou to přišlo. Jakoby se začala vznášet. Cítila se volná a pomalu plavala po hladině.
1: Dívejte plavu prsa. Dívejte plavu na pejska. A teď si dávám kraula,
0: prospěvovala si slepice. Už jí vůbec netrápilo, že je voda chladná. Tělo si zvyklo.
1: Sovo, ty jsi měla pravdu,
0: pokřikovala, ale sova spokojeně pochrupovala. Když si toho Peliška všimla, stišila se, protože sova jí v noci pomohla dostat se do bezpečí před mlsnou kunou a nenažranými divočáky.
1: Mám se to já vlastně dobře. Nedřepím v drůbežárně, pobíhám si po lese, zobu, co se mi líbí, cachtám se v čarovném jezírku, nebo jak se tomu říká, a až vylezu na břeh, dáchnu si,
0: radovala se slepice. Pak skutečně vylezla na břeh a našla si místo na hebkém zeleném mechu. Ležela na zádech s nohou přes nohu a křídlem si zakrývala oči, protože slunce bylo vysoko.
1: Pro Prozradím ti příběh tohoto jezírka, chceš?
0: Ozvalo se vedle ní. Slepice se ohlédla. Stál tam zrzavý srneček s výraznýma hnědýma očima. Rychle se zakryla křídly, připadala si vedle něj jako nahá. Pak si ho prohlédla pečlivěji. Stál na hubených, dlouhých nožkách a díval se na ně velkýma a smutnýma očima.
1: Před časem mě sem dovedl strýc, abych se vyléčil,
0: řekl a zvedl pravou přední nohu. Peliška si všimla dlouhých, hlubokých ran nad kopítkem.
1: Nežil jsem vždycky s tetou a strýcem. Měl jsem maminku,
0: vyprávěl srneček.
1: Taky jsem maminka, z mých vajíček se můžou vylíhnout malá žlutá kuřátka.
0: Zakvokala slepice, aby mláděti dala na srozuměnou, že jí zajímá, co říká.
1: Pásli jsme se na louce, vybírali jsme si dobroty, chodili jsme na svá oblíbená místa. Ty nejsladší byliny rostly na pasece u lesa, ale tu člověk posekal a tak jsme šli s maminkou hledat jinam.
3: No jasně, já také hledám místa, kde je toho hodně. Tuhle jsem se tak předspala, že mi div neprasklo břicho a ráno jsem snesla tak velké vejce, že se i sova divila.
0: Srneček přikývnul a mluvil dál, měl toho hodně na srdci.
1: Maminka věděla o nové louce za silnicí, tak jsme tam jednoho podvečera vyrazili. Auta jezdila rychle sem a tam a svítila žlutými světly.
0: Srneček zmlkl, slepice spozorněla a rychle jí došlo, co se stalo se srnečkovou maminkou. Auta porazí hodně lesní zvěře.
1: I do mě auto bouchlo. Moc mě to bolelo, ale strejda mě ráno našel ležícího v trávě, pomohl mi vstát a voda mě vyléčila.
0: Peliška už na mechu neležela. Stála u srnečka a přemýšlela, jak ho utěšit. Plakal.
1: Nevím, co říct. Proti tvému smutku jsou ty mé trable s nedostatkem peří úplná maličkost. Chtěla bych ti něčím udělat radost.
0: Srneček se usmál.
1: Tak si pojď se mnou hrát.
3: Kdák, hrát? To já neumím,
0: přiznala se slepice.
1: Je to jednoduché, poběž za mnou, chyť mě,
0: vykřikl srneček a vyběhl od jezírka do lesa. Slepice vyrazila za ním.
3: Počkej, nemám tak dlouhé nohy jako ty,
0: supěla Peliška, ale bavilo ji to. Když se k ním přidali ještě dvě hnědé veverky, parta divokých zajíců a jeden zvědavý ježek, hráli si na schovávanou. Řádili po celém lese, dokud mláďata nemusela domů na večeři. Setmělo se a slepice se začala starat, kde stráví noc, protože už věděla, že kuna ani divočáci jí nedají pokoj.
1: Půjdeš se mnou, u nás budeš v bezpečí, rozhodl srneček.
0: Zajíci odhopkali do doupat k rodičům, veverky vyšplhali do otvorů vysokých stromů, ježek se zavrtal do jehličí a listí spadaného na zemi a malá slepice navštívila doupě srnčí rodiny. A protože byla poběhání, schovávání se a skákání unavená, usnula dřív, než stačila říct kokodák. Dobrou noc.
4: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
5: Rádio Junior, velká pohádka.
6: Varvara, tak se jmenuje následující pohádka o jediné milé velrybě, která se narodila u pobřeží Kalifornie a zažila plno dobrodružství. Co myslíte? Potká při svých cestách pod hladinou i lásku? Pohádku Varvara napsala Marka Míková. Režie se v roce 2019 ujala Apolena Novotná. Účinkují Dušan Sitek, Tereza Dočkalová, Barbora Munzarová a další.

0: zas. Tolik bych toho mohlo vyprávět. Jen jestli ještě někdo slyší. Jen jestli ještě někdo rozumí. Jsem tady odedávna. Někdy divoké a jindy šplouchám mírně. Místy hluboké a pak jak pěna na mělčině. Lechtám a houpu, řvu a zpívám. Příliv a odliv nikdy neumdlívám. Bublavý smích i slané slzy. Co koho těšilo i co ho mrzí. Všechno to v sobě mám. Všechno to schovávám. A těm, kdo slyší, těm to vyspívám.
1: Sardinky! Sardinky! Hejbejte se z místa na místo! Pozor! To nemá cenu, zase jsem to nestihla.
2: Nefňukej a mrzkej sebou, ploutvičko. Scházelo ti už jen maličko.
1: Tak hrajem.
2: Jo,
1: jdem na to. Sardinky, hejbejte se z místa na místo, pozor teď.
3: Počkejte.
2: Nestihla.
1: Neposmívejte se, jsem ještě malá.
2: Malá a pomalá, jak mořský šnek.
1: To nemá cenu. Už s váma nehraju.
0: Neboj, já ti pomůžu. Já tě to naučím. Zašplouchám, zabublám a trochu tě postrčím.
1: Sardinky, hejbejte se z místa na místo, pozor teď! Já to stihla!
0: Tak vidíš, a tvářila ses jak holý neštěstí.
4: Co se tady rozvaluješ? Tohle je moje místo, koukej odsud zmizet!
5: Já jsem tlustší a jsem silnější, tak pozor!
4: A já mám na to jiný názor. Na tomhle kameni lehávám já, ty tlusťochu.
5: Tak mi neříkej, nebo tě kousnu.
4: No tohle, zmiz odsud!
5: Ty odsud zmiz, nebo tě prácnu ploutví přes čumák.
0: Tak už dost. Kdo to má poslouchat? Vejdete se tam oba.
5: Teď už se posouvám.
4: Se sem krásně vejdem. Oba.
0: Tak se mi to líbí.
4: A nelechtej, ty lachtane.
5: Ty nelechtej, lachtanice. Ať zas nezačne strkanice.
0: Já vám schladím hlavy. Pěkně vás ošplíchnu.
4: Lachtane, ať se ti nic nestane.
6: Jauajs, pusť tu rybu, jsem ulovil já.
4: Možná ulovil, ale teď pustím.
6: Sebral mi rybu a ještě se chechta. Racek jeden chechtavý. Co pak se tohle smí? Ještě mě štíp do nohy. Tak to je teda ubohý.
0: Pojď sem. Sedni si tu na chvíli. Já ti to ošplíchnu. Tak co? Lepší?
6: A co ta ryba?
0: Voda jí vzala.
6: A co ta voda?
0: Ryby jí vypily.
6: A co ty ryby?
0: Racci je snědli.
6: A co ti racci?
0: Dávno uletěli. A ty už taky leť.
1: Vyťte ho! Ukazuju na něho!
2: Je to šralok! Je to rváč!
1: Už je slyšet rybí
2: pomoc! Rybí!
1: Utíkejme! Je to šralok!
0: Vy zas naděláte sardinky. To není žralok. To je velryba přece.
1: Velryba? Velká ryba?
3: Veleryba, obryba.
1: To je syna.
0: Počkat, ticho. Někde se rodí mládě. Tamhle to je. Veleryba rodí mláďátko. Jsem tady. Jsem kolem tebe, neboj se.
4: Hučí mi v hlavě.
0: To je dobře, že hučí. Uhýčkám tě. Pohladím tě. Pomůžu ti.
4: Je mi tak divně.
0: To bývá vždycky, když se rodí mládě. Zaber. A pomoz mu ven.
4: Nějak sebou ve mně hází.
0: Já mu domluvím. Už brzy přijdeš na svět, mláďátko velrybí. Přitiskni ploutvičky k sobě a čekej. Za chvíli mě uvidíš. Za chvíli mě ucítíš. Jsem slané a studené.
4: Tak a teď už to asi bude.
0: Venku. No, to se podívejme. Je to velrybí holka.
4: Jaká je?
6: Mokrá.
0: Mokrá.
6: Vykulená.
1: Veliká.
0: Je krásná. A jak se bude jmenovat?
1: Sardelice.
6: Latanice.
5: Latanice.
6: Nebo krecavice.
4: Kde pak? Přece Varvara.
0: Varvara. Se Varvara narodila. Vysoukala se s mámy ocasem napřed, jak už to velryby dělají. Máma ji hned čumákem začala tlačit nahoru na hladinu, aby se poprvé nadechla.
7: Mami, co to je?
4: Takhle chutná vzduch?
7: A to kolem nás?
4: To je mořská voda. A ta je slaná.
0: Jsem slané, jak pak by ne? Myslíš si, že moře je sladké?
4: Tak popluj za mnou, no popluj, Varvaro.
0: Od té chvíle dělá všechno jako máma. Když máma plula doprava, Varvara plula taky doprava.
7: Zatáčím do pravíčka. Máš mě za ocasem, mami.
4: Výborně.
0: Když máma zahnula doleva, Varvara taky zabočila doleva.
7: Držím se tě, mami. Zahýbám do levíčka.
0: Když máma vyskočila nad hladinu, Varvara sebou taky mrskla a vyletěla vzhůru.
7: Já letím. Panečku, to je svět, to je nádhera. Dala jsem si placák.
4: Ale?
7: Jak to, že je ta voda tak tvrdá?
4: No to musíš zkoušet víckrát.
7: Tak jo. Jo, letí! Už zas. Už nemůžu.
4: Musíš něco polknout, ať máš sílu.
7: Polknout? A co?
4: No přece mlíčko.
7: Vážně? A kde?
4: No na mém bříšku přece. Tak, jen se napij.
7: Vystřikuje to jako gejzír. To je dobré.
0: A Varvara pila a rostla jako z vody. Cítilo jsem, jak jsou všechna mořská zvířata zvědavá, jak to velrybí mládě vypadá. To víte, ve mně toho je. Co vám budu povídat?
8: Já jsem krabí máma a tohleto to je můj synek. Velice nás Varvaro těší.
1: Moc hezka. A to se klepítky hned tleská.
7: Děkuji.
9: Já jsem kladivoun obecný. Ploute vlíbám.
10: A já se zas vesele usmívám, protože jste trochu legrační.
9: Jak jsem narost, tak jsem narost.
11: Má místo hlavy kladivo. A já jsem Racek Chechtavý. A tohle je moje žena. A tamhle brácha. Hned za ním ségra. Tamhle je táta, vedle maminka, pod ní je bratranec a za ním sestřenka.
10: Vás je? A čemu se všichni tak chechtáte?
11: Čemu? No přece všemu.
12: Ty, Varvaro, jsi plejtvákovec šedý.
7: Cože jsem?
12: Plejtvákovec šedý. Nikoho se nemusíš bát. My plejtvákovci žádné nepřátele v moři nemáme. Jen teď, dokud jsi malinkatá, buď opatrná. Dávej si pozor na kosatky a na ostatní dravé ryby, protože by ti mohly ublížit. Ale až vyrosteš, nikdo si na tebe netroufne. Varvaro!
0: Jenže to už Varvara neslyšela. Spatřila totiž v dálce zvláštní stvoření, které jí moc zajímalo.
7: Panečku, co to je?
5: Vítej v Baja California, Varvaro.
7: A ty jsi kdo?
5: Zkus to uhodnout.
7: Kladivoun nejsi? Lachtán nejsi? Tak co jsi?
5: Já jsem rypouš sloní. Nebojíš se mě?
7: Ne.
5: Mám frďák tak obrovský, že se mě ledask dobojí.
7: Opravdu veliký frňák, ale mně se líbí.
5: Vážně? Teda to je od tebe moc milé. Máš babu?
7: Já. Jakou babu? Já žádnou nemám. Já mám jenom mámu. A je pryč. Pro pana krále nejsem já moc u břehu.
0: No, to tedy jsi.
7: Kde je máma? Neztratila já jsem se.
0: Už asi ano.
7: Mami, mami, kde jsi? No tě pic, to jsem tomu dala. Co teď? Kudy?
0: Neblázni.
7: Kudy?
0: Zastav se na chvíli.
7: Kudy?
0: A tudy přece.
7: Kudy?
0: Tudy. Chtělo se mi trochu nasměrovat, jenže Varvara mě vůbec neposlouchala. Točila se dokola a byla vyděšená.
12: Ztracená, ztracená. Varvara je ztracená.
0: Jen klid. Popostrčím tě správným směrem, ty velrybí mládě.
12: Já se bojím.

0: hlboko? Co pak je to normální? U velryby, co je holka?
1: U plejtvákovce šedého je to úplně normální. Divilo bych se, kdybys zpívala jinak.

0: Miláčko, pojď se napít, ať máš sílu. A příště se drž u mě. To by mohlo dopadnout moc špatně. Co pak si neslyšela moře? Musíš se naučit rozeznávat jeho hlas.
1: A jak?
0: No, musíš se na chvíli zastavit. Tak. A poslouchat, dokud v tom šumění neuslyšíš hlas přece.
1: Aha, no tak to já už ho mami asi slyšela. Mm-hmm. Jenomže jsem nevěděla, že je to moře. Mm-hmm. Moře, milé moře. Říkáš něco? Cože? Mami neříká nic. Moře? Moře? Vidíš ty barvy na nebi?
2: To je duha, Varvaro.
1: Mami, moře říkalo, že je to duha. Já jsem ho slyšela. To je krásná, ta duha. Viď, moře?
2: Je krásná, Varvaro. Dívej se, brzy zmizí.
1: Zas na mě mluvilo, mami, zas. Je, mami, co to děláš?
0: Ksaju zedna, zkus to taky.
1: Takhle.
0: No ano, ale dej pozor, ať nespolkneš plechovku nebo něco horšího. Staješ moc divoce.
1: Plechovku? Co to je?
0: Plechovka je taková krabička.
1: Krabička od kraba?
0: Ale kde pak? Krabička kovová. Je v ní ledacos, ale mě jen vždycky ležela dlouho v žaludku a tlačila. Nikdy se neotevřela. To víš, lidi toho vyhodí.
1: Lidi? Co to je?
0: No, lidi jsou lidi. Někteří nás je pozorují a mají z nás radost, ale jiní nás loví. Na maso a na tuk. Těm se říká velrybáři a na ty si musíme dávat pozor, víš?
1: Uh-huh. Mami? Uh-huh. Mně je dobře.
3: To jsem sám rád.
0: Ale...
1: Je tu nějaká ryba? Uh-huh. Vypadá jako ty, mami. Ale je obrovská. Mami.
3: Pořád jenom mami. A tatí nic.
1: Tatí, ty jsi můj tatí.
0: Ale jak to?
1: Tatí?
3: Zavři si pusinku na foukáti, nebo spolkneš mořského ježka.
1: Cože? Já a ježka. Ježka bych nespolkla, krabici taky ne, ani tuleně.
3: No tak to jsi mě uklidnila.
1: Tati, ty vůbec nevíš, co já všechno umím.
3: Ano, co už všechno umí moje holka?
1: Nejradši skáču nad hladinu.
3: Aha. To máš po mně. Jestli chceš, vyhodím tě do vzduchu.
1: Ale ty...
3: Vyhodím tě vysoko, to bude škoda. No, když ještě, tak i ještě!
0: Bohě!
3: A potom ještě!
0: Matrně!
3: A ještě!
1: Ještě, tak ještě!
0: Varvaro!
3: Ještě! Ještě! A potom dost. Přišel jsem se rozloučit.
1: Rozloučit? Ne. A proč, tati?
3: Už je čas. Musím na sever.
1: Ale jak to?
0: No.
1: Vždyť jsme se teprve poznali. Co pak ty nepopluješ s námi?
3: Pluju jenudy, víš?
1: Mami, řekni něco.
0: No, u plejtvákovců to tak prostě je. To se nedá nic dělat. Dej na sebe pozor.
1: Tati.
3: Zase se uvidíme. Zima přejde rychle. Žádný strach.
2: Očumáčkovali se a pak spolu viseli na místě s ocasy dolů a hlavami vzhůru. Varvara byla uprostřed a máma s tátou ji objímali ploutvemi. Varvara si přála, aby to nikdy neskončilo.
0: Musíme taky vyrazit, Varvaro. Napij se pořádně.
1: A kam? Vždyť je tady tak krásně.
0: Je na čase vydat se na sever. Začíná tady být moc teplo. Potravy je málo a ty už jsi dost velká. Neboj se, taky něco uplaveš.
1: A co ostatní ryby? A tuleni? A krabíci a medúzy, ty tu zůstanou. Já nikam nejdu, já si tu chci hrát.
2: Ale díky, malá popleto, všechny velryby už ve mně plují na sever. Jste mezi posledními.
1: Vážně.

0: rozvážně táhli na sever. Plavali těsně vedle sebe. Hodiny a hodiny, dny a noci. Máma a vedle ní Varvara. Funěli a stříkali gejzíry, pak práskli ocasem, ponořili se do mne a vynořili se až daleko. Cestou potkávali výletní lodě plné lidí.
1: Varvaro, už dost, buď opatrná.
2: Ale mami, já se jim tak líbí.
1: No dobře, ale to je jenom tady, v zátoce Monterey. Tady se smějí a mávají nám, ale ne všichni lidi jsou takoví.
0: S Varvarou to nebylo lehké. Nevydržela na jednom místě. Všechno jí zajímalo a do všeho strkala čuma.
3: Plaveme, skáčeme.

0: vyšlí. To jsou závodníci.
1: Barbaro, vrať se.
0: Poslyšte, co jste zač?
2: No přece delfíni, ty velrybo.
0: Vy krásně skáčete. Hele, já už to taky umím.
2: Tak ukáž.
0: Tamhle je loď. Lidi.
1: Barbaro, vrať se za mámou.
0: Ti budou jásat, až mě uvidí, jak umím skákat.
3: Chlapi, tamhle je ryba.
4: Počkejte, až přijde blíž.
5: Ale no, ještě mámě.
3: Zabijte ho, nestřílejte, nebude samo.
5: No, jasně, za kluku dostaneme jeho mámu.
1: Schovej se. Potop se do hloubky, Barbaro.
0: Co?
1: Do hloubky, co nejhlouběji. Ty mě neslyšíš?
0: Barbaro, to jsou velrybáři. Musíme honem pryč. To hlubím.
3: Podápí se. Střílejte na tu velkou.
0: Barbaro, potom se hlubokou. Mami.
3: Taky dozadu. No, jasně. Tak.
0: Co je? Mami? Mami, kde jsi?
1: Teď zůstaň pod vodou, Barbaro. Nesmíš nahoru. Až nebude slyšet hluk motoru, pak se můžeš nadechnout.
0: Moře, ty jsi červené. Mami! Mami! Kde jsi?
1: Máma je pryč, Barbaro.
0: Cože?
1: Už se nevrátí. Rybářská loď už odplula. Můžeš se nadechnout, Barbaro.
0: Já nechci.
1: Ale co pak je to za řečí? Musíš. Nevydržíš bez kyslíku.
0: Nechci. Nechci se nadechnout. Už nikdy.
1: Co je to za hlouposti?
0: Já chci mámu.
1: Máma je pryč. Ulovili ji. Už ji neuvidíš, Barbaro. Nikdy. Ale na nebi je duha. Podívej. Krásná, barevná duha.
0: Nechci ji vidět.
1: Nepovídej. Duhu máš přece ráda. A to slunce. Právě zapadá a koupe se ve mně. Honem vystrč hlavu nad hladinu. Vypadá jako červený balón.
0: Vážně?
1: Co to říkáš?
0: Já nevím.
1: Pojď po houpu tě, utěším tě. Neboj se, má milá, čas všechno urovná. Čas plyne jako voda. Zahojí, uzdraví.

0: tom Varvara usnula. Skonejšilo se mi. To vím jen já, že i velryby někdy pláčou. Na druhý den ji probudilo stádo velryb, které proplouvalo kolem.
1: Pro pána. To jsou plejtvákovci, jako já. A kolik jich je? Tamhle jsou i mámy s mláďaty. Halo? Halo? Můžu se přidat k vám?
2: Popluj s námi.
3: Je nás dost.
2: A jestli si sama můžeme ti pomoct? Budeš mít spoustu nových tet a možná tě některá z nás pozve na oběd.
1: Tak jo.
3: Jak ti říkají?
1: Varvara.
3: Já jsem Oldena. A kde máš mámu, Varvaro?
2: Nemáš.
1: Nemám.

0: Tady se nedá skákat nad hladinu.
1: No dá, ale musíš se dobře podívat, abys nenarazila.
2: Bang, bang, práskneš se o hladinu a poplaveš břichem vzhůru.
0: Bang, bang,
3: bang, bang,
4: bang, bang.
1: Tady zůstaneme. Tady je žrádla dost.
2: Panečku, to jsou lahůdky. Jako loni.
1: Jako předloni.
0: Chutná to jinak, než tam dole na jihu.
1: Tady na severu jsou trochu jiné laskominy.
0: Jam. Už nemůžu. Je to, jsem se nacpala.
1: Teď můžeme odpočívat.
2: A trochu pospávat.

0: Pozor! Velryby! Blíží se bouře. Co pak nevidíte, jak se houpu a nadouvám?
1: Cože?
2: Všechny ke dnu. Už v dálce hřmí. Neslyšeli jste?
0: Je to sněhová bouře. Jedna z největších. Mám vlny 8 metrů. Mám vlny 10 metrů. Mám vlny 12 metrů.
3: Se mnou to hází. Se mnou se to mele. Já se ke dnu jen tak nedostanu. Já se zase ztratím. Já už to vím. Oldeno? Kde jste kdo? Já se bojím.
0: Vítr? 120 kilometrů v hodině. 130 kilometrů v hodině. 140. A sníh. Padá hustě sníh. Tolik sněhu.
3: Ježkovi brýle. Mě to unáší. Pomoc! Už jsem u dna.
1: Jouvajs. Au, do čeho jsem to narazila?
4: Hromy, blesky, mořský tresky.
1: To jsem se lekla. Co jsi zač?
4: Já tu nejsem. Nejsem...
3: Nejsi ty velryba?
4: Já jsem velrybák.
3: Velrybák? A máš strach jako já? Já myslela, že chlapi se nebojí ničeho.
4: Jenže tohle je největší bouřka, jakou jsem kdy viděl. Ale to neznamená, že se bojím.
3: To byla rána. Já jsem ještě žádnou bouřku nezažila.
4: Já spoustu.
3: Vážně?
4: Totiž vlastně tohle je druhá.
3: To je hrůza. Jak se dá taková bouřka přežít?
4: Já ji zaspal. Posledně.
3: Cože jsi? Tak to zkusíme?
4: Zkusíme. Dobrou.
3: Jo. Tobě taky dobrou.
4: Jo.
3: Hele, poslyš, jak ti vlastně říkají?
4: Don. A tobě?
3: Varvara.
5: Usnuli a já kolem nich kroužil a mumlalo jsem Varvara Don, Varvara Don, jako u kolébavku.
2: Kde jste kdo? Bouře je pryč, hlaste se mi.
6: Tady, tu jsem.
2: Tady. A co Varvara? Kde pak ta zůstala?
3: Neviděli jste někde Dona?
7: Kde pak Don?
2: To byl hrom. Asi se ti něco zdálo, mladá dámo. Jdem se krmit.
7: Musíme si užít.
8: Než zas přijde čas, plout na zpátek zas.
5: Varvara se ještě chvíli rozhlížela po Donovi, ale brzy na něj zapomněla. Živěla se s ostatními a velrybí čas plynul jako

0: Obvykle tady na severu. Varvaře to uteklo rychle. Všechno bylo nové a všechno se jí líbilo. Mořské vidry, běluhy, narvalové, tulení, mroži. Se všemi se spřátelila a se všemi si hrála. Až přišel den, kdy velryby zneklidněly. Šťouchali do sebe čumáky a věděli, že zas musí na jih. Je čas rodit mláďata, hledat velrybí muže, každá jak chce a jak může. Je čas.
1: Za mnou, sestry, slyšíte moře? Je čas.

0: kde si u Monterey na kalifornském pobřeží potkala zvláštní stvoření. Bylo zkroucené jako paragraf a takové trochu nešťastné. Byl to malý delfín. Moc plavat nemohl. Pořád se točil dokola.
1: Jsi nemocný?
2: Nechali mě tu, že plavu pomalu.
1: No klidně plav se mnou, jestli chceš.
2: Tak jo.
1: Opravdu plaveš dost pomalu.
2: Mám křivý ploutvičky a špatný ocásek.
1: To nevadí. Všechno tě naučím. Chceš?
2: Chci.
3: Varvaro, ty s námi dál nepopluješ?
1: Popluju. Jen se tu chviličku pozdržím.
3: Už nemůžeme čekat. Tak nás dohoň, Varvaro.
1: S Bohem, Oldeno.
0: Bylo jí ho líto. Byl tak slaboučký a opuštěný, jako ona sama.
1: Až vyrosteš a zesílíš, tak se uzdravíš. Dokážeš všechno, neboj se. Všechno ti ukážu.
2: Tak jo.
1: Nechceš si zahrát na schovávanou?
2: Co to je?
1: No, to je. Zavřeš oči a počítáš dost. A já se ti mezi tím schovám. No a ty mě pak budeš hledat, jo?
2: Aha. 10, 20, 30.
0: Varvara se musela ponořit až ke dnu, aby jí delfínek hned nenašel. A tam na ní vykouklo oko.
1: Co jsi zač?
3: Já tady čekám.
1: Čekáš? A na co?
3: Na děti.
1: Na děti? Co pak přijdou?
3: Vždycky se někdo zastaví a vypráví, víš? Mm-hmm.
1: A ty jsi velryba?
3: Jsem taková stará, prastará velrybí babička, víš? Tak jen povídej, dítě, povídej, co jsi mi přišla říct.

0: Letos ti to asi nevyjde, viď?
1: Musím zůstat s malým delfínkem.
0: Však dobře děláš, srdce velrybí, všechno se poskládá, jak má být. Našla si své vody, našla svoje proudy, neboj se, život je dost dlouhý. Život je dost dlouhý.
2: Barbaro, kde jsi byla?
3: U babičky. Bydlí tam dole na dně. Můžeš se za ní někdy stavit, je moc hodná.
2: Na dně je babička?
3: Taková stařička. Chyť si mě. Musíš trénovat.
2: Počkej na mě.
3: No tak poplát.
2: Nemůžu tak rychle.
3: Pojď, zaber, delfínku, zaber.
4: A čas běžel tak rychle, jak vlna za vlnou, pořád dál a dál, každý den znovu, nahoru, dolů. A delfínek rostl a sílil a Varvara z toho měla radost.
5: Ha, ha, ha, hi, hi, hi, takhle skáčou velryby.
2: Ha, ha, ha, hi, hi, hi, a takhle zase delfín.
4: A pak se velryby konečně zase začaly vracet zpátky na sever. Varvara je zdravila a velryby volali na ni, že se měli nádherně a že našli své milé a že to bylo roztomilé a ať pluje s nimi zase na sever, do té zimy.
6: Nebude nic k jídlu.
1: Oldeno, ach Oldeno, tak ráda bych s vámi plula. Jenže mám tady kamaráda, delfínka, je strašně slaboučký. Já ho tady nemůžu nechat.
6: Jak myslíš? Ale my musíme dál, velryby, velryby za mnou.
1: Já vás dohoním. Oldeno, určitě. Pluj za námi, Barbaro.
2: Barbaro, já ti něco musím říct. Zítra se rozloučíme, víš?
3: Jak to?
2: Musíš na tu Aljašku, říkala to babička. Říkala, že bys neměla co jíst, že se o mě postará. Počkám to na tebe do příště. Zvládnu to.
3: Vážně?
2: Jistě, mám tu babičku.
3: Tak dobře. Tak já popluju, už mě to tam táhne, víš? Ale příští rok se zase potkáme. Platí?
2: Platí.
3: Tak jo.
4: Tak se rozloučili. Unášelo jsem Varvaru pěkně rychle, aby dohnala ostatní velryby. Pospěš si, Varvaro, nezdržuj se. Vědělo jsem, že když je sama, může se lecos přihodit. A taky, že ano. V hlubokém příkopu, když už skoro opouštěla zátoku Monterey, i z ničeho nic obklíčili kosatky. Ty potvory černobílé. Klidně si na ní troufli.
7: Kam tak sama?
8: A holka.
9: To se nebojíš.
7: Trochu se pohrajem, co říkáš?
10: Hele, nechte mě. Nevšímejte si mě, jo?
9: Prej nechte mě.
8: Prej nevšímejte si mě. Jenže nám se zrovna chce si tě všímat.
10: Pomoc, kde jste kdo? Já mám strach.
7: Nikoho se nedovolám. Všichni už dávno odpluli.
8: Jsi tu sama.
10: Ne.
8: Sama mezi kosatkama.
10: Au!
8: Pustu tě!
9: Chrápi mě!
8: Nahrejte jí taky sem!
9: Jste mi
10: se!
9: Asi si taky hryznou!
6: Co se pachá?
10: Myslíme.
1: Barbaro!
3: Co jí chcete?
6: Někdo obtěžuje naši mladou dámu.
3: Už jsme tady.
6: Už jsme tu.
9: Nic, my tu jen tak proplouváme.
11: O nic nejde.
12: Vůbec o nic.
6: O nic, vážně. A co ta pokousaná velryba?
3: To máš.
6: Až vyřiď, mámě, že tě špatně vychovala. Už ať jste pryč, vy kosatky!
11: Nebo uvidíte ten mazec!
5: Jo, jo.
3: Děkuju.
12: Panečku, ty máš hlas.
13: Bylo tě slyšet přes celý záliv.
6: Na nic jsme nečekali a hnali za tebou. Už to bylo o fous. Jsi pěkně pokousaná. Můžeš plout?
13: Jo, jsem v pořádku.
6: God, potvory! Potvory!
13: Nestojí za řeč, sestřičky.
6: Tak tedy na sever. A všechny pospolu.
4: A tak pluli na sever, pořád dál a dál, a já Varvaře omývalo rány a bylo jsem čím dál chladnější, až se nakonec bylo ledové, jako led, a velryby konečně dopluli do cíle.
12: Tak zase zpátky. Nevíte, co je tu nového?
13: Na Čukotce prý uhynulo 9 sester. 9 velryb. Zůstaly ležet na břehu. Tady jejich mrtvá těla.
14: Hrůza.
13: Neměli na sobě žádné zranění.
2: Co se jim stalo? Něco spolkli. Byli nemocné.
4: Je tolik smutných věcí ve mně. Radci povídají, že za to můžou lidi. A možná je to tak. Nalíjí do mě nejrůznější jedy, nahážou odpadky a plastové láhve a myslí, že to ve mně zmizí. Jenže to já prostě nedokážu. Všechno to ve mně zůstane. A pak je pro celý mořský svět zlé. A čas běžel. Den za dnem, nádech, výdech. Velryby se na mém dně krmily a vyskakovaly nad hladinu, ale jen opatrně, aby nenarazily do ledu. 4 měsíce uběhly jako nic.
12: Velryby.
11: Copak?
2: Copak?
14: Co se děje?
12: Poplujeme zpátky. Už je čas.
13: Už zase?

0: Zase sem je pohánělo. Honili se, postrkovali a zpívali své písně. Nebo ve mě plavali zvolna a tiše. Nakonec se zas ocitli u pobřeží Monterey.
1: Na jich?
2: Na jich?
1: Na jich? Plavete na jich?
2: Plavete na jich?
3: Varvaro, Varvaro, ty jsi tady? Já se zblázním z hostí.
4: A nechceš spíš říct radostí?
3: Asi ti dám pusu do nosu.
4: Delfínku, co jsi dělal celou tu dobu?
3: Mám spoustu kamarádů. Pelikánů, kormoránů, tuleňů a racků.
4: Teda, a co babička?
3: Babička je hluboko, povídá mi všecko.
4: Je, tak se o tebe starala. Ty nosatá rybo.
0: Delfínek Varvaru kousek cesty doprovodil. Po chvíli ale začal skákat ve vlnách, co za sebou nechávala jedna malá loďka, a Varvara plula dál na jih. Byla noc, když doplula. Zpomalila, nasála vodu a vystříkla ji. Byla doma. Cítila to až do morku kostí. Tady. Tady to bylo. Tady se narodila. Najednou si vzpomněla na mámu. Ale už to nebolelo. Cítila se šťastná.
3: Sardinky, sardinky, hejbejte se z místa na místo, pozor teď.
4: Co se tady rozvaluješ, ty lachtané? To je moje místo.
5: Byl jsem tu první, tak pozor.
6: Tu jsem ulovil já.
7: Ulovil, ale teď pustil.
4: Hola, hola, zas jsem doma. Já, Varvara.
8: Hromy, plesky, mořský tresky.
9: Fuj, to jsem se lekla.
8: Neznáme my se od někud.
4: To bys mi musel připomenout.
8: Já jsem... Nejsem.
4: Jo, to jsi ty.
8: A ty jsi ta, co zaspala bouřku.
4: Já, že jí zaspala, ty jsi zaspal.
8: Nezaspal.
4: Zaspal, protože se zbál.
8: Nebál.
4: Bál.
8: Nebál.
4: Bál.
8: Tak bál. Ale ty víc.
4: Protože jsem tak strašnou bouřku ještě nezažila.
8: Já to věděl, Varvaro.
4: Co? Done.
8: Že se zas potkáme. Jsi moc krásná.
4: A ty jsi strašně vyrostl. Jsi můj velrybý muž.
8: A ty má žena velrybý.
4: Každý mi tě závidí.

0: vraceli se mi. Vyskakovali nad hladinu tak vysoko, až jsem se o ně začínalo bát. Trvalo to dlouho. A pak se najednou všechno uklidnilo. Plavali bok po boku a já vědělo, že už nejsou dva, že jsou tři, že Varvara má někoho v bříšku a že ten někdo je maličký jako kapka a že v ní poroste a za rok z něj bude velrybátko.
1: Varvaro, je to pravda?
2: Je.
0: Takové to bylo léto. Jenže já bylo čím dál teplejší a teplejší. A to velryby nerady. Byl čas vydat se zase na sever. A to velrybátko?
3: Mami, ten krabík mi vylezl na čumák a lech, táto.
4: Jen ho nech, ať si u tebe udělá domeček. Podle těch krabích cestiček tě každý pozná, Duňo.
3: I táta mě pozná.
4: Táta si tě nesplete, ty popleto.
5: Duňo, kde jsem schovaný?
3: Já tě nevidím.
4: No tak hledej.
3: Tady.
4: Sama voda.
3: Tak tady. Oh,
4: přihořívá.
3: Tak kde?
5: Hoří!
3: Je, mám tě.
0: Tolik bych toho mohlo vyprávět.
4: Duňo.
0: Jen jestli ještě někdo slyší. Jen jestli ještě někdo rozumí. Před dávnými a dávnými časy

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.
2: Daleko do kokosu, proč mám chobot místo nosu, proč pak si

0: Expedice Sever na Rádiu Junior je v plném proudu.
1: V srpnu se vydáme na švédský venkov, konkrétně do Bulerbinu.
0: Děti z Bulerbinu od Astrid Lindgrenové jsou naším novým čtením na pokračování.
1: Zaposlouchejte se do příběhu plného dobrodružství a přátelství.
0: Na Rádiu Junior vám ho povypráví Bára Hrzánová.
1: Zvídavec ani trenduj samozřejmě v Expedici Sever na Rádiu Junior nesmí chybět.
0: Připomeneme si všechny severské díly, které za 5,5 roku ve Zvídavci vznikly.
1: V Trenduj pak Eva s Aničkou proberou, bez čeho v létě nemůžete být, a rozhodně zazní i severské tipy.
0: Nenechte svůj mozek a styl lenošit ani v létě.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už pro vás máme šestidílný seriál o 13-leté Lauře, která vypráví o sobě a své rodině. Třeba o tom, že táta chtěl mít kluka a narodila se ona. Četbu na pokračování Lauro, ty si ale číslo, napsala Ivona Březinová. Režie se v roce 2003 ujal Vladimír Gromov. Účinkuje Rosita Erbanová.

Táta chtěl kluka. Táta chtěl kluka a narodila jsem se já, Laura. Holka jako poleno. Ale táta je nakonec rád. Kdejaký kluk prý hraje fotbal hůř než já. No není divu, když se mu závodně věnuju už 6 let. Jenže teď mám starosti. Mít ve 13 tolik starostí je pěkně nespravedlivý. Tak za prvé. Táta má cukrovku a musí mu píchat inzulín. Za druhý. V oddíle máme holku, říkáme jí Veleráďa. A ta si taky píchá inzulín. Vím o tom jen já a slíbila jsem, že to nikomu neřeknu, aby Veleráďa mohla dál normálně trénovat. Další starosti mi dělá sestra Tamara. A pak taky to, že jsem zamilovaná do Dalibora. Prostě toho mám až nad hlavu. Pořád se něco děje. Ve škole se s Daliborem moc nebavíme. Jednak není čas a pak jsou z toho řeči. Scházíme se na betonovém plácku za naším domem. Táta včera přišel domů úplně vyřízený, povzdychl si Dalibor. Před časem měl v evidenci kluka, hokejistu, odmala děsnej talent. Pak přišel k jinému lékaři, ale teď, když už nevěděl kudy kam, znova vyhledal mýho tátu. Jenže už bylo pozdě. A bylo mu teprve 18. On umřel? Zeptala jsem se polekaně. Jo, v podstatě se předávkoval. A tvůj táta nevěděl, že ten kluk bere drogy? Nevěděl. Ale on nebral drogy. Aspoň ne ty klasický, jako pervitin, heroin, marihuánu a tak. Píchal si anabolický steroidy. Takže zakázaný dopingový látky, hlesla jsem. Kvůli hokeji? Jo. Vůbec se na to nepřišlo, protože antidopingové zkoušky se dělají jen u vrcholových sportovců. Musel to brát několik let a pak prý mu selhaly játra. To je strašný, otřásla jsem se. A to o tom vůbec nikdo nevěděl. V tom jejich mužstvu jich to bralo prý víc. Prý o tom snad měl vědět i trenér. Dostane padáka a ty kluci budou mít s hokejem taky na čas utrum. Ale ten kluk umřel. Blbouni. Byli tam 2, který to prý odmítli brát. Jenže nic neřekli. Táta říkal, že kdyby se to provalilo dřív, tak toho kluka třeba mohli ještě zachránit. Jenže oni se báli. Kluku, že je zřežou a trenéra, že je vyhodí. A to si píchal jehlou? Zeptala jsem se rozrušeně. Jehlou? Děsný, co? Tohle já bych nemohl, ani kdyby mi nabízeli vítězství na olympiádě. Ale tablety bych taky nebral. Od táty toho o steroidech vím dost na to, abych měl z těchto věcí nahnáno. Člověka to může úplně zničit. Jedna holka od nás si taky pořád něco píchá, hlesla jsem. Já vím, už jsme o tom spolu mluvili, kivnul Dalibor. Ale říkala si, že je diabetička a bere inzulin. Ona to tvrdí, ale co když? Zděšení mi úplně vyschlo v krku. Zkus s ní opatrně promluvit. To nejde, jenom bych ji poplašila. Už taky v poslední době strašně nedůtklivá. Tak něco naznač trenérovi. Vždyť mu to nemusíš hned naservírovat po lopatě, ne? Jenže to ji zradím, zdychla jsem. Jestli to, co si píchá, není inzulín, tak ji možná zachráníš. Nevím, co mám dělat. Nejlepší by bylo nedělat nic. Jenže i to je vlastně rozhodnutí. A co když se ukáže, že bylo špatné? Táta seděl v kuchyni na židli a se soustředěným výrazem si nabodával ruku. No vidíš, jak ti to jde, když chceš, pochválila Tamara jeho snažení. Hele, nebuď na tatínka drzá, ano? Vyjela na ní mamka s ústy plnými špendlíků. A vůbec, osvobodila si rty. Taky bych ti ráda řekla, že ti to jde, když chceš. Myslím ve škole. Jenže ty nechceš, viď?
Tobě je úplně jedno, že budeš celý život sedět někde v dílně u stroje a den co den sešívat nohavice montérek. Že je ti to jedno? Není mi to jedno, zahuhlala Tamara. Proč zrovna nohavice montérek, mami? Zeptala jsem se udiveně. Tak kapci na zástěry, pasovky do sukní, nebo límce do sak, co já vím. Není to snad jedno? Chci tím jenom říct, že bude muset dřít na něčem, co vymyslí někdo jiný. Nečekej, že tě za šicím strojem někdo objeví jako slibný návrhářský talent, holčičko. No a co? Odsekla Tamara uraženě. Milan stejně říkal, že na návrhářku je mě škoda. Tvrdí, že bych se líp uplatnila jako modelka. Tak modelka, říkal Milan, hlesla mamka konsternovaně. Tamaro, ty v té hlavě snad máš ještě míň, než jsem si myslela. Ještě mi řekni, že si ty přijímačky na průmyslovku snad neudělala schválně. Milanův brácha mě přihlásí na konkurs, abyste věděli, prohlásila Tamara sebevědomě. A taky do soutěže fitness center o nejkrásnější nohy. Slyšíš to? Obrátila se mámka na tátu tak prudce, div si úlekem nevypíchl použitou jehlou oko. Ona žádnou školu nepotřebuje. Ona si přihlásí nohy do soutěže a bude si myslet, že má vystaráno. Ale nech ji, bránil táta Tamaru. Vždyť má ty nohy doopravdy hezký. Po mamince, dodal škádlivě. Vůbec má všechno hezký po mamince. S vámi není rozumná řeč, řekla mamka a šla si do ložnice zatelefonovat vrbě Daně. Však ona si tu maturitu nějak udělá, uvidíš, křiknul za ní táta. A co ty, Lauríne, ještě pořád chceš být tou sportovní lékařkou, co? Jasně, čím dál tím víc. Myslím, tati, že nemáš ani tušení, jak moc jsou sportovní doktoři důležití. Fakt? Tamařino nadšení pro soutěže krásy dlouho nevydrželo. Začala být divná. Jakoby jí nic nezajímalo. Čokolád v našich tajných úkrytech se skoro nedotkne a dokonce i toho svalovce Schwarzeneggera sundala ze zdi. Taky mi připadá, jako by snad zošklivěla nebo co. Tváře má plný pupínků a rysy v obličeji jí nějak podivně zhrubly. Skoro jako by byla kluk. A v prsou je o hodně hubenější. V noci jsem zaslechla, jak brečí do polštáře. Ale když jsem jí šla pohladit po hlavě, najednou dělala, že spí. Kvůli těm neudělaným přijímačkám na střední školu to asi nebude. Že by bylo něco s Milanem? Ráno vypadala, že ji přejel párník. A v koupelně byla tak dlouho, že jsem kvůli ní málem přišla pozdě do školy. Odpoledne po tréninku si s ní budu muset vážně promluvit. Tamara odpoledne nebyla doma, že prý je v posilovně. Přišla v 7 a s králičíma očima se bez večeře prosměkla do pokojíku. Je ti něco tam, čo? Zeptala jsem se opatrně. Místo odpovědi zavrtala hlavu pod polštář a křečovitě trhala rameny. No tak, Tami, řekni mi, co se stalo. Křečovité trhání ramen zesílilo a po chvíli se z pod polštáře vysunula ségřina rozčepířená hlava. Já ti to nemůžu říct, Lauro. Ono je to tak hrozný, že to nemůžu říct vůbec nikomu. Řekni mi to. Společně něco vymyslíme. Víš, jako tenkrát, když jsem míčem rozbila tu druhou broušenou vázu od babičky a tebe napadlo zatelefonovat to babičce do Kladna. Ona pak přijela a s mamkou všechno urovnala sama. Ani jsem tenkrát nebyla byta, pamatuješ? Něco vymyslíme. A naši tě taky nezřežou, uvidíš. Tohle je mnohem horší než nějaká rozbitá váza, rozbrečela se mi Tamara za krkem. Tohle je úplně nejhorší, co se mohlo stát. Víc jsem ten večer s Tamary nedostala. Jen jsme spolu usnuli ve vzácném sesterském obětí na Tamařině posteli. Tak ráda bych jí nějak pomohla, jenže...
Je těžký něco vědět a nic neříct. Ale stejně tak těžký je nevědět nic a proto nedokázat pomoci. Za pár dní z Tamary konečně vylezlo, že má strach, že je těhotná. Pomohl nám Dalibor, no spíš jeho táta. Zavedl Tamaru k nějakému svému kolegovi, co léčí jenom ženský. A ten zjistil, že Tamara vůbec těhotná není. Ani trochu. Lauro, já jsem šťastná jako celý bleší trh, fakt. Jásala a vypadalo to, že se za chvíli vznese. Jenomže tak jednoduchý to taky nebylo. Takže ty bereš drogy, křičela doma na Tamaru máma, když to všechno prasklo. V některých, zvláště pak nezletilých případech, doktoři lékařské tajemství prostě nedodržují. Neberu žádný drogy, bránila se Tamara. A co to teda je za svinstvo, který bere zdravá holka, až ji to úplně zruší měsíčky? Podívej, co to s tvým tělem všechno udělalo. Tady to máš, obrátila se mamka na tátu. To bylo pořád řečí. Jen i pozd do té posilovny. Buď ráda, že holka netrajdá po diskotékách. Tam by tak akorát přišla k nějakým drogám. A k čemu přišla tady? Ale Helenko, začal táta. Však ono se to nějak... Neříkej mi Helenko, vřískla máma. A samo se nic neto, nespraví. To jen ty si myslíš, že jde všechno samo. Já jsem na to sama. Nehádejte se! Zakřičela jsem na mámu, jak nejsilněji to šlo. Já nechci, abyste se takhle hádali. Máma se otočila a bylo vidět, jak obtížně poliká. Celá se chvěla a mě jí v té chvíli bylo strašně líto. Dostala jsem vztek na Tamaru a ty její pitomí pilulky, po kterých se jí sádlo mělo měnit na svaly. A na přiblblýho Milana. Na tátu a jeho nemoc, které sám od sebe nedokáže vzdorovat leda s čokoládou v ruce. A taky na sebe, že v tom všem lítám a nikomu přitom nepomůžu. A rozbrečela jsem se. Lauro, nebréč, ozvala se najednou máma. A tak, jak to umí, jen ona mě vzala kolem krku. Však mi to všechno nějak zvládnem, uvidíš. Tamaře je 16. Ach jo. To až mě bude 16.

leta je let. A i když je to neskutečný, nejradši bych byl jen s tebou, a to nejlíp třeba hned. A ty mi nevěříš a já tě neposlouchám.

Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

Jako Tony Stark, chtěl bych ve tvé hlavě lítat. Nesmysly, smysly, v jeden chumáč splítat. Všechny lidi na zemi, přál bych si spočítat.

0: coming in. Thank you. Good night.
1: Radio Junior.

jsem nehraji, marně říkal jsem nehraji, marně říkal jsem nehraji.

neumí. Když se někdo zatýká, tak on mu uši ufiká. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji. Marně říkal jsem, nehraji. Nehraji. Proč je musel ufíkat, kde se ženu duplikát? Zdál se mi můj osud zlý, však uši zatím narostly. Nedaleko s ušimi, chodím zase s ušimi. Sámuraji na mumraji, na mou duši sluš.

hromadně, odevstají hračky nahromadě u kotelny. Profesor Křen vrátí omalovánky, víme o nich,

0: máme energii, buďme na ní hodní, ano, od koho je?
1: Je vodní.
0: Je vodní.
1: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.

0: a dej pat, stopa, traj.
1: Poťa, musto!

0: ptakopiska jmenuje se
1: Takopiskátko.
2: A štěňátko Klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
1: Ježurátko.
0: A štěňátko

štěňátko jaguára,

0: Predator.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže

0: se chytal. Velký hlupák si a budeš. K rybě zpátky hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej té rybě vyřídit, že chce všechno, rozumíš, všechno.
0: Ryb.

ženu necky, potom zámek věci všecky. Nakonec rybářka směla, by vládnout rybce sama chtěla. Rybička se rozlobila, bohatá.

0: to v životě chodí. Nedá se nic dělat. Musíme odum dál.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: 18, 19, 20.
1: Rádio Junior.
2: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, má šikmý očka mňau, a kdo si počká mňau, koťat se dočká mňau. Tahle ta moje teta

Bída Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu. Meditování nechal, hned na letiště spěchal, aby si v Čechách došláp na tetu.

teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona šmajsla by klidně slona, anebo aspoň sluně indický. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau.